sama. Přebere si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

Tohle je noční vysílání Rádia Blaník s Martinem Ledinským a my jsme rádi, že jste s námi. Je pátek 10. července a svátek má Libuše. Je to prastaré ženské jméno s původem slovanským. Výklad jména Libuše je jako milá či milovaná. Toto jméno najdeme i v naší historii jako kněžnu Libuši, o které se zmiňují staré pověsti české. Společně s Libuší slaví dnes svátek taky Amálie. A právě toto jméno je považováno za formu jména Libuše. Tak milé Libušky a Amálky, z Blaníku vám přeji všechno nejlepší.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Páteční obloha bude jasná až polojasná během dne, zejména na severu a severovýchodě území až oblačná. Nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů. Na severu a severovýchodě území 21 až 24 a na horách bude kolem 19. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

Léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz

Noc trávíte s Rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je pátek 10. července a svátek má Libuše a taky Amálie. Narozeniny dnes oslaví například herečka Vida Neuwirthová, rozená Skalská. Pod svým dívčím jménem hrála princeznu Bosanu ve filmové pohádce Tři veteráni a objevila se taky ve filmu Vesničko má Skředisková. Neuwirthové je dnes 64 let. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky, tak hezký poslech.

mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať. Já dodnes tudy jezdívám a hledám dívku s vlasem medovým.

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Páteční obloha bude jasná až polojasná během dne, zejména na severu a severovýchodě území až oblačná. Nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů. Na severu a severovýchodě území 21 až 24 a na horách bude kolem 19. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

Léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz

0: Posloucháte Rádio Blaník a pomalu se probouzíme do pátečního rána s datem 10. července. A teď pojďme zpátky do minulosti. Před 13 lety prezident Miloš Zeman jmenoval úřednickou vládu Jiřího Rusnoka. Stalo se tak v roce 2013. A dnes je to 35 let, co se Boris Jelcin stal prvním demokraticky zvoleným prezidentem Ruska. A to byl rok 1991. Tolik výročí a teď už na Blaníku další pohodové písničky. Dobré ráno.
1: Hezky česky. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio Blaník.
1: Krásné ráno, je pátek 10. července. Dnes má svátek Libuše a Amélie a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 7 ráno začíná v Dobříši na Příbramsku mezinárodní šampionát ve sportovní kinologii. Areál u jezera v Poděbradech hostí dvoudenní hudebně sportovně rodinný festival Barvy léta. Městské muzeum a galerie Nepomuk pořádá v 5 hodin odpoledne zahájení výstavy Stopy otisky času. V 6 večer proběhne v Ústí nad Orlicí v místním klubcentru zahájení 28. ročníku tradiční výstavy výtvarného umění, potrvá do 9. srpna. Komentovaná prohlídka Jiráskových mlýnů v Lounech začíná v 5 hodin odpoledne. Během návštěvy se zájemci seznámí s historií mlýna i vývojem mletí obilí, a to nejen prostřednictvím výkladu, ale i díky dobovým fotografiím a pohlednicím. A nakonec zavítáme do slunečních lázní v Luhačovicích. Tam ve 2 hodiny odpoledne začíná třídenní výstava Létající drahokamy. Nabízí jedinečné propojení světa minerálů a živých motýlů. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
3: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
4: Ve vlaku či autobusu.
5: V čekárně u lékaře.
4: A nebo na procházce v lese.
5: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
4: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
5: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
6: Dobré ráno, hezký celý den, posloucháte Rádio Blaník a Rádio Blaník pro vás má hodinku, kde vám budeme hrát jenom hezky česky. Užijte si to.
7: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Dnešní počasí nás zajímá a to obzvlášť, protože je tu koncert Rádia Blaník, letní koncert právě v Pelhřimově a jaké počasí tady můžeme očekávat. Teploty odpoledne tady vystoupí na 25 až 28 stupňů, jinak ve zbytku republiky až 29, obzvláště na jihu a jihovýchodě a obloha bude většinou jasná až polojasná. Tak si užijte krásný den a když to bude s námi, díky za to.
7: Martin Císař
5: na Rádiu Blaník.
6: Teď už si pojďme hrát, česká hodinka začíná mezi 5 a 6, je připravena jenom pro vás a mezi 12 a 13 taky dvě české hodinky v našem vysílání.

0: Pěkné ráno, je tu pátek, den, kdy vyrážíme za vámi, další letní koncert už klepe na dveře a dnes bude v Pelhřimově.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Těšíme se na vás a těší se také starosta města Pelhřimov, pan Ladislav Med, to je jeho starosta.
2: Já vás taky zdravím a zdravím zároveň všechny posluchače Rádia Blaník.
0: Jak se těšíte a koho byste pozval?
2: My se tady Pelhřimáci všichni těšíme, bude výborná muzika. Na náměstí v Pelhřimově začne koncert v 5 hodin, bude pokračovat až do pozdního večera. Byl bych rád, kdyby se vsilo co nejvíc návštěvníků a samozřejmě i domácí.
0: A já se budu těšit na pódiu i na slzu.
3: V plánu spousty dalších mil, fotky po kapsách, kým dřív jsem byl.
0: Dále to bude třeba skvělá Olga Lounová.
3: Memento mori, carpe diem.
0: Další letní koncert tedy dnes a to v městě Pelhřimov. Těšíme se na vás.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
4: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
5: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
4: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
7: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

0: Za chvíli bude 17:30 a vy posloucháte Rádio Blaník. Česká hodinka je tu s námi a s vámi je také moje maličkost, tedy Martin Císař. A co dál? Aktuální zprávy z domova i ze světa a podíváme se krátce na počasí za chvíli už s Monikou Holubovou. Já vám přeji hezké ráno a buďte s námi dál.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na hudbu na Vinicích s Liveou.
1: Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
3: Hudba na Vinicích s Liveou.
4: Nejkrásnější české a moravské vinice.
3: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
4: Špičková vína.
3: To je hudba na Vinicích s Liveou. Hudba na Vinicích.cz.
1: Na okno nebo na auto?
2: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku.
1: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
2: Sbírejte je s námi celé léto.
1: Na všech našich akcích a výjezdech.
2: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
5: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
7: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
8: Na co?
7: Na naši fotovoltaiku.
8: To je pravda, přitom pracuje každý den?
7: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
8: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
7: Nestačí, důležité je vyrábět naplno.
8: A kdo se o to postará?
7: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
8: Tak to máme jasno.
9: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
1: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.
2: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
3: Milujete růže, jejich barvy a vůně. Celé pole růží uvidíte v růžové školce Fričovice. Přijďte ve dnech 9. až 12. července do Fričovic a můžete si růže v celé své kráse prohlédnout a objednat. Pro letošní rok máme připraveno několik novinek růží od německého šlechtitele Cordes Rosen. Těšíme se na vás ve Fričovicích. www.růžováškolka.cz.
4: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz

0: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
1: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
2: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
3: Na pláži u moře,
4: ve stínu Eiffelovky,
3: anebo na dovolené v Tatrách.
4: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
3: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Radio Blaník, zprávy. Radio Blaník.
5: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Ministerstvo práce v létě vládě předloží část reformy s věkově podmíněnou valorizací penzí a motivací pracujících důchodců. Chystá nový zákon o sociálních službách. Hasiči stále zasahují v centru Zlína u hořící výškové budovy. Na požářiště v noci dohlížely drony. V objektu schořelo kromě 75 tisíc bot firmy Vasky za 150 milionů, také zboží firmy Alpine Pro za víc než 500 milionů. V obou případech šlo o jediný sklad firem. Silničáři přestaví na Vsetínsku za víc než 17 milionů dva mosty. V červenci začnou práce na mostě v Huslenkách, Kychové a také v Karolínce Bzovém. Řidiči v obou případech pojedou po nedalekých provizorních mostech. Česko slaví fantastický úspěch v tenise. Finále Wimbledonu totiž bude v ryze českém obsazení. Po Karolíně Muchové, která v dramatické bitvě včera porazila Coco Gauffovou, se do finále probojovala taky Linda Nosková. Více dozvíte za půl hodiny v dalších zprávách. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes bude většinou slunečno, bude jasno až polojasno. Jen během dne hlavně na severu a severovýchodě území může být až oblačno. A dnešní nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů. Na severu a severovýchodě území bude 21 až 24 stupňů. Tolik o počasí. Monika Holubová, Radio Blaník.
3: Pohodové české rádio.

patří je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená

0: Vláda Matuška a jeho Eldorado. Za 2 minuty už máme 6:45. Posloucháte Rádio Blaník, od mikrofonu stále krásné ráno přeje Martin Císař, ale pozor, za chvíli už se to změní, protože je tu Dobré ráno a těší se kolega Jirka Frélich. A Jirka vám také zaspívá, tedy konkrétně Jiří Korn, Helena Vondráčková, to pan Chopin, anebo Léta prázdnin, když už teda máme ty prázdniny, a krásná písnička Karla Gotta. Teď se ještě podíváme na silnice.
1: Blaník za volantem.
2: Nehoda na pražském okruhu v Řepách brzdí provoz ve směru od letiště k D1. Na 26. kilometru pokračuje vyšetřování a likvidace následků střetu dodávky a 2 osobních aut. Projíždí se pouze jedním pruhem. Provoz je slabší, zdržení před malou chvílí nepřesahovalo 5 minut. Nesouvislé kolony, převážně nákladních aut v pravém pruhu, popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Poprvé řidiči zpomalí před odbočkou na výstaviště na 188. kilometru. Osobním autem se zdržíte okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
0: Ondro, díky. Kdyby cokoliv, dejte nám vědět. Dopravní linka Rádia Blaník je k dispozici na čísle 603 11 71 71. Tak na cesty šťastnou cestu, ale pozor, na cesty vyrazil také kolega Petr.
1: Hezky česky.
3: Přesně tak si letos zpívají i na skotských Orkneyích.
1: A víte proč? Právě tam totiž letos vyrazilo naše ranní ptáče Petr Slíva.
3: Buďte u toho s ním ve vysílání Blaníku, na našem webu i sociálních sítích.
1: Ulicňákem na sever. S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
6: To není možný, že to ještě nemáte.
7: Tak my taky čekáme, že jo?
8: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
9: Tak to musí stát na účtárně.
6: To už je po splatnosti.
9: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
10: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
1: České rádio.

0: žít. Karel Gott a krásná písnička Léta prázdnin. Dobré ráno, hezký pátek. Martin Císař už se přesunul na Český Blaník a já vám přeji hezké ráno před 6. hodinou. No a po 6. po zprávách si dáme pyžamo, ano, skupinu Botox. Taky Marie Rotrová tady bude a Střapatá nohatá. Karel Zich a Alenka v říši divů. Na Blaníku hrajeme hezky česky celé léto.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: jak vypadají vaši oblíbení moderátoři
1: a kde všude nás naladíte.
0: I to najdete na stránkách radiolaník.cz. Radio Blaník, počasí. Radio
2: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska bude na Moravě a ve Slezsku ráno většinou slunečno, v průběhu dne ale bude přibývat mraků a čekáme spíše oblačno. Teploty vyšplhají na 20 až 24 stupňů a foukat bude slabý vítr. O počasí je to všechno, je tu Monika a zprávy.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz
4: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
2: Škody po požáru v centru Zlína budou za stovky milionů. Chrudim řeší nabíjecí stanice pro elektroauta. Muchová s Noskovou si zahrají finále Wimbledonu. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Hasiči stále nemají pod kontrolou požár výškové budovy v centru Zlína. Největší budova farálu bývalých závodů firmy Baťa je z více než 2/3 zborcená. K dalšímu zřícení by ale zřejmě už nemělo dojít. Na místě bylo včera 320 hasičů a s hasením pomáhali i dva vrtulníky s bambivakem. Víc řekl v České televizi mluvčí hasičů David Martinec.
6: V průběhu večerních hodin ještě probíhalo letecké hašení ze dvou helikoptér. To hašení mělo být ukončeno v 9 hodin, nicméně bylo ukončeno až se setměním. V průběhu noci zůstává na místě celkem 13 jednotek, jak profesionálních, tak dobrovolných hasičů. Samotné hasební práce probíhat nebudou, jde o monitoring a případné ochlazování okolních budov nebo skrápění.
2: Od rána hašení opět pokračuje. Škody budou obrovské. Firma Vasky přišla ve skladech o boty za 150 milionů. Schořel i jediný sklad firmy Alpine Pro. Ta hlásí škody za víc než 500 000 000. Měla tam novou podzimní i zimní kolekci. Chrudim chce ve městě zajistit dost nabíjecích stanic pro elektroauta. Nabídku soukromé firmy ale zatím radnice odmítla. Chce si nejdříve vytvořit vlastní představu, kde by měly stát a v jakém počtu. Německý automobilový koncern Volkswagen ohlásil drastické omezení výroby. K možnému propouštění se ale nevyjádřil. Modelová řada by měla být postupně zredukována až o 50%. Letošní Wimbledon ovládly hned dvě české tenistky. Do finále se totiž probojovaly Karolína Muchová i Linda Nosková. Slavný Grand Slam tak po 9 letech uvidí finále ženské dvouhry, které obstarají dvě hráčky jedné národnosti. Muchová s Noskovou si po fenomenálních výkonech zahrají o nablízkanou trofej už zítra od 5 odpoledne. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Jirka Frélich.
7: Krásné ráno, za 2 minuty bude 6. Máme pátek 10. července, doufám, že vstáváte pravou nohou. Pokud jste se chystali do práce, tak já věřím, že dorazíte i včas, protože tento týden je kratší, 4 pracovní dny a hned je tady víkend, tak si užijte také dnešní páteční ráno, které bude se samými dobrými zprávami, no a jednu dobrou přidám hned po dvou písničkách. Karel Zich a Alenka v říši divů a pak jedno pyžamo a skupina Botox. Tak hezké ráno, jste s Blaníkem, díky za to.

0: Botox a pyžamo a písnička končí slovy tak jo, tak je to tady. Wimbledonské finále plné Češek, ano, obě Češky včerejší zápas zvládly. Karolína Muchová a Linda Nosková to dokázali, jsou ve finále Wimbledonu. No a je to mimochodem historický úspěch. Ryze české finále se uskuteční ve Wimbledonu vůbec poprvé v samostatné historii naší země, ale v roce 86 bojovali o titul Hana Mandlíková a Martina Navrátilová. Ta ale už reprezentovala Spojené státy americké. To bylo trošku už něco jiného. No a včera ten Wimbledon, představte si, jsme sledovali s Monikou Holubovou.
1: Je to tak, je to koukali tak. Jsme oba dva.
0: Monika má doma raketu, takže tomu rozumí.
1: Takže ne tu do vesmíru, fandili. Samozřejmě, tu tenisovou.
0: Ano.
1: Fanděli jsme, ty jsi mě učil tady trošku pravidla, protože zatímco já se vyznám v těch hokejových hlavně, tak v těch tenisových moc ne, ale musím říct, že to bylo dramatický.
0: Já jsem vysvětloval tiebreak do těch deseti, jak se počítal míček po míčku a jak to šlo nahoru dolů. Tam každou chvíli jedna z těch tenisek, ať už to byla ta Američanka Goffová nebo naše tenistka Muchová, tak každá měla chviličku navrch. Pak bylo vidět, že naší tenistce se prostě něco děje asi s břichem, protože Karolína Muchová opravdu tam jako tak chodila mezi těmi výměnami, že bylo vidět, že jí něco bolí, ale zvládla to. Bylo to drama.
1: Bylo to drama. Báječný a samozřejmě potom postoupila také Linda Nosková. A já musím říct, že vlastně vyhrála nad Kostukovou, ale tam mě zaujaly právě u ní pouze krajkové šaty.
0: Ano, soupeřka měla nádherné šaty, skoro jako svatební, abych řekl jako chlap.
1: Je to pravda.
0: Bylo to hezké, ale nicméně dvě Češky ve finále Wimbledonu, historický úspěch. Držíme palce, jedna z nich bude mít tedy wimbledonský titul.
1: A myslím, že právě ten začátek je zítra v 5 hodin a oba jsme tady.
0: Oba jsme tady do 5 a pak máme šanci zase sledovat dál. Já budu pokračovat v těch pravidlech.
1: Dobře,
0: tak vidíš celý tenis.
1: Já se těším.
0: Držíme palce, to je lepší zítra. Teď už Bob Dylan a přejeme hezký pátek a krásné ráno.

0: Krásné ráno, 9 minut po 6, nejvyšší čas na počasí.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
0: Naše Adélka už vyrazila do města rekordů, protože nejenom, že tam tráví dovolenou se svojí rodinou, ale večer je tam náš koncert Rádia Blaník, na který se taky chystá, takže zdravíme Adélku teď do Humpolce, do Pelhřimova. Humpolec taky Adélka navštíví. Ale v Pelhřimově se večer uvidíme. Nicméně počasí je tady dnes a já vítám meteoroložku Miladu Křížovou a bude mě tedy zajímat aktuálně, jaké počasí nás dnes čeká. Tak co se dozvědme od Milady Křížové a přejeme hlavně Miladě Křížové dnes hezké ráno, věřím, že je na telefonu, že se všechno povede. Hezké ráno.
2: Dobré ráno přeji.
0: Jaké počasí máme právě teď?
2: Na obloze je jasno nebo skoro jasno a na východě našeho území dokonce oblačno, ale bez deště. Teploty dnes po ránu klesly na 13 až 9 stupňů Celsia, no a na Kvildě nebo na Březníku dokonce slabě mrzlo.
0: Co nás čeká během pátečního dne?
2: Dnes bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Teploty dnes vystoupají na 25 až 29 stupňů Celsia a na severu a na severovýchodě budou teploty mezi 21 až 24 stupňů Celsia. No a v 1000 metrech na horách očekáváme teploty kolem 19, na Šumově dokonce kolem 22 stupňů Celsia a vítr dnes bude jen mírný, severozápadní až severní.
0: Děkuji a přeji hezké ráno.
2: Přeji krásný víkend a krásný pátek. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Rádio Blaník.
0: A teď už Petr Muk a písnička Ola Moore.

0: Lídrem skupiny Slza, zpěvákem třeba i této písničky, ano, je to ten zpěvák, který dnes navštíví spolu s námi Pelhřimov a já si myslím, že si to společně užijeme. Ale to povídání Petra Slívy a Petra Lexy, to stálo velmi za to. Tak já to dohledám, přeji hezké ráno, hezký pátek a za chvíli Slza. Radio
1: Hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DDBike.cz.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spání.
4: Dobrou noc.
3: Buonanotte.
4: Sladký spánek.
3: Sono dolce.
4: Matrace.
3: Maniflex.
4: Maniflex.
5: Magnifik.
3: Užijte si fantastico spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
6: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
7: Dobré ráno, miláčku.
8: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
7: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
9: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
10: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny a leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Ostravy. Více na fisher.cz.
11: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
12: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
13: Vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlet po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispalek.cz.
14: Chceš jít se stádem nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
15: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
16: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
15: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
16: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
15: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
16: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
15: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
16: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
17: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz
1: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
2: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Vládní koalice by měla odpoledne probrat zapojení Česka do iniciativy. Pomocí ní evropské země a Kanada financují americké vojenské vybavení určené pro Ukrajinu. Pražští hygienici stále častěji řeší výskyt štěnic v ubytovacích zařízeních. Netýká se to jen ubytoven s nízkým hygienickým standardem, ale i hotelů všech kategorií nebo studentských pokolejí. Důvodem je zřejmě cestování. Navzdory masivním investicím Liberecký kraj v napojení na vodovody zaostává. Na centrální rozvody vody bylo podle údajů Českého statistického úřadu na konci loňského roku napojeno 95% obyvatel. Nejméně 12 lidí zahynulo v lesním požáru ve španělském Andaluzii. Některé z obětí byly nalezeny ve svých autech. Tragická bilance převyšuje celkový počet obětí přírodních požárů ve Španělsku za celý loňský rok. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Jirka Frelich.
3: A já přeji dobré ráno. Krátce nehoda, která uzavřela dálnici D7, 35. kilometr, exit Panenský Týnec. Nicméně teď je taky zároveň i dobrá zpráva. Po nehodě je dálnice průjezdná jedním jízdním pruhem, ale tvoří se kolony ve směru na Prahu. Počítejte s tím na D7. Od Černého mostu v Praze se pak zdržíte směrem na jižní spojku, protože tady je kolona na takových 15 až 20 minut. Přejeme pevné nervy, hezký pátek a krásné ráno.
1: České rádio.
3: A v tuto chvíli už Marie Rotrová a písnička Skořápky ořechů a za chvíli slibovaný Petr Lexa a povídání s Petrem Slívou z tohoto roku a pak Petr Lexa dnes v podvečer a vy to víte s námi v Pelhřimově na dalším z letních koncertů. Hezké ráno, hezký pátek.

0: Řápky ořechu a Marie Rotrová. Hezké ráno, za minutu půl sedmá, pěkný pátek. A než Petr Slíva odcestoval obytňákem na sever, tak zpovídal Petra Lexu ze skupiny Slza.
1: A dneska ráno budím Petra Lexu ze Slzy. Petře, ahoj, dobré ráno.
2: Ahoj, dobré ráno.
1: Petře, co plánuje Slza na letošní rok?
2: Tak letošek je nabitej. Už teď víme, že máme nabitější léto než loni. A to ještě pravděpodobně nějaký koncerty přibydou, takže bude to našlapaný. Myslím, že se spánkem se nepočítá tohle léto.
1: A s dovolenou taky ne?
2: S dovolenou taky ne, no to já už jsem zvyklý. Já když ty na dovolenou, tak musím teď v tomhle období a zatím nic neplánu, takže bohu, jestli se někam dostanu. No a jinak my teď připravujeme, jako nechci říct, a vlastně docela velký věci, nechci říkat ještě který, ale bude to určitě několik novinek, který teda přijdou až jako později v tom roce, ale už na nich začínáme pracovat. Takže my teď jsme zavřený ve studiu a připravujeme nové věci, krom teda toho koncertování, a brzy snad už jako zveřejníme na letošek a na začátek příštího roku.
1: Tak ať je pro Slzu ten rok 2026 úspěšný. Petře, rád jsem tě slyšel, měj se krásně, ahoj.
2: Taky, díky, ahoj.
3: Ranní host Radia Blaník.
0: Slyšet a vidět naživo můžete právě dnes v Pelhřimově, vy to už dobře víte, Petra Lexu a celou skupinu Slza, protože dorazí na náš letní koncert do Pelhřimova. Za 5-5, teď Slza a fotky.

0: Mike Oldfield a Bonnie Tyler a písnička Island. Krásné dobré ráno vám přejeme při pátku 10. července. Mrkneme na počasí.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
0: Milada Křížová má dnes službu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno přeji.
0: Co nás čeká dnes?
2: Dnes bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Teploty dnes vystoupají na 25 až 29 stupňů Celsia a na severu a na severovýchodě budou teploty mezi 21 až 24 stupňů Celsia. No a v 1000 metrech na horách očekáváme teploty kolem 19, na Šumově dokonce kolem 22 stupňů Celsia a vítr dnes bude jen mírný, severozápadní až severní.
0: Před námi víkend, jaká bude sobota a neděle?
2: Sobota bude většinou slunečná, jen přechodně bude až oblačno, teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území opět o něco chladněji, kolem 23 stupňů Celsia.
0: A neděle?
2: No a neděle jasná až polojasná a ojediněle na severovýchodě dokonce místy se vyskytnou přehánky a teploty také mezi 25 až 29 stupňů Celsia, s tím, že opět sever a severovýchod území bude o něco chladnější.
0: Díky moc, hezké ráno.
2: Přeji krásný víkend a krásný pátek. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Rádio Blaník.
0: Olga Lounová a písnička Cyklista za chvíli na Blaníku.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Rádio Blaník.
3: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádio Blaník.
4: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Trefíte se?
15: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
16: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
17: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
18: Všude zdejší, všude je fajn.
19: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě.
0: Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland. Skonto nábytek.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Meloun vodní kilogram za 14,90 a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Písnička Cyklista, když se tedy jede Tour de France, a Olga Lounová, která vyráží nikoli na kole, ale vyráží s námi na letní koncert právě do krásného města rekordu. Vy jistě víte kam, do Pelhřimova. A Martin Císař tam bude taky. Martin, ahoj. Já jsem si půjčil, tady člověk otevře dveře, narazí na Martina Císaře.
1: Krásné ranko.
0: Martine, zavři oči, kdo tam bude kromě Olgy?
1: No, tak tam bude skvělá sestava. Tam bude třeba Slza, budeme... Ano. Ty máš upravené písničky.
0: Přesně tak,
1: tak to je rádhera.
0: Slza?
1: Vojta Nedvěd.
0: Přesně tak.
2: Na pouti jsem vystřelil růži z papíru.
0: On to umí zpívat i Martin.
1: No to se těším, to bude palba. No jo, no, dneska to rozjedeme za 5 minut 17 hodin. Velká letní akce, velký koncert Rádia Blaník.
3: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Já jsem se ptal meteoroložky, prý vás čeká krásné počasí, dneska do 29 stupňů v Příbrami a samé sluníčko, takže můžeme opravdu odstartovat naše sluníčkové léto i v Příbrami. Co jsem to řekl?
1: Pelhřimově!
0: Příbrami. Bože. Takže zdravíme Pelhřimov, letní koncert Rádia Blaník za 5 minut 5. Doražte, vemte sebou dobrou náladu a vstupné se neplatí. To je základ.
1: To je základ. A samozřejmě k tomu všemu pro vás budeme mít i tu skvělou samolepku od Rádia Blaník a Centropolu, která vám ve finále může přihrát i 100 000 korun na ruku. No řekni, není to paráda, to bych bral, ne?
0: Tak jeďte za námi do Pelhřimova. Martin Císař už se těší a večer ho pozdravte, zaspívá si evidentně Růži z papíru minimálně.
1: Nejenom tu.
3: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
3: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Tak vám přejeme krásný pátek. Teď už Bára Basiková, Ilona Čáková, Monika Absolonová. Ta krásná muzikálová písnička, teď královnou jsem já. Hlavně vstupte do toho dnešního dne pravou nohou a že jste s Blaníkem, za to jsme velmi rádi. Děkujeme a přejeme krásné ráno.

0: Bára Basíková, Ilona Čáková, Monika Absolonová, teď královnu jsem já. Písnička z jednoho českého muzikálu Kleopatra, který měl premiéru v roce 2002. Mimochodem musím říci, že díky tomuto muzikálu se proslavila hodně zpěvačka Monika Absolonová. Autorem písničky je Michal David. Hezké ráno po sedmé, třeba už Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan. A miluju tě. A tak na křídlech holubic. A taky Václav Neckář, je ráno, ano.
1: Mám trochu trému už teď, je ráno, ano, mám trochu trému už teď.
0: Tomáš Klus, dokola. Rádio Blaník hraje hezky česky celé léto. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz.
3: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdu s dětským klubem Mango s odletem přímo z Ostravy. Více na eximtours.cz.
5: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
6: Poctivá česká klasika na talíři? No přece česká kuchyně u mámy na Příborské v Tesco Frýdek. Přijď si pro chuť domova do české kuchyně u mámy.
2: Rádio Blaník, počasí.
7: Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska očekáváme na Moravě a ve Slezsku teď po ránu a po většinu dopoledne ještě slunečné počasí. V průběhu dne se ale postupně začnou vracet mraky. Teploty dneska vyšplhají na 20 až 24 stupňů, na horách bude 14 až 18. O počasí všechno, je tu doprava.
2: Jak bude?
8: A co si vzít na sebe?
2: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
7: Pozor si dávejte u obce Skavštice na Kroměřížsku. Své osobní auto se tu srazilo se zvěří, se zvýšenou opatrností tu déle projedete. Na D1 na 262. kilometru směr Ostrava stojí odstavený osobák, tak ho nepřehlédněte. Podobný problém hlásí D1 taky na kilometru 256 ve směru na Prahu. I tady stojí porouchané auto, tak tam dejte pozor. Na D1 zůstaneme mezi 300. a 300. prvním kilometrem směr Ostrava. V pravém pruhu probíhají práce údržby. Silničáře tam hlavně nepřehlédněte, raději tam dejte nohu z plynu. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. My vám přejeme šťastnou cestu. A teď už jsou na řadě zprávy s Monikou.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
8: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Ceny benzínu a nafty opět rostou. Kromě budovy ve Zlíně hoří i v Ostravě. Temelín modernizuje bezpečnostní systémy. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Maximální ceny pohonných hmot opět vzrostly o desítky haléřů. Benzín oproti včerejšku zdražil o 27 haléřů na 41 korun a 70 haléřů za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 38,22 koruny. V tomto případě to navýšení o 77 haléřů. Nafta se tak po několika týdnech vrátila nad hranici 38 korun. Kromě požáru výškové budovy v centru Zlína hoří také supermarket v ostravské části Bělský les. Hořet začalo už včera a aktuálně je na místě 10 hasičských jednotek. Zatímco v Ostravě ještě ohnisko požáru se nepodařilo lokalizovat, ve Zlíně k tomu došlo během noci. Stupeň poplachu tak byl snížen na trojku. Co se týká Zlína, tak dnes by s hašením už tady neměli pomáhat vrtulníky z Bambivaky, ti včera provedli 68 schozů. Temelín pokračuje v rozsáhlé modernizaci. Jaderná elektrárna na Českobudějovicku mění na druhém bloku ovládání bezpečnostních systémů, včetně čerpadel a klíčových uzavíracích ventilů. A víc k tomu říká mluvčí elektrárny Marek Sviták.
10: Původní napájecí zdroje, které jsou stále plně funkční, nevyřadíme, ale využijeme je jako servisní rezervu. Tím si zajistíme dlouhodobou udržitelnost celého systému, a to i v případě, že by část původních součástek nebyla na trhu již dostupná.
9: Modernizace je součástí dlouhodobé obnovy technologie. Evropský parlament podpořil výjimku pro kontrolu internetové komunikace kvůli ochraně dětí. Pozměňovací návrhy přijaté europoslanci počítají s tím, že z výjimky bude vyřazena šifrovaná komunikace. Výjimka přestala platit začátkem dubna poté, co se Evropský parlament a Rada Evropské unie nedokázali shodnout na jejím prodloužení. Tolik zprávy Rádia Blaník a Jirko, je to tvoje.
0: Hezké ráno. Tak nám tady píšete na účtenku, abychom proplatili, vězte, že je léto, Petr Slíva cestuje na sever, klidně si ty účtenky schovejte potom na někdy jindy, protože dnes po sedmé, jako včera, jako předevčírem, jako celý tento týden se účtenky neproplácejí. Za to 10 000 korun, ano, to je ve hře. Ve hře, v naší letní hře, tak si počkejte, za chvíli vám prozradím k tomu víc. Teď ale Marek Ztracený a písnička Moje milá a za chvíli i Tomáš Klus. Hezký pátek. Za minutu bude 7 hodin. Hezké ráno.

0: Dokola.
1: Tomáš Klus a písnička Dokola. Ano, Tomáš je další z těch, kteří naspívali písničku Slunce dál svítí. Slunce dál. Pouštím ukázku, ne celou písničku, klidně nechte telefon někde stranou, protože volat 800 109 109 se vyplatí, jakmile písničku Slunce dál svítí pustíme celou. Kromě Tomáše Kluse, Olga Lounová, Tereza Mašková, Jindra Polák ze skupiny Jelen, Kateřina Marie Tichá, Igor Tymko ze skupiny No Name, Petr Kolář, to jsou ti, kteří naspívali naši novou blanickou písničku a ve hře, dámy a pánové, ve hře jsou penízky.
2: Dál svítí. Na rádiu Blaník.
1: Je to naše velká letní hra, jakmile zazní písnička Slunce dál svítí, tak kdo bude první na konci písničky na našem telefonu 800 109 109, tak se dostává do hry a vyhrává 5000, pokud správně odpoví na otázku, když pustíme ukázku z té písničky, kdo tam zpívá. Tak naposledy se dovolal posluchač Milan tento týden, no a pustili jsme mu tuto ukázku.
3: Od rána až dokud neusnem.
1: Byl u toho Pepa Černý a Iva Lecká a zpovídali Milana, kdo pak to zpívá. Docela to z něj páčili.
4: Kdo to byl? Milane?
5: Jo, nevím.
6: Přemýšlím.
4: Nevíte, jo?
5: Nevím. Tomáš Klus? A ten to není.
4: Bohužel to není Tomáš.
6: To není Tomáš. Není.
4: Milane, byl to Jindra Polák z kapely Jelen.
6: Jeleni.
1: Milanovi to trošku uniklo, což je škoda, ale zase dobrá zpráva pro toho dalšího, který se dovolá, protože už bude hrát od rovných 10 000 korun. Tato 5000ová suma se totiž připočítá tomu dalšímu případnému vítězi. Tak držím palce, až zazní písnička Slunce dál svítí. Určitě volejte sem k nám do Blaníku.
2: Slunce dál svítí.
7: Sluníčkové léto na Blaníku.
1: 10 000 visí ve vzduchu, tak kdo ví, kdy to přijde. 7 hodin, 7 minut, 7 vteřin, samé sedmičky. Hezké ráno, hezký pátek.

0: Baltimora Tarzan Boy při pátku na Blaníku. Hezké ráno. Adelka už na cestě na letní koncert. Míří do města rekordů, do Pelhřimova, tak se tam vypravte dnes taky. Jaký bude den, to už ví meteoroložka.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Milada Křížová z Českého hydrometeorologického ústavu na telefonu. Hezké ráno.
2: Dobré ráno přeji.
0: Tak jaké počasí máme teď při pátku?
2: Na obloze je jasno nebo skoro jasno a na východě našeho území dokonce oblačno, ale bez deště. Teploty dnes po ránu klesly na 13 až 9 stupňů Celsia, no a na Kvildě nebo na Březníku dokonce slabě mrzlo.
0: To jsou věci. A jaké nás čeká dnes počasí?
2: Dnes bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Teploty dnes vystoupají na 25 až 29 stupňů Celsia a na severu a na severovýchodě budou teploty mezi 21 až 24 stupňů Celsia. No a v 1000 metrech na horách očekáváme teploty kolem 19, na Šumově dokonce kolem 22 stupňů Celsia a vítr dnes bude jen mírný, severozápadní až severní.
0: Děkuji moc, mějte se krásně, hezký pátek, hezký víkend.
2: Přeji krásný víkend a krásný pátek. Tak naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Rádio Blaník.
0: A tady už je písnička, kterou naspívala skupina Jelen, Jiří Pavlica a taky Hradišťan. Písnička Miluji tě. Dost často si o ní píšete v písničkách na přání, tak si ji užijte i teď. Ráno v pátek 10. za 3 minuty 7:45. Za oknem.

0: Life is life a obrovský hit skupiny Opus a za chvíli Václav Fleckář. Je ráno, ano.
1: Je ráno, ano, mám trochu trému už teď.
0: I když ne Aničky, ale Libušky, Amálie a Amélie dneska slaví svůj svátek. Přejeme vám, milé dámy, abyste si dnešek užili, abyste měli krásný den. Já doufám, že pátek je pro vás šťastným dnem. I dnes nás čeká šťastná hodinka při pátku po 8 hodině. A tak mi klidně napište na 603 118 118, co vás dělá šťastnými v poslední době, co vám udělalo radost. Pište SMSky a po 8 hodině se na ně dostane. Teď přeji hezké ráno, máme 5 minut po 7:45. Radio Blaník.
2: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej. www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
3: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
4: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
7: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
8: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
9: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
10: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
11: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Ostravy. Více na fisher.cz.
12: Pozor, hlášení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
13: Je Broučku, kudy si přiletěl?
14: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. střechyšupík.cz.
15: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete.

0: O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
1: Outlet Arena Moravia vás zve na letní party. 3 víkendy v rytmu Tropical, Retro a Sunset Vibes. K tomu chillout zóna a kolo štěstí o super ceny. Dorazte pro letní slevy a osvěžte se drinkem na účet Outlet Areny Moravia.
2: Outlet Arena Moravia. Slevy.

0: Už dlouho jste je neslyšeli.
1: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
0: Ráno od 5 do 6.
1: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
0: Hezky česky na Blaníku. Ráno.

0: Dotazník za volantem.
1: Pozor, stále dávejte u obce Skaštěce na Kroměřížsku. Dnes osobní auto se tu srazilo se zvěří, se zvýšenou opatrností tu dále projedete. Na D1 na 298. kilometru ve směru na Přerov stojí odstavená dvě osobní auta, tak je nepřehlédněte. A na D1 na 262. kilometru směr Ostrava stojí odstavený osobák, i tady dejte pozor. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, na řadě je Monika a zprávy.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Rádio Blaník, zprávy.
2: Rádio Blaník.
3: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Česko přispělo Ukrajině v programu PORL na protivzdušnou obranu. V České televizi to řekl ministr zahraničí Petr Macinka. Příspěvek je podle něho v poměru k ostatním zapojeným zemím zanedbatelný. Ministerstvo vnitra vypsalo výběrové řízení na ředitele Národní agentury pro komunikační a informační technologie. Měl by nastoupit na začátku září. Středočeský kraj dá 500 000 korun na ozdravný pobyt dětí z Ukrajiny. 2 týdny v léčebně v Bukovanech na Příbramsku stráví 50 dětí z Kyjevské oblasti. Pobyt organizuje Český červený kříž Kolín. Počet obětí 2 zemětřesení ve Venezuele ustoupil na 3889. Podle odborníků je ale stále na 50 000 pohřešovaných. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Jirka.
4: Krásný pátek.
0: Pohodové České rádio.
4: Teď už rok set a písnička It Must Have Been Love, čili musela to být láska. Teď ale taky informace o tom, že tu tento týden byl po 16. hodině Ondra Ruml. Došlo taky na to, jestli jezdí na kole. No a odpověď nás překvapila. Tak za chvíli buďte s námi. Hezký pátek, hezké ráno.

0: Minutu po půl osmé posloucháte Blaník při pátku. Děkujeme za to, hezké ráno. No a pozor, ve středu tady byl další vzácný host po 16. hodině, zpěvák Ondra Hruml, a řeč byla také o tom, proč už vůbec nejezdí na kole.
1: Já jsem se tenkrát strašně vysekal jednou, tadyhle na Bělehradský právě, cestou, tam je taková zatáčka a já jsem to rozperdil. Říkal jsem, tady to rozjedu, počkej, to bude, já tu zatáčku, a teď normálně mi nevím proč, jestli to bylo nějaký mastný. Já jsem byl po tramvajovým pásu.
2: No,
1: a jestli to tam bylo nějaký mastný od tramvaje, nevím, a plumaje mi z ničeho nic, ale nechápu, jak do dneška podjel přední kolo. A já jsem měl asi 15 metrů po břiše a měl jsem na sobě sáčku a bílou košili. Yeah. A ta bílá košile normálně měla díry, které byly, vypadaly, jak kdyby byly propálený.
2: Jo,
1: a
2: jo.
1: Fakt to bylo jako, jako blbý, no. Měl jsem takový lišej. Druhý den jsem pak zpíval v nějakým eventu, tam byl Tomáš Měcháček, ten se mi smál, jaký jsem blbec.
0: Tak Ondra Ruml byl tady ve středu, vy se teď můžete podívat na web radioblanik.cz a celé to středeční povídání si znovu pustit, a to dokonce i s videem, abyste viděli Ondru Rumla taky obrázkem, nejenom slyšeli. Teď už ale Václav Neckář, je ráno, ano, je pátek. Přejeme všem hezký den.

0: DJ Bobo, velký hit 90. písnička Everybody a teď už krátce počasí.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Jak bude dnes, to ví meteoroložka Milada Křížová.
2: Dnes bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Teploty dnes vystoupají na 25 až 29 stupňů Celsia a na severu a na severovýchodě budou teploty mezi 21 až 24 stupňů Celsia. No a v 1000 metrech na horách očekáváme teploty kolem 19, na Šumově dokonce kolem 22 stupňů Celsia a vítr dnes bude jen mírný, severozápadní až severní.
0: Pokud máte rádi takové teploty do těch 30 stupňů Celsia, možná tip na letní výlet, můžete se vypravit do Řecka. Průměrná teplota vzduchu v Řecku je 28 stupňů, průměrná teplota vody 25 stupňů. Řecko láká na stovky ostrovů, průzračné moře a kombinaci taky historie s příjemnou středomořskou atmosférou. Řecko je tedy ideální pro ty, kteří chtějí spojit odpočinek u moře s výlety. Historické památky jsou doslova na každém kroku. Místní kuchyně v hotelech nabízí třeba čerstvé ryby, olivový olej, sýry, zeleninu, gyros, caciky a lehká středomořská jídla. Ideální volba je to pro páry s rodinami a pokud jste nevěděli, že Korfu patří mezi nejzelenější ostrovy celého Řecka, tak teď už to víte. Více než 4 miliony olivovníků, cypřiše a také Tyrkisové moře vytvářejí krajinu, která má úplně jinou atmosféru než většina řeckých ostrovů. 8 dní z All Inclusive nyní pořídíte u Blue Style od 25 990 korun za osobu. Super last minute nabídka platí pro oblíbený hotel Sandy Beach s odletem od 12. července. Nedaleko hotelu najdete jezero Corycion, chráněné přírodní rezervací s písečnými dunami a cedrovým lesem, kde můžete pozorovat desítky druhů ptáků, včetně plameňáků, kteří sem pravidelně přilétají. A pokud máte rádi aktivnější dovolenou, můžete si vyzkoušet třeba kitesurfing nebo se vydat po některé z turistických tras v okolí. Na Korfu najdete taky řadu místních zvláštností. V kavárnách v centru města si vychutnáte tradiční frappé, na náměstích můžete sledovat zápasy v kriketu a jako suvenýr si přivést jejich speciální místní likér, který je vyráběný právě tady na Korfu, tak já doufám, že jsme vás třeba zlákali.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
0: 2 minuty a bude 7:45. Hezký pátek. Před námi jsou Činasky a Bára Hosnedlová a Slovenský Klín.
4: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
5: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
4: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
5: To asi jo, no.
4: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
5: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
4: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
5: Tak to je slušný.
4: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
5: A to je jako kolik?
4: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
5: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
4: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
5: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o
8: Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lily/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lily.
9: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
10: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
12: Já chci hot dog.
13: Já mám chuť na matcha latte.
14: Taky beru hot dog a klid v autě.
11: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
15: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
16: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
17: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
18: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

Slovenský Klín, Činaská Bára Hosnedlová teď na Blaníku. Mimochodem, teď nás čeká taky skupina Pet Shop Boys, protože anglický zpěvák, skladatel a spoluzakladatel skupiny má dnes svoje narozeniny. Britskou dvojku Pet Shop Boys tvoří dva muži, tedy takhle. Je to konkrétně Neil, ten se věnuje především textům a zpěvu, dnešní oslavenec, zatímco ten druhý Chris skládá muziku. No a Neil Francis Tennant, kterému tedy přejeme hlavně všechno nejlepší k jeho dnešním narozeninám, tak ten má na svém kontě celou řadu nádherných textů. Jedna je taková zvláštní písnička z roku 1988, Domino Dancing. Tam jde o to, že v písničce se rozebírá vztah muže a ženy, láska, která padá jako domino. Znáte hru Domino? Pak to všechno spadne. Tak to je přesně v té písničce Domino Dancing, čili tanec domina. Vztah se rozpadá kvůli žárlivosti. No, krásný text, který složil právě tento hudebník Neil Francis Tennant, kterému dnes přejeme všechno nejlepší k jeho narozeninám a na Blaníku si pustíme právě písničku Domino Dancing, protože třeba ji neznáte, uvidíme. Ale každopádně k 72 nám všechno nejlepší.

0: Pecho Boys, Domino Dancing a my se protančili skoro k 8 hodině a před námi Michal Tučný, báječná ženská.
1: Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap.
0: A půjde o páteční šťastnou písničku plnou jenom těch šťastných, hezkých písniček třeba od skupiny Holky. Že já jsem řekl šťastnou písničku, no? Chtěl jsem říct si šťastnou hodinku, kterou máme před sebou. Krištof a hned teď. Hned teď přejeme krásné ráno, za 5 minut bude 8.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.
4: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz

0: České kuchyně u mámy.
1: Máte doma solární elektrárnu?
2: Tak pozor! Radio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
1: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
2: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
1: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
2: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
1: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
2: v článku Energoporadna Rádia Blaník. Blaník, počasí.
3: Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Na Moravě a ve Slezsku dneska bude na obloze převažovat zvětšená oblačnost. Hlavně v Beskydech a v okolí nelze vyloučit ani slabou dešťovou přeháňku. Teploty ale budou příjemné, naměříme 20 až 24 stupňů. Tolik o počasí, teď míříme na cesty.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz
2: Blaník za volantem.
3: Na Vsetínsku v Pržně dejte pozor na porouchaný kamion. Opatrní buďte pak i na dálnici D1. Na 298. kilometru směr Přerov stojí dvě odstavená osobní vozidla. Taky nepřehlédněte. Podobný problém hlásí D1 taky z kilometru 262 ve směru na Ostravu. Stojí tu odstavené osobní auto, tak tam dejte pozor. A na D1 na 362. kilometru směr do Polska u Krajnice probíhají údržbové práce na mostě. Tolik dopravní servis, na řadě jsou zprávy.
4: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
2: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
5: SPD se nechce zapojit do programu na zbraně pro Ukrajinu. Speciální cedule lemují železniční tratě. Finále Wimbledonu ovládne dvojice Češek.
3: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Koalice dnes projedná příspěvek na zbraně pro Ukrajinu. Jde o zapojení Česka do iniciativy, pomocí které evropské země a Kanada financují americké vojenské vybavení určené pro ukrajinskou armádu. Koaliční SPD ale s českou účastí v programu zásadně nesouhlasí a její šéf Tomio Okamura kritizoval to, že věc neprojednala koaliční rada. U železničních tratí jsou k vidění nové cedule. Mají výrazně žlutou barvu, aby si jich lidé všimli. A k čemu slouží, to vysvětlí mluvčí Českých drah Nela Frýbová.
6: Lidem v krizové situaci nabídnou okamžitý kontakt na linku první psychické pomoci. Správa železnic tak reaguje na dlouhodobý problém sebevražd na tratích.
3: Iniciativa vznikla ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a organizací Cesta z krize. Část Česka se lehce otřásla. Přesnou sílu a epicentrum ještě seismologové upřesňují. Původní informace, která pocházela včera z Německa, mluvila o síle 5,5 stupně Richterovy škály, se ale nepotvrdila. Ani to, že otřesy byly kolem Plzně. Záchvěv byl nakonec mnohem menší 1,8 stupně a byl pravděpodobně na Písecku. Český tenis slaví mimořádný úspěch. Letošní Wimbledon zažije historicky první ženské české finále, do kterého se probojovaly Karolína Muchová a Linda Nusková. Obě navíc usilují o svůj první triumf na Grand Slamu v kariéře. Zatímco 29-letá Muchová si už zahrála finále na French Open, pro 21-letou Noskovou je to premiéra. Ryze české finále se ve Wimbledonu uskuteční poprvé v samostatné historii. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Jirka.
7: Tak aspoň víme, proč se lehce otřásla země, že?
3: Přesně tak.
7: Všichni sledovali Wimbledon.
2: Šťastná hodinka.
1: Na Rádiu Blaník.
7: České finále Wimbledonu, to je první šťastná zpráva dnešního dne a přidejte klidně další 603 118 118. Pište nám, co vám dělá radost v posledních dnech a my vám budeme hrát jenom samé veselé a šťastné písničky. Teď budeme hrát Báječnou ženskou od Michala Tučného a přidáme skupinu Miraj a Malinovej sirup.
1: Šťastná hodinka.
2: Každý pátek od 8 do 9 na Blaníku.
7: Hezké ráno, hezký pátek. Bylo 8

0: Miraj a novinka letošního léta, písnička Malinový sirup, o které Miraj prohlásil, že malinový sirup je pro něj symbolem dětství. Dělávala ho kdysi jeho babička, která měla obrovskou zahradu a celé prázdniny u babičky trávily na vesnici a bylo to moc krásné období. Musím říci, že podobné vzpomínky taky na léto u babičky se mi neustále vybavují každé léto, no ale náš kolega Petr Slíva místo k babičce teď poslední roky jezdí na sever a moc si to oblíbil. Ostatně navštívil teď místa, která obdivovala i britská královna Alžběta. Tak já si myslím, že určitě je o co stát.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: Ano, hlásí se Petr Slíva i do našeho vysílání a včera popisoval právě ty krásy Balmoralu.
3: Ale ty výhledy. Člověk se vůbec nemůže divit tomu, že si britská královská rodina pořídila v 19. století své letní sídlo zrovna tady, slavný hrad Balmoral, který si zamilovala především královna Alžběta II. A na kterém také před několika lety skonala. A protože královská rodina se na Balmoral stěhuje až v srpnu, je teď přístupný turistům. Pokud si nekoupíte vstupenku, uvidíte maximálně bránu. My jsme si vstupenky koupili a na vlastní oči se podívali na ta známá místa, která se objevují v dokumentech, v seriálech a filmech o královské rodině. Vypadá to přesně tak. K tomu udržovaný park, zahrady a skleníky. Přístupný je také taneční sál věnovaný královně Alžbětě II. Až pojedete kolem, Balmoral rozhodně stojí za návštěvu a v místní restauraci si rozhodně dejte zdejší balmoralský čaj s mlékem a k tomu scones se smetanou a místní jahodovou marmeládou.
0: A pokračování putování uslyšíte dnes po 11. hodině dopolední.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
0: Šťastná hodinka, která je teď taky mezi 8 a 9. Posloucháte ji na Blaníku a jsme za to rádi. Díky a právě teď nabídneme Afrika Simona, jeho hit Hafanana.

0: a Fraximon, písnička Hafana na. Hezké ráno, tady je počasí.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Meteoroložka Milada Křížová právě teď na telefonu. Já vám přeji do Českého hydrometeorologického ústavu dobré ráno.
2: Dobré ráno přeji.
0: Jestli pak víte, že šťastná hodinka, je potřeba dávat jenom šťastné zprávy, tak schválně to zkusíme. Jaké počasí nás čeká dnes?
2: Dnes bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Teploty dnes vystoupají na 25 až 29 stupňů Celsia a na severu a na severovýchodě budou teploty mezi 21 až 24 stupňů Celsia. No a v 1000 metrech na horách očekáváme teploty kolem 19, na Šumově dokonce kolem 22 stupňů Celsia a vítr dnes bude jen mírný, severozápadní až severní.
0: Tak já myslím příjemné páteční počasí, třeba na nějakou procházku odpoledne, a zkusíme, jestli v těch dobrých zprávách budeme pokračovat co víkend.
2: Sobota bude většinou slunečná, jen přechodně bude až oblačno, teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území opět o něco chladněji, kolem 23 stupňů Celsia.
0: Tolik sobota, co neděle?
2: No a neděle jasná až polojasná a ojediněle na severovýchodě dokonce místy se vyskytnou přehánky a teploty také mezi 25 až 29 stupňů Celsia, s tím, že opět sever a severovýchod území bude o něco chladnější.
0: Takže jako přes kopírák. Tak vám přeji krásný pátek, hezký víkend, moc děkuji za dnešní ráno a užijte si i další dny. Naslyšenou.
2: Přeji krásný víkend a krásný pátek. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Šťastná hodinka. Každý pátek od 8 do 9 na Blaníku.
0: Za minutu čtvrt na 9. Hezké ráno, tady jsou holky a písnička asi senzační. Senzační jste vy, protože jste s Blaníkem. My vám na oplátku hrajeme hezky česky celé léto. Tak pěkný poslech.

0: A do písničky Helena Vondráčková a písnička Copacabana, což je pláž v Brazílii, a Helena Vondráčková na tuto pláž ráda vzpomíná a v roce 98 naspívala i tuto písničku právě proto, že miluje pláž Copacabana, hlavně ve svých 21 letech. Navštívila tuto pláž, když jela do Brazílie na písničkový festival, bylo to v 68. a říká, že to byla jedna z nejkrásnějších vzpomínek v životě. Měl jsem to štěstí se na to zeptat a Helena odpovídala tak. To.
1: No, to bylo, panečku, něco. To byl vlastně můj první zahraniční výlet, první festival, na kterém jsem byla. Tento výlet nezapomenu, bylo to pro mě asi jediný, to přebyla Carnegie Hall s Karlem Gottem, ale jinak to byl opravdu tak silný zážitek, že si pamatuju snad každý den.
0: No a představte si, že existuje dokument Helena, kde se ta Helena u moře hezky válí na té pláži Copacabana a kolem je spousta fotografů. Tak jsem se zeptal, co to bylo, jestli jako nějaká módní přehlídka. Ne, ti fotografové se tam prostě zjevili.
1: Byli jak mouchy a já je měla furt kolem sebe. Prostě blondýna v Brazílii, to bylo pro ně žraso.
0: Vzpomínka Heleny Vondráčkové na pláž Copacabana a díky tomu vznikl v 98. i tento hit, který jsme si hráli. Za chvíli Valčíček.
2: Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát, a ti každý den připomíná.
0: Naše šťastná hodinka na Blaníku pokračuje. Přeji hezké ráno, hezký pátek.
3: Posloucháte Blaník?
4: A můžeme to vidět.
3: Tak přesně tohle možná už brzy uslyšíte od našich blanických krajánků.
4: A když odpovíte správně, dostanete od nás tu nejlepší 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka.
3: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
4: Sluníčkové léto.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
7: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
8: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
9: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
10: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme

0: ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
1: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
2: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
3: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. A právě teď, kdy začíná období výletů a dovolených, přejeme všem našim zaměstnancům i jejich rodinám klidné a bezpečné léto. Broze. Společně silnější.
4: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
5: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
6: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.

0: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
1: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
3: Blaník za volantem.
4: V Prostějově v ulici U stadionu narazilo osobní auto do zábradlí. Počítejte s omezením. Na Vsetínsku v Pržně dejte pozor na porouchaný kamion. Opatrně taky na dálnici D1 na 298. kilometru ve směru na Přerov stojí odstavená dvě osobní auta. Taky tam nepřehlédněte. A podobný problém hlásí dálnice D11 taky na kilometru 262. Ve směru na Ostravu stojí tu odstavené osobní auto, tak tam dejte pozor. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a na řadě jsou zase zprávy.
5: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
3: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
6: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Volby by aktuálně jasně ovládlo hnutí ANO. S odstupem následuje ODS a těsně třetí je hnutí STAN. Do sněmovny by se podle průzkumu agentury Median jen těsně dostali i motoristé. Léto přineslo slevy chytrých telefonů. Jejich ceny spadly i o 10 000 korun. Ušetřit je možné dokonce u letošních novinek. Charita Písek schání peníze na opravu azylového domu ve Veselíčku. Původní rozpočet projektu byl 35 milionů. Práce ale odhalili dřevomorku v Krovech, což cenu navýšilo o dalších 8 milionů. Vypsána je proto sbírka. V Londýně vypukly nepokoje po fotbalovém zápase mezi Francií a Marokem. Při násilnostech byl zraněn jeden policista, 4 fanoušci byli zatčeni. Více k mistrovství světa vrátíme po 8:30 ve fotbalovém speciálu. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Jirka.
7: A přesně v 8:30 pokračuje naše šťastná hodinka. Díky za vaše SMSky. Napsala Zlatka ze Svitav, že jí působí velkou radost návštěva přátel, dobrá kniha, poslech písniček na přání a poslouchá je každý den prý u nás na Blaníku. Děkujeme moc. A vždycky se těší na tu 19. hodinu, protože přesně ukazují, co ty lidi chtějí znát a slyšet z našeho rádia a moc se jí líbí písničky na přání. Dělají radost návštěva přátel, taky každý den na ně myslí a těší se, až zase přijedou. Zlatko, my vás zdraví. Do Svitav. Děkujeme i za krásnou SMSku od Jany z Ládví, že se jí hojí bříško po těžké nemoci, tak začala konečně mít i dobré myšlenky a hlavně poslouchá Blaník a to jí dělá radost. Děkujeme moc, Janíčko, zdravíme, pište nám taky na 603 118 118.
3: Pohodové České rádio.
7: A ještě jedna Janíčka napsala, tentokrát z Chorvatska, kde se jí moc líbí a zdraví nás a přeje nám, aby se nám líbilo tady v Česku v pátek při teplotách do 29, mají tam prý stejně. Teď brontosauři.

0: Práva na vrch. Dnes je pátek, zítra je sobota, samo o sobě by to mohlo stačit, ale ještě jednu věc pro vás máme.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky k táboráku.
0: Ano, písničky k táboráku. Každou sobotu a neděli v létě pro vás máme v 18 hodin celých 60 minut jen těch krásných písniček k táboráku. Před písničkami na přání si je můžete vychutnat u nás na Blaníku a poslouchat. Třeba si dejte rádio trošku víc nahlas. Zítra po 18. hodině zase nebudou chybět nedvědovky a mladí nedvědi zaspívají naživo. Další z písniček, kterou notoricky budete znát, můžete vzít kytaru, můžete si zaspívat u Rádia Blaník a těšíme se i na zítřek a na neděli po 18. hodině písničky k táboráku. Teď skupina Krištof a písnička, která se jmenuje Hned teď. Užívejte pátek, hezké ráno, máme 4 minuty po půl deváté.

0: Orbisona, písnička Pretty Woman ze stejného filmu Pretty Woman. Mimochodem ani Julia Roberts by se nemusela stydět za ty krásné šaty, ve kterých přišla Monika Holubová teďka přečíst sportovní informace. Moni, škoda, že nevysíláme taky obrazem dneska.
1: No, já myslím, že naštěstí.
0: No, nicméně máme šťastnou hodinku, tak já tě potěším. Dnes tedy teploty do 29 stupňů, stejně jako o víkendu, a příští týden zase přes 30. To ty
1: pro
0: máš ráda.
1: Ano,
0: já vím, proto jsem
1: klidně
0: ti chtěl udělat radost. A Monika odhodí opalovací krémy a vytáhne grilovací koření. Tak, bude hezky teplo.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Hezké ráno, fotbalový šampionát se pomalu blíží do finále. Včera začaly čtvrtfinálové boje, které zahájilo utkání mezi Francií a Marokem. Mezi první čtyři nejlepší týmy postoupili Francouzi, kteří Maročany přehráli 2-0. Obájci stříbra rozhodli v Bostonu mezi 60. až 66. minutou. Nejprve Mbappé napravil zahozenou penaltu z první půle a otevřel skóre, pojistku následně přidal Dembélé. Další čtvrtfinálový duel je na programu už dnes. Belgie vyzve Španělsko, které dlouhých 40 let neporazila. Zápas Los Angeles začne v 9 večer a favority budou šampioni starého kontinentu. Po odehrání většiny zápasů jsou zajímavé taky nejrůznější statistiky. Mezi týmy zatím nejvíc střel zaznamenala Belgie, celkem 107. Následují Kolumbie a Španělsko. Argentincům patří se 670 pokusy až 7. místo. Český celek vyprodukoval 34 střel, což ho řadí na 33. příčku. Mezi tyče se trefil 8krát a vytěžil z toho 2 branky. Méně gólů si připsalo pouze 5 mužstev. Nejvíc faulujícím mužem turnaje Paraguayec Kubas, kterému sudí odpískali 14 faulů. 13krát si v rozporu s pravidly pomohl Němec Alexander Pavlovic. Z Čechů pozbírali nejvíc nedovolených zákroků kapitán Ladislav Krejčí a další stoper Robin Hranáč, oba schodně po 6. Tolik fotbalový speciál, další tu bude před 1:30.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do 2. dne. Planeo.
0: A pokud jste při pátku v práci, i vám uděláme radost písničkou Radci v práci od skupiny Kabát za 2:45.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
8: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 30 kusů v Bila klubu za 99,90 pouze v pátek a Pilsner Urquell půl litru sklo za 25,90. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Chystáte nový plot? V Prodoma nyní pořídíte vybrané plotové systémy Dyton se slevou 20%. Získejte moderní vzhled a špičkovou kvalitu pro váš dům i zahradu. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
12: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
13: Dáš se mraku, kterou cestou se dáš. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jeho českých sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
14: Jsi všude zdejší, všude je fajn. Skonto nábytek.
15: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
16: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Sabat, hadaci v práci pro všechny, kteří jsou v práci, a dorazil do rádia i Pepa Černý, který vás po 9. hodině přivítá u tajemného roku. Pepo, ahoj.
1: Ahoj, dobré dopoledne, to je písnička hlavně pro všechny, kteří nejsou v práci, ale kteří jsou na rybách. Petrův zdar, přátelé, ať vám berou dneska. Jak by bude, tebe asi zajímá, jak bude vypadat tajemný rok?
0: No, možná.
1: Hele, to já nikdy nevím, protože vzhledem k tomu, že to bude můj, jestli dobře počítám, 4. tajemný rok v životě, tak já pořád plavu jako ty ryby. Jo, a dneska, teď jsem se tak jako podíval, co to bude za rok, a můžu vám dát první nápovědu, jestli chcete teda. Chceš taky, Jirko?
0: Pojď na to.
1: Tak prosím tě, v tom tajemném roce, který nastane přesně za 10 minut, tak v tom roce se narodil Vávra Hradílek.
0: Konec 80, tak si tipnu.
1: Typuješ, no uvidí, musíš poslouchat a dobře, uslyšíš na dobře. Konci toho roku, jestli je to pravda. A přihodím ještě jednu nápovědu. Taky se teda narodila Martina Sáblíková.
0: A tak teď už možná se dá ještě přiblížit ten rok. Nebudu napovídat, o Martině bych asi tušil víc. Ale každopádně, Jiří Korn a té, co snídá, to tam taky možná lehce spadá, co?
1: Těžko říct, každopádně, pokud teďka Martina Sáblíková snídá, tak je to písnička pro ní.
0: Tak jo, hezké ráno.

0: Jirka Korn, neboli po indiánsku ten, co nejenom zářil, ale taky řádil na konopišti. To je, co snídá na vlnách Rádia Blaník. Já bych v tuhle dobu normálně ještě snídal, to je pravda. Jenže Petr Slíva je na cestách v obytňáku a tak se budeme společně věnovat tajemnému roku, co říkáte. V tom tajemném roce, který nás čeká, tak v něm jsme poslouchali třeba tuhle písničku. Taky tuhle tu. I tuhle. Všechny tři zazní v následující hodině, v tajemném roce. Tak já myslím, že už můžete pomalu psát SMSky, přátelé, co si myslíte, že to je za rok. 603 118 118 a teď je před námi počasí, doprava, zprávy. Za 5,5 minuty už bude 9 dopoledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Milujete růže, jejich barvy a vůně. Celé pole růží uvidíte v růžové školce Fričovice. Přijďte ve dnech 9. až 12. července do Fričovic a můžete si růže v celé své kráse prohlédnout a objednat. Pro letošní rok máme připraveno několik novinek růží od německého šlechtitele Cordes Rosen. Těšíme se na vás ve Fričovicích. www.růžováškolka.cz.
3: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
4: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdu s dětským klubem Mango s odletem přímo z Ostravy. Více na eximtours.cz.
6: Rádio Blaník, počasí.
7: Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Na Moravě a ve Slezsku se vám dneska budou hodit deštníky. Na oblaze bude převažovat zvětšená oblačnost a místy může i zapršet. Teploměr ukáže 20 až 24 stupňů. Toliko počasí, na řadě je dopravní servis.
8: Jsme Blaník.
9: Pohodové rádio do každého počasí.
10: Za volantem.
7: Na Přerovsku v Prosenicích v Maloprosenské ulici na křižovatce s Oseckou došlo ke střetu osobního auta s nákladňákem. Projíždějte se zvýšenou opatrností. V Prostějově v ulici u stadionu narazilo osobní auto do zábradlí. I tady čekejte možné potíže. U obce z Kaštice na Kroměřížsku se zrazilo osobní auto se zvěří a na dálnici D1 na 298. kilometru směr Přerov stojí dvě odstavená osobní auta. Tak tam dejte pozor a nepřehledněte je. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. My přejeme šťastnou cestu a teď už jsou na řadě zprávy s Monikou.
11: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
6: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Do hašení ve Zlíně se opět zapojí vrtulník. Mezi Tanvaldem a Harachovem jezdí speciální vlaky. V Berouně staví rodinný dům speciální robot.
14: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. V centru Zlína od rána opět pokračují hasební práce na hořící výškové budově. Během noci se hasičům podařilo dostat oheň pod kontrolu, takže už se dál nešíří. Podle aktuálních informací jim nakonec i dnes bude ještě pomáhat vrtulník s bambivakem. Při požáru dosud nebyl nikdo zraněn a příčina zatím není známá. Škody budou ale za stovky milionů. Požár zničil dva velké sklady firem Vasco a Alpine Pro. A pod kontrolou mají hasiči také požár supermarketu v Ostravě.
13: mrazit začal na sídlišti v části Bělský les včera a dohašovat ho budou během dneška. Při zásahu se zranil profesionální hasič, který byl převezen do nemocnice. Ani tady zatím není jasné, proč začalo hořet. Na české koleje vyjíždějí historické vlaky. Na jediné ozubnicové trati u nás mezi Tanvaldem a Harachovem začala hlavní část letní sezóny nostalgických jízd. To ale není všechno, jak vysvětluje ředitel železniční společnosti Tanvald Petr Prokeš.
15: Při těchto jízdách je i na nádraží v Kořenově vždy doprovodný program. Teď to bude s Rohostem na Zubačku, 25. července to bude pohádková jízda na Zubačce, 8. srpna modelářská jízda a 22. srpna Borůvková.
13: Letos v létě se budou na Zubačce pravidelně střídat parní vlaky se soupravou taženou motorovou lokomotivou přezdívanou Rakušanka. Zedníky vystřídal při stavbě rodinného domu u Berouna robot. Staví ho totiž pojízdná 3D tiskárna. Dům vzniká pomocí technologie trojrozměrného tisku přímo na staveništi. Má vydané stavební povolení, bude zkolaudovatelný a obyvatelný. Za 10 let má jít o běžnou praxi. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Pepa Černý.
0: Je to tak, děkujeme, Moni.
16: Pepa Černý na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Za pár vteřin už odbije 9. hodina a to znamená, že na Blaníku začíná tajemný rok. A jak dobře víte, tak teď nastává první nápověda, přichází, jo. Tak jakou bych vám dal nápovědu? Víte co, ten rok, který hledáme, jo, tak to je moje století. Já myslím, že Moniky Holubové taky, že jo, Moni, kýveš? Je to tvoje století, tak výborně, to je první nápověda. A druhá nápověda je, že v tom tajemném roce globální populace překročila 5 miliard lidí. Připomínám, že teď je to skoro 8,5 miliard, jo? Takže od té doby jsme se kapánek rozmnožili, jak se říká. Tak tehdy se překročila ta pětka. Petr Kotwald tehdy naspíval Je v tahu, tak si dáme jako nápovědu a vy můžete volat 800 109 109. Já čekám.

0: Tak tahle písnička je úplně jasná. Ta je pro Petra Slívu, který je právě v obytňáku, protože Bono zpívá: pořád ještě jsem nenašel to, co celý život hledám. Ale já věřím, že Petr Slíva už v tom Skotsku a teď už možná na těch ostrovech našel přesně to, co hledá. Ostatně on se přihlásí po 11. do vysílání. Teď prožíváme tajemný rok.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: Haló, haló, Rádio Blaník, dobrý den.
2: Dobrý den, u telefonu Lenka Topinková. No, myslím si, že je to 1980.
0: 1980, jo?
2: Jo, od 80 do 90, ale spíš 80.
0: To je velký rozptyl teda, no tak uvidíme, jo?
2: Ne, dáme těch 1980.
0: Dobře,
2: tak. To takhle,
0: tak,
2: jo?
0: Tak já si dělám čárku. Mějte se krásně, nashledanou.
2: Dobře, děkuji taky, nashledanou.
0: Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jana Seplit. Já bych si tipla rok dneska 87.
0: A proč?
3: Podle Martiny Sáblíkové a Petra Kotvalda.
0: Jo, dobře, tak jo. Tak uvidíme, jestli máte pravdu. Máte nějakou vzpomínku na ten rok?
3: Mám. To jsme se přestěhovali z bytu čtvrté kategorie do první s dcerkama, takže to byl nová etapa života.
0: To byla velká sláva, co?
3: Velká.
0: Tak jo, děkuju vám, mějte se
3: Naschledanou.
0: Tak to je velký rozptyl, co? Jedna čárka u roku 1980, potom další u roku 1987. Koukám do SMSek, protože tady dneska není Adélka. A vypadá to, že zatím všichni typují 1987. Je tady jedna 86 a jedna 84 ještě. Tak dělám čárky a jdeme dál. Přátelé, mám pro vás nápovědu, která by vás mohla trknout. V tom tajemném roce jsme poprvé viděli na televizních obrazovkách jeden oblíbený pořad. Vzpomínáte?
1: Co

0: žiju, nekouří.
1: Jo, Přemek Podlaha, 4. leden a úplně první díl toho slavného receptáře. A tahle písnička ho provázela, já si ji často pouštím, musím říct, protože já jsem viděl tolik dílů receptáře, že to snad není ani zdravé. Přátelé, volejte 800-109-109. Měli jste rádi receptář? A měli jste rádi tuhle písničku, když byla úplně nová? Co pak to bylo za rok? Vyškrábnete to z paměti? Zkuste to. Posloucháte Blaník.

0: Black a Wonderful Life, píseň, která měla velký úspěch, když byla nová. A nová byla kdy? No v tajemném roce, který hledáme.
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
0: A když jsme u těch novinek, tak se pojďme podívat do kina, protože v tajemném roce, který hledáme, jsme poprvé mohli v kinech vidět film, který natočil Karel Kachyňa podle slavné knihy Oty Pavla. A zářil v něm hlavně Karel Heřmánek. Vzpomínáte a hlavně poznáváte?
3: Nejnovější typ GV systém Plater Mantras. Zázračný systém. Mramorová deska, cena 10 350 korun.
4: Safra, není to trochu moc?
3: No tak je to model pro nejfajnovější zákazníky.
4: A to je vážně mramor?
3: Jistě, pravej švédský. Dáte si slivovičku?
4: Taky švédská?
3: Ne, ne, to je pravá domácí moravská.
0: Ta premiéra byla 1.9. v tajemném roce. Natáčelo se v okolí hradu Křivoklát, v Karlových Varech, v Praze Bubenči a na řece Berounce. Ten rybník, který v tom filmu hraje, našel štáb v obci Velká Chmelištná na Rakovnicku. A vy už určitě všichni víte, že ten film se jmenuje Smrt krásných srnců. A je to jeden z těch mých nejoblíbenějších. Pojďme se podívat, kdo pak nám volá. A víte co, pojďme si to spíš poslechnout, to je logičtější, že jo?
5: No dobrý den, tady vás zdraví Fanda Česká Třebová.
0: Dobrý den, Fando, jak to vidíte?
5: Já to vidím tak, že je to asi rok 87.
0: No.
5: A to jsem byl v čerstvě, když jsme z narozeného synáčka, takže tady byla taková veselá ta záležitost, že se houpalo. Tak jo,

o rok, o dva, tak to vám řeknu až na konci. Teď si dáme turbo krásným dívkám. Tahle písnička, tu jsme taky poprvé slyšeli v tajemném roce. A posloucháme ji dodnes, to znamená, že se osvědčila. I na Blaníku. Krásné dopoledne.

0: Turbo a krásným dívkám na vlnách Rádia Blaník. Tahle písnička byla velice oblíbená už v tajemném roce.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Tehdy byla úplně nová totiž. Přátelé, já jsem si jak říkal, co bych vám dal teďka, než si dáme krátkou pauzu za nápovědu. A říkal jsem si, že tahle se vám bude líbit. V našem tajemném roce, který hledáme, začalo první mistrovství světa v rugby. A v zahajovacím utkání porazil Nový Zéland Itálii 76. To muselo být pěkný, co říkáte? Turnaje se tehdy zúčastnilo 16 zemí a jak říkám, bylo to první světový šampionát v rugby vůbec v historii. No a zároveň jsem vám chtěl říct ještě takovou nápovědu pro ty z vás, kteří se hodně zajímáte o historii a kteří máte sloní paměť, že v tom tajemném roce, konkrétně 12. června, americký prezident Ronald Reagan v projevu u Braniborské brány v Berlíně vyzval Michaila Gorbačova ke stržení

0: berlínské zdi. Vzpomínáte si na to? Pište 800 109 109, to je číslo pro vaše telefonáty a SMSky 603 118 118, no jako každý den. No a za chvilku si budeme dál hrát písničky z tajemného roku.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás. Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
2: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. A právě teď, kdy začíná období výletů a dovolených, přejeme všem našim zaměstnancům i jejich rodinám klidné a bezpečné léto. Broze. Společně silnější.
3: Poctivá česká klasika na talíři? No přece česká kuchyně u mámy na Příborské v Tesco Frýdek. Přijď si pro chuť domova do české kuchyně u mámy.
4: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Outlet Arena Moravia vás zve na letní party. Tři víkendy v rytmu Tropical, Retro a Sunset Vibes. K tomu Chillout Zona a Kolo Štěstí o super ceny. Dorazte pro letní slevy a osvěžte se drinkem na účet Outlet Areny Moravia.
1: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
6: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašezběrna.cz.
7: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
8: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
9: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. JuraHotel.cz.
10: Fotky z našich akcí.
11: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
10: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.

0: Léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
1: Milujete růže, jejich barvy a vůně. Celé pole růží uvidíte v růžové školce Fričovice. Přijďte ve dnech 9. až 12. července do Fričovic a můžete si růže v celé své kráse prohlédnout a objednat. Pro letošní rok máme připraveno několik novinek růží od německého šlechtitele Cordes Rosen. Těšíme se na vás ve Fričovicích. www.růžováškolka.cz.
2: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Tajemný rok na Blaníku pokračuje, právě dospívala Madonna.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: Tak pojďme zvednout nějaký ten telefon. Haló, haló.
2: Já tě zdravím, konečně slyším někoho jiného než mého oblíbence Péťu.
0: Ahoj, tak povídej.
2: Bylo mi 8 let a jedná se o rok 1987.
0: Jo, a jsi si jistý teda?
2: Jsem si absolutně jistý.
0: Dobře, tak uvidíme na konci.
2: Smrt krásných senců se zapomenout nedá a na receptách taky ne.
0: To je pravda. Tak se mě hezky, děkuju, ahoj.
2: No ahoj, já zdravím ze Světlé hory.
0: Tak, další jsou SMSky. Dobrý den, myslím si, že se dnes jedná o rok 87. To jsem měl 2 roky po svatbě a přestěhoval se z jižních Čech na jihovýchodní Moravu za prací a za rodinou. A tam už jsem zůstal až dosud. Moje nejoblíbenější rádio Blaník zdraví Vašek z Moravy. Vašku, my zdravíme nejoblíbenějšího Vaška na Moravu. V listopadu toho roku se nám narodila dcera, která má dnes už 3 děti. S pozdravem Milana Sturovce. Jo a myslím, že je to rok 1987, píše. Pozor, tady je jiný rok. Dobrý den, podle filmové ukázky bych řekla rok 1971, píše Lenka z Prahy. Tak já dělám čárku u 71 a přihodím jednu nápovědu. Přátelé, v tom tajemném roce zemřel Andy Warhol. No, tak to je pak nějak všechno. A tohle je Milan Dyk, narozeniny. Ta taky vznikla v tajemném roce. Tak volejte a pište dál, jsem zvědav.

0: Tajemný rok, který byl skutečně rokem Petra Nadě, to je pravda.
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
0: A já mám pro vás další nápovědu, přátelé. Už jsem mluvil o Ronaldu Reaganovi, co tehdy radil u té Braniborské brány Michailu Gorbačovovi, že jo, říkal mu, strhněte tu zeď, to tehdy takhle řekl, jo, sice to říkal teda anglicky, ale řekl to. A já bych chtěl připomenout v souvislosti s Michailem Gorbačovem ještě jednu událost, poslouchejte pozorně, to je autentické.
3: Praha, 9. dubna, krátce po 7. hodině ranní, všední a přece sváteční den. Celé hlavní město dýchá slavnostní atmosférou. Jarní město očekává návštěvu nejvyššího sovětského představitele.
0: No, a on nakonec přijel. Tak pište, volejte, jsem zvědav, jestli to uhádnete ten rok. Zatím to vypadá poměrně slibně u vás, u všech. Já ještě dodám jednu SMSku teda. Dobrý den, jde podle mě o rok 1987. V tom roce jsem se vdala a ten víkend mi od základu překopal život. Změna jména kamarádů, práce, dokonce i barvy vlasů. Následovala jsem manžela z Moravy do západních Čech. Měla jsem ze všech těch změn šílený strach, ale díky toleranci a trpělivosti manžela a jeho rodičů jsme to všechno zvládli. Není to podepsané, ale já za tuhle SMSku hrozně děkuju, protože tam je obrovská hromada vzpomínek. Tak si budeme dál hrát, co vy na to. Písničky z tajemného roku.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
12: Trefíte se?
13: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout.de. Kampaň podporovaná společností Lili.
16: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
17: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
18: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu z konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: China in your hand na Blaníku.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: Tajemný rok se chýlí ke svému konci. Už je na něm v podstatě. A já tady mám ještě pár telefonátů.
2: Zdravím Radio Blaník, tady je Olda z Hudly, Stepojáci, půl rok 1987, podle Královny popu Madony.
0: Fakt jo, podle Madony zrovna?
2: No určitě, 87.
0: A jste si jistý?
2: Jsem si jistý.
0: Dobře, vy nemusíte čekat na konec pořadu, to je jasný. Děkuju vám, mějte se krásně, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Radio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Blanka. Já bych si typla s dovolením rok a je to rok 1987.
0: A podle čeho si to myslíte?
3: Podle filmu Smrt krásných srnců a podle Andyho Warhola.
0: Moc vám děkuju. Mějte se krásně, nashledanou.
3: Mějte se krásně, nashledanou.
0: Tak to pojďme, přátelé, odhalit. Měli jste pravdu nebo ne?
1: 1987.
0: Tak, já myslím, že většina z vás, a vidím to tady v SMS-kách, mám tady čárky u telefonátů a opravdu se netrefilo asi 5 lidí. Jinak všichni ostatní, a řekl bych, že dneska to byla tak 100, možná 150 lidí, se trefilo naprosto dokonale. Já vám tleskám, děkuju a tím pro dnešek končíme, tedy aspoň s tajemným rokem. Ale písnička, ta už z něj není. A je o dost novější, je Marek Ztracený. Zastav mě, tak mě zkuste zastavit v tom vysílání dneska. To se povede až i Lecké kolem 1 hodiny. Krásné dopoledne, přátelé.

0: tě zastavně. To půjde před tou Letnou jenom velmi těžko, Marku. Ať nepůkám jen dopředu a zpět. A radši jsem ho nechal dohrát a dospívat. Zastavovat Marka ztraceného v rozletu, to nevěští nic dobrého. Michal David nám zahraje v následující hodině. Dáme si taky poetiku. Už nehledám to místo, kde všem... A zaspívá Hana Zagorová. Krásné dopoledne, celé léto vám hrajeme hezky česky. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy a za 4 minuty už bude 10. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio.
2: Pěkné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Dneska bude na Moravě a ve Slezsku na obloze převažovat zvětšená oblačnost. Místy ale může být i slunečno. Zejména v Beskydech ale může místy odpoledne i sprchnout. Teploty vyšplhají na 20 až 24. Počasí všechno, je tu další doprava.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Blaník za volantem.
2: Na Olomoucku na výjezdu z Uničova na újezd bouralo osobní auto. Jezdí se jedním pruhem, dejte si tam velký pozor. Na Přerovsku v Prosenicích v Maloprosenské ulici na křižovatce s Oseckou došlo ke střetu osobního auta s nákladákem. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Na Bruntálsku mezi Heřmanovicemi a Ondřejovicemi jsou v sobě 2 osobáky, i tady čekejte možné komplikace. A bouralo se i na dálnici D1 na 338. kilometru ve směru na Ostravu. Srazila se tu 2 osobní auta, kolona se netvoří. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a na řadě jsou zprávy s Monikou.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Na vládě se našlo odposlouchávací zařízení. Vysokoškoláci se obávají uplatnění v budoucnu. Čtvrtkařka Manuel zaútočí opět na stupně vítězů. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. V jednacím sále vlády se našlo nahrávací zařízení. Jak informuje server Seznam zprávy, policii nebo rozvědkám to nikdo neřekl. Nález potvrdila mluvčí vlády, podle které žádné bezpečnostní riziko nevzniklo. Zařízení o velikosti kreditní karty zřejmě někdo ztratil, ale nikdo se pak k přístroji nehlásil. Čím dál víc studentů vysokých škol pochybuje o svém vybraném oboru. V rychle měnícím se světě neví, jestli profese, na kterou se připravují, bude za pár let ještě vůbec existovat. Firmy navíc v posledních měsících také nabízejí stále méně pozic pro začátečníky. Tím se prodlužuje i doba hledání první práce. Milovníci filmové kultury se mají ve Vyškově na co těšit. Jejich zážitky v kině budou o něco příjemnější, protože prostory právě procházejí rekonstrukcí. A víc tomu říká mluvčí města Michal Kočí.
6: Už nějakou dobu si můžou milovníci stříbrného plátna zakoupit v kině Sokolský dům drobné občerstvení. Na řadu přišla i slibovaná úprava přísálí, proběhla rovněž výměna bočního osvětlení, nově instalovaná zatemňovací zástěna u vstupu do sálu má pak především praktickou funkci.
5: Má pomáhat omezit pronikání světla z chodby při otevření dveří a tím přispívá k ničím narušenému sledování filmu. Čtvrtkařkou Lourdes Glory Manuel čeká v Monaku další diamantový meeting. Halová mistryně světa tak dnes opět bude útočit na stupně vítězů. Z českých atletů se představí ještě výškař Jan Štefela, který tam loni skončil druhý. Hlavní program odstartuje krátce po 8. večer ženskou čtvrtkou za účasti Manuel. Tolik zprávy Rádia Blaník a je tu opět Pepa Černý.
0: Je to tak, děkujeme, Moniko Holubová.
1: Pepa Černý
4: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, přesně teď je 10, to jsem vám chtěl oznámit, taky vám prozradím to, co všichni víte, takže vám to nebudu prozrazovat, ale jenom oznamovat. Hezky česky si budeme hrát i dál, jo, to je nejdůležitější. Za malou chvilku se spojíme se Zlínem, protože všichni víte, co se děje ve Zlíně. Hasiči dohašují, ale pořád ještě je to velice dramatické. No a v této hodině budeme hrát víc nebo míň a jak dobře víte, tak tento týden mám pro vás hromadu vstupenek na hudbu na Vinicích, tak si připravte telefon, já zatím zkusím vymyslet heslo, ale vy dobře víte, že ho budu stejně vymýšlet, až vám ho budu říkat. Hana Zagorová, dneska už to vím, to je ta ze Slunce seno, že jo? Je to ona, a o make-upu. Tak krásné dopoledne s Blaníkem. Jo a už je pátek.

0: Třetí galaxie a Michal David na vlnách Rádia Blaník. A my teď míříme do Zlína. Všichni víte, co se děje ve Zlíně. Včera tam začal hořet dům v továrním areálu ve Zlíně. A byla to budova číslo 34, stále ještě to je budova číslo 34 s 11 nadzemními podlažími v někdejším baťovském továrním areálu. Postupně se na dvou místech zřítila, v tuhle chvíli už mají hasiči lokalizováno. Dneska tam bude zasahovat bambivak. Dobrou zprávou je, že hasiči už to mají pod kontrolou, takže se to nebude šířit, ale je potřeba to dohasit. Vzhledem k tomu, že letos probíhají velké oslavy 150 let od narození Tomáše Bati a výrazně se ten požár týká také nadace Tomáše Bati, tak já už mám na telefonu její ředitelku, paní Gabrielu Končitíkovou. Byla taky mojí parťačkou tady na vlnách Blaníku. Gabrielo, dobrý den.
1: Krásný den, zdravím vás.
0: Vy říkáte krásný den, je to opravdu krásný den dneska ve Zlíně?
1: Je, protože tam nikdo nezemřel.
0: To je pravda, ale slyšel jsem, že jste přišli o hromadu knížek.
1: O všechny. To je... My jako máme pár kusů ve vile, ale jinak jako přes 27 tisíc výtisků, tak všechno jsme měli uložené v té 34. budově.
0: Co budete dělat?
1: Oklepeme se a tisknou znovu, prostě musíme to nějak zvládnout. Díky bohu, opravdu tam nikdo nezemřel, takže já říkám ano, my jsme přišli o veškeré skladové zásoby, které máme v tom jubilejním roce, ale nikomu se nic nestalo a to je to podstatné. Takže jsme založili dnes ráno transparentní účet, kam můžou fanoušci baťovského odkazu přispět podle svých možností a začneme postupně tisknout znovu.
0: Předpokládám, že to najdeme na stránkách Baťa 150.
1: No vidíte, ještě ne, protože teprve jsme ho byli založit, takže teprve to tam přidáme. Ale na stránkách nadace a na sociálních sítích nadace.
0: Může to nějak ohrozit ty velkolepé oslavy 150 let?
1: Víte, upřímně nemyslím si. Možná ti lidé nedostanou tu knihu, nedostanou ten sešit s tou inspirací, ale ten baťovský odkaz není úplně o té knize. Je to o tom přesně to, co se teď děje, ta vlna té solidarity, ta podpora. Jako říkám, jako je to velmi nepříjemné, pro nás to bude velmi... Myslím si, že to spíš ohrozí tu nadaci, protože třeba prodej těch knih je plus minus 20% příjmu té nadace, což v momentě, kdy jste nadace, je to hodně. Ale pořád jsou to jenom věci.
0: Já doufám, že se zvedne klasická česká vlna solidarity a nadace Tomáše Bati bude žít dál a ještě lépe než dřív. Gabrielo, moc vám děkuju, držím palce,
1: taky
0: mějte
1: děkuju.
0: Se krásně.
1: Díky moc, mějte se hezky, díky, naschlá.
0: Tak, nezbývá než doufat, že to všechno dobře dopadne a nadace se z toho oklepe a celý Zlín taky. I tohle přináší život. This is life, jak by řekla Amy McDonaldová.

0: Diabta Don't Speak na vlnách Rádia Blaník. To nemůžu poslechnout.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Don't Speak znamená nemluv a já mluvit musím, protože jsem tady za mikrofonem v rádiu a musím vám říct, jak bude fungovat další kolo, poslední v tomto týdnu, naší velké hry Víc nebo míň. A taky krásné hry, musím říct. Já mám pro vás poslední 4 vstupenky na hudbu na Vinicích 2026 s Rajvkou, což je takový krásný seriál akcí na Vinicích, koncerty, strašně moc interpretů, Olympic, Queenie, David Koller, MIG21, Vohnouti, Marie Rotrová, Tros Diskotékos, nebo třeba Adam Ďurica, Čechomor, Aneta Langerová, Monkey Business, Horký Žeslíže a tak dále a tak dále. No a jak získat 4 vstupenky na kterýkoliv z těch koncertů? Musíte napsat přihlašovací SMS-ku na číslo 600 318 118. Napište celé své jméno, název obce nebo města, kde bydlíte a potom heslo. A heslo dneska nebudeme komplikovat, protože je pátek a máme rádi Ivuleckou, tak napište heslo Juchu, jo? A napište klidně 2U nebo 3U a kdo bude mít víc U, tak ten vyhraje. Ne, takhle to nefunguje. Napište prostě Juchu a já 2 z vás zavolám a vy se utkáte ve vysílání tady.

0: o ty 4 vstupenky. Držím vám palce a za chvilku na to vlítnem. Do té doby Petr Muk, Bryan Adams a Poetika.
1: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
2: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
3: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
4: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
5: Milujete růže, jejich barvy a vůně. Celé pole růží uvidíte v růžové školce Fričovice. Přijďte ve dnech 9. až 12. července do Fričovic a můžete si růže v celé své kráse prohlédnout a objednat. Pro letošní rok máme připraveno několik novinek růží od německého šlechtitele Cordes Rosen. Těšíme se na vás ve Fričovicích. www.růžováškolka.cz.
6: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
7: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty 5 zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
8: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz.
9: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.

0: kuchyně umámy.
1: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
2: Ještě tady, Broučku, vidíš?
3: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Outlet Arena Moravia vás zve na letní party. Tři víkendy v rytmu Tropical, Retro a Sunset Vibes. K tomu Chillout Zona a Kolo štěstí o super ceny. Dorazte pro letní slevy a osvěžte se drinkem na účet Outlet Areny Moravia.
6: Outlet Arena Moravia. Slevy

0: jak vypadají vaši oblíbení moderátoři
1: a kde všude nás naladíte.
0: I to najdete na stránkách radioblaník.cz. Pohodové české rádio.

0: Tak, to byla poetika, blízko.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň?
0: Víc nebo míň, to je ta klíčová otázka, přátelé. Poslali jste hromadu SMSek a hromadu U. Já vám za to moc děkuju. Heslo Juchu se evidentně chytlo, tak ho budeme používat častěji. Ovšem předpokládám, že vždy v pátek. Co pro vás mám? Mám pro vás 4 dárkové poukázky, které je možné proměnit za vstup na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích 2026 s Rajvkou, což je ten seriál krásných koncertů na Vinicích, jak z názvu vyplývá. No a kdo pak je na telefonu, komu jsem zavolal? No, někomu, kdo napsal SMSku, že ano. A první, kdo to je, tak to by měla být dáma, která se jmenuje Sabina. Sabino, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Jak pak se dneska máte?
3: Už jsem to říkala jednou, tak to zopakuju, vařím, ale už to mám už jenom v troubě a k tomu mě ještě pomáhá dcera mladší, ale aby byl na to klid, tak to mi pustila teď pohádku, i když po mně něco volá teda.
0: To nevadí, takhle z dálky to nevadí. Tak a na telefonu je taky Petr z Blatné, dobrý den Petře.
4: Dobrý den.
0: Co vy jste v dobré náladě?
4: No my jsme chytali ptáky, kružkujeme, je to takový celoevropský projekt, se to jmenuje.
0: Jo,
4: jo. Takže jsme to končili a balíme to.
0: Jo.
4: No, už je pěkný horko. Už.
0: Cože?
4: Už je pěkný horko venku.
0: Jo, takhle, že horko. Já jsem vám rozuměl, že žijete v New Yorku. To byste potom na tu hudbu, to by bylo lepší tam snad zůstat v tom New Yorku. Prosím vás, pojďme si zahrát, dneska je to zajímavá otázka. Tak Sabino, poslouchejte, jo? Sabino?
3: Ano, teď mi to vypadlo, poslouchám.
0: Poslouchejte pozorně a rychle odpovězte. Kolik návštěvníků navštívilo v roce 2025 všechny koncerty Hudby na Vinicích? Povídejte, kolik?
3: 150 tisíc.
0: 150 tisíc. Víc nebo míň, Petře?
4: Asi víc.
0: Víc? Říkáte víc? Jo, víc. No, není to víc, Sabino!
3: Super.
0: Gratuluju. Bylo to, prosím vás, 53 891. Jo, ono těch koncertů je hodně, ale zase oni jsou takový komornější, jo, to nejsou takový mega koncerty, kde se musíte mačkat a tak, tady si v klidu dáte vínko a koukáte poměrně zblízka třeba na Davida Kolera nebo na Vohnouty. Tak Sabino, já vám moc gratuluju. Petře, vám pošlu aspoň CDčko, jo?
4: Dobře, děkuji moc.
0: Mějte se hezky, nashledanou.
4: Nashledanou.
0: A Sabino, vy si vyberete koho, jaký koncert, už tušíte?
3: Zatím nemám vůbec tušení, ale určitě to, co mě bude nejvíc blízký, nějaký pořádný rok.
0: No, nebo tak výbor, jaký co bude blízko, že abyste nejela přes půl Evropy.
3: Na Jižní Moravu.
0: Tak jo, moc vám děkuju, Sabino, mějte se krásně, ať vám dobře dopadne oběd. Ještě mi řekněte, co děláte k obědu?
3: Rajskou s plněnýma paprikama.
0: Ježišmarja, a děláte takovou tu sladkou?
3: Jasně, hlavně tu ze zeleniny a jak se tam přidává z kořice.
0: Základek
3: na svíčkovou.
0: Židlochovice, tak já to dávám do navigace, jo?
3: Tak už jenom hoďka.
0: Mějte se hezky, nashledanou, děkuju.
3: Díky, nashledanou.
0: Přátelé, tak takové to dneska bylo. Bylo to naposledy o Hudbu na Vinicích a budeme hrát opět příští týden. Ovšem o co, to se dozvíte až příští týden v pondělí, já vám to prozradím. Do té doby, než si budeme dál hrát, tak si dáme jakou kratičkou pauzu a až si začneme hrát, tak to bude třeba ABBA, Angel Eyes. Posloucháte Blaník.
1: Víc nebo míň. Hudba na Vinicích s Rajvkou.
2: Nejkrásnější české a moravské vinice.
1: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
2: Špičková vína.
1: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích CZ.
0: Celé léto vám hrajeme hezky česky.
5: Slunce nám svítí.
1: Je tisíc na ruku.
2: Špičkový manažer si to vydělá za jeden

0: všední den na sluníčkovém Blaníku.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
8: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
9: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
10: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Na ABBA, Angel Eyes, na Blaníku. My vám i nadále budeme hrát hlavně hezky česky a zaspívá třeba Xindl X. Já taky, Ondro. Petr Kolář určitě taky, jak ho znám. A já myslím, že se jako puberťák pořád cítí i Pepa Vojtek. A myslím si, že i Milan Špalek a ostatně taky Tomáš Krulich a určitě i Otaváňa. A vůbec bych si nedivil, kdyby i Hurvajs. Za chvilku počasí, doprava, zprávy, celé léto vám hrajeme hezky česky. A za 6 minut a kousek už bude 11 dopoledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
4: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
1: Rádio Blaník, počasí.
5: Pěkný pátek přeje Eliška Votrubová. Na Moravě a ve Slezsku nás dneska čeká zvětšená oblačnost. Místy ale může vykouknout i sluníčko. Odpoledne hlavně na horách, ale nemůžeme vyloučit slabou přehánku. Teploty vyšplhají na 20 až 24 stupňů. Toliko počasí, je tu další doprava.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz
1: Blaník za volantem.
5: V Opavě v Jiráskově ulici u Teska na výjezdu na Těšínskou bourala dvě osobní auta. Očekávejte problémy. Na průtahu Hulína směrem na Otrokovice v Záhlinické ulici na úrovni Alberta bourala dvě osobní auta. Dbejte zvýšené opatrnosti. Nehoda je taky na Bruntálsku, a to mezi Heřmanovicemi a Ondřejovicemi. Jsou tu v sobě dva osobáky. A pozor taky na dálnici D1. Na 338. kilometru směr Ostrava se srazila dvě osobní auta. Kolona se ale zatím netvoří. Tolik dopravní servis. Teď jsou na řadě zprávy.
7: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
1: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Poslanci rozhodují o podobě stavební novely. Opatovická elektrárna chce postavit spalovnu odpadu. Desítky studentů ze zahraničí míří do Olomouce.
10: Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Sněmovna obnovila závěrečné schvalování sporné stavební novely. Jako první dnes vystoupil Michal Kučera z opoziční TOP 09, podle kterého dolní komora nebude hlasovat o moderním stavebním zákonu, ale o zhluku desítek poslaneckých pozměňovacích návrhů. Očekává se, že poslanci dnes budou o podobě stavební novely hlasovat. Elektrárna Opatovice na Pardubicku má pravomocné stavební povolení na stavbu spalovny odpadu. Vzniknout má v katastru obce Čeperka. Většina podaných odvolání byla zamítnuta. Čeperka proti stavbě dlouhodobě vystupuje. Lidé ji odmítli i v referendu. O letních prázdninách roste pro děti větší riziko nástrah na internetu. Závažný problém představuje online sexuální zneužívání nezletilých, což potvrzují i data z loňského roku. Přiblíží nám je mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
11: V loňském roce policie evidovala 925 případů dětské pornografie a zneužití dítěte k její výrobě a 56 případů navazování nedovolených kontaktů s dítětem. Mravnostní kriminalita dosáhla celkem 3695 skutků, což představuje meziroční nárůst o 8,8%.
9: Důležitá je proto prevence. I zdánlivě nevinná online komunikace se může postupně změnit v manipulaci, nátlak a ohrožení dítěte. Do Olomouce míří 111 studentů z desítek zemí. Učit se budou češtinu. Univerzita Palackého totiž v neděli zahájí 39. ročník letní školy slovanských studií, které se letos zúčastní posluchači z Evropy, Asie, Ameriky a také z Austrálie. Výuka potrvá 4 týdny. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
0: Děkuju moc, Moni.
1: Pepa Černý
8: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Tak, za minutku a kousek už nám odbije 11. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky a za malou chvilku se spojíme s Petrem Slívou, který chybí nejenom nám, ale určitě i vám. Ale on se má dobře, on je v obytňáku, někde ve Skotsku, možná, že už je na trajektu dokonce, no to se za chvilku dozvíme. No a v této hodině vám taky připomenu, jak je to se šunkou letos, protože vozíme šunku, nebo my, naši krajánci vozí šunku vždycky v sobotu. Tak za chvilku se dozvíte podrobnosti. No a v této hodině vám taky připomenu, na jakou písničku čekáme tady ve vysílání Rádia Blaník a taky, že může, když jsme Blaník, vám přinést pořádný balík. Tohle je Karel Gott, Jestli tě budu mít rád.

0: Krištof a atentát na vlnách Rádia Blaník. A teď se vydáme na cestu. Dalekou cestu.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: My vlastně nemusíme, my můžeme být doma normálně, protože Petr Slíva to udělal za nás, to on se vydal na cestu. Myslím, že už po čtvrté obytňákem na sever. Tak kde pak je právě teď? Péťo, ahoj a povídej.
3: Ahoj, zdravím z obytňáku. Jsme na konci země, teda na konci Velké Británie. Nebo přesněji, na konci Velké Británie. Včera jsme dosáhli bodu, kterému tady neřekne nikdo jinak než John O. Groats Point, nebo taky Land's End. Velká Británie má takové konce země dva. Jeden je na jihu, v Cornwallu, tam už jsme před lety taky byli a ten severní je právě tady. A proč se to tady jmenuje právě John O. Groats? Místo dostalo název podle jména nizozemského mořeplavce Jana de Grota a zkomolení jména vzniklo John O. Groats. Než jsme sem ale dojeli, stačili jsme navštívit Loch Fleet, jezero spojené úžinou se Severním mořem a kromě jiného tady můžete pozorovat tuleně. A je jich tady požehnaně. Vyhřívají se a převalují na sluníčku a do toho vydávají nezaměnitelné štěkavé a chrochtavé zvuky. Jsou to dost komunikativní zvířata, hlavně teda mezi sebou. Rušit se je ale nedoporučuje. Jednak se nesmí plašit a druhak, přestože jsou na souši trošku pomalí a neforemní, ve vodě byste jim neuplavali. No a co dneska? Dneska popojedeme z kempu do přístavu a potom už trajekt na Orkneyské ostrovy, které se nám tady vynořují v dálce přímo z moře. Ostrovy opředené pověstmi a spoustou neolitických i mladších památek. A abych nezapomněl, s navigací nám pomáhají mapy od Garminu v hodinkách, které jsme dostali na cestu a objevili jsme další funkci. Dalo by se to nazvat sypání drobečku, takzvané trackování. Hodinky si totiž pamatují trasu, kterou jste ušli a díky tomu se bezpečně můžete vrátit zpátky v neznámém prostředí, jako když najdete. Z obytňáku Knaus ze Sedlčan, který jsme tentokrát v kempu připojili i do sítě, zdraví Petr Slíva.
0: Petra Slívu zdraví Blaník.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
0: Mimochodem, není to tak dlouho, co Péťa Slíva slavil narozeniny a tak jsme si tady ťukli v rádiu a já jsem říkal, kolik ti vlastně je? On mi řekl to číslo, pak jsme chvilku mlčeli a on pak řekl, já se stejně cítím furt jako puberťák. Tak Péťo, tohle je pro tebe. Ondra Ládek alias Xindl X a jeho puberťák. A šťastnou cestu.

Nelítám nízko a vy posloucháte Rádio Blaník a může se vám to vyplatit, jako vždycky. Jednak teda hledáme tu písničku, k tomu se za chvilku dostaneme, ale taky můžete vyhrát jako každý rok šunku od Leka, 7,5kilovou a na kosti. Tentokrát je ale nutné se přihlásit do klubu posluchačů Rádia Blaník. To můžete udělat na našem webu radioblaník.cz. A když se přihlásíte do klubu posluchačů, tak tam je formulář, ten vyplníte, no a potom stačí už jenom být tam, kde napíšete, že budete poslouchat Blaník, protože Krajánek, ten se může zjevit kdykoliv, většinou teda v sobotu. A když bude hrát Blaník na tom místě, kde budete, a on to zkontroluje a bude to pravda, no tak je šunka vaše, jako vždycky. Za chvilku Queenie, Iveta Bartošová, taky Petr Kolář. A nezapomeňte klub posluchačů Rádia Blaník na našem webu.

0: baví se.
1: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
0: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
1: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
0: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
2: Milujete růže, jejich barvy a vůně. Celé pole růží uvidíte v růžové školce Fričovice. Přijďte ve dnech 9. až 12. července do Fričovic a můžete si růže v celé své kráse prohlédnout a objednat. Pro letošní rok máme připraveno několik novinek růží od německého šlechtitele Cordes Rosen. Těšíme se na vás ve Fričovicích. www.růžováškolka.cz
3: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda kavárnu vyhledej a výbornou kávu si dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
4: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenáskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
5: Hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi

0: širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
1: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spaní.
2: Dobrou noc.
1: Buonanotte.
2: Sladký spánek.
1: Sono dolce.
2: Matrace.
1: Maniflex.
2: Maniflex. Magnifik.
1: Užijte si fantastico spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
3: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: Dobré ráno, miláčku.
6: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
5: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
6: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
7: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
8: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
9: Vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlet po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
10: Chceš jít se stádem nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
12: Na co?
11: Na naši fotovoltaiku.
12: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
11: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
12: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
11: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
12: A kdo se o to postará?
11: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
12: Tak to máme jasno.
13: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
14: Fotky z našich akcí.
15: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
14: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.

0: Petr Kolář, muž, který zpíval v obou našich písničkách, i v Blanickém přání, i v Slunce dál svítí.
1: Slunce dál svítí. Na rádiu Blaník.
0: No, občas zasvítí tady na Blaníku sluníčko. Teď v létě s písničkou Slunce dál svítí šetříme. A víte proč? Protože je v pátrání. Jo, vy ji hledáte. A ten, kdo ji najde jako první, kdo se dovolá potom, co dozní v éteru Blaníku, tak bude mít šanci vyhrát balík peněz. Balík je to proto, protože předevčírem to dopadlo takhle. Tak poslouchejte, kdo to je?
2: Od rána, až dokud neusnem.
0: Kdo to byl?
3: Jo, nevím.
4: Přemýšlí.
0: Nevíte, jo?
3: Nevím.
0: No, tak...
4: Já bych chtěla poradit.
0: Já bych mu taky chtěl poradit nějak.
4: A ale... můžem poradit?
0: Nemůžem.
4: Nemůžem?
0: No, nemůžem. Milane, že nechcete poradit?
3: Ne, nechci, to by nebylo fér.
0: To by nebylo fér, no. Milan nechtěl poradit, nevěděl, takže nevyhrál. A to znamená, že částka se zvýšila o tu jeho výhru potenciální. To znamená, že teď hrajeme o 10 000 korun. A to už prostě, tam to sedí, ne, to slovo balík. Já si myslím, že vyhrát 10 000 za, já nevím, minutku, dvě, takhle v éteru Blaníku, to je prostě paráda. Tak hledejte tu písničku, třeba zazní právě dneska. Já vám připomenu, zní takhle, jo.
2: Slunce dá.
0: Jakmile to uslyšíte, tak volejte 800 109 109, ale pořádně si ji nastudujte, protože přijde ta klíčová otázka, pokud se dovoláte jako první. Kdo pak nám tohle to zpívá? Přijde nějaká ukázka. A já myslím, že dneska už to, nebo já nevím, jestli to bude dneska, ale myslím, že v dalším výherním kole už to nebude Jindra Polák. Bude to pravděpodobně někdo jiný, protože my to střídáme. Tak já vám budu držet palce.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: A připomínám, jde o 10 000 korun. Za chvilku kabáti a bára na Blaníku.
5: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
6: Přeci ho nevyhodím špinavej.
5: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
6: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
5: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
6: Aha, zase nějaká novota?
5: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
6: Co vám říkali?
5: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
6: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
5: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
6: To třídění je vlastně jednoduchý.
5: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
6: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
5: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
6: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Všude zdejší, všude je fajn.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Chystáte nový plot? V Prodoma nyní pořídíte vybrané plotové systémy Dyton se slevou 20%. Získejte moderní vzhled a špičkovou kvalitu pro váš dům i zahradu. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz.
13: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
14: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
15: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že jíže z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím vyběhat se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Kati a Bára na Blaníku. Dál vám budeme hrát hlavně hezky česky. Ne, počkejte, teď ono bude 12, to znamená pouze hezky česky. Co takhle dobrá kotkosti? Michale, ty můžeš hádat kdykoliv. Jakub Smolík, ten zase může kdykoliv žárlit.
1: Blázen žárlí, až umírá.
0: No a Lucka Vondráčková, ta je prostě pořád v šíleném kolotoči. Kalupu, jak se říká. Hezky česky vám budeme hrát jen a pouze v následující hodině. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy a přesně za 6 minut bude pravé poledne na Blaníku.
2: Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
4: Máte doma solární elektrárnu?
5: Tak pozor! Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
4: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
5: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
4: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
5: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
4: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
5: v článku Energoporadna Rádia Blaník.
4: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
5: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz. Radio Blaník, počasí. Radio
6: Blaník. Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasná až oblačná. Nejvyšší denní teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 20 do 24 stupňů Celsia. Na horách to bude okolo 15 stupňů. Tolik počasí, za chvíli už je na řadě dopravní servis.
7: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz
2: Za volantem.
6: Na Zlínsku v Napajedlých ulici na Kapli došlo ke srážce osobního auta s motorkou. Na místě zasahují záchranáři, dejte tam pozor. V Opavě v Jeráskově ulici u Teska na výjezdu na Těšínskou bourala dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením provozu. A na průtahu Hulína směrem na Otrokovice v Záhlinické ulici na úrovni Alberta došlo ke srážce dvou osobních aut. Buďte tam také opatrní. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
8: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
2: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Nebezpečí požárů hrozí v 5 krajích. Řidičák vyřídíte z pohodlí domova. Co znamená fialová vlajka na pláži?
9: Rádio Blaník.
10: Krásné poledne, pokud se chystáte k obědu, tak dobrou chuť vám přeje Renata Pechová. Výstraha meteorologů před požáry platí pro 5 krajů. Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Pardubický a Vysočinu. Důvodem je pokračující teplé a suché počasí. Lidé nesmí v přírodě rozdělávat oheň, kouřit ani používat přenosné vařiče. Riziko je i při používání zemědělské techniky. Stále hoří bývalý baťovský areál ve Zlíně. Část budovy se dokonce zřítila, ale plameny už jsou pod kontrolou. Příčinu požáru teď vyšetřují kriminalisté. Jak se celá situace vyvíjela, prozradí mluvčí hasičů Pavel Řezníček.
11: Během dnešního rána byly vystřídány zasahující jednotky. Celou noc probíhal monitoring a hasební práce. Během rána byl nasazen vrtulník, který prováděl hašení pomocí bambivaku. Statika budovy je velmi narušená. To se týká doporučení občanům s ohledem na splodiny hoření, aby nevětrali a vyhnuli se místu zásahu.
10: Hasiči bojují od včerejšího večera také s požárem budovy supermarketu v Ostravě. Plameny zasáhly v noci i prodejnu se zvířátky, která se nepodařilo zachránit. Koukněte se na doklady, stovkám tisíc lidí letos končí platnost řidičáků, občanek nebo pasů. Při vyřizování řidičského průkazu nemusíte na úřad, ale můžete využít portál dopravy. Elektronické podání žádosti je rychlé a bezpečné a vyzvednete si ho pak třeba ve výdejním boxu. U ostatních dokladů se musíte dostavit na úřad osobně. Na dovolenou k moři vyráží každoročně 5 milionů Čechů. Různě barevné vlajky na plážích slouží k lepší komunikaci plavčíků s návštěvníky. Bílou, červenou, černou nebo modrou známe, ale třeba fialová znamená varování před tvory, které vás mohou lehce zranit, jako jsou třeba medúzy, rejnoci nebo hadi. Víc píše TNCZ. Tolik zprávy a teď vracím slovo Pepovi.
0: Já moc děkuju, Renčo.
2: Pepa Černý
9: na rádiu Blaník.
0: Tak já už to řeknu, krásné poledne, ono to sice přijde za půl minuty, ale to je jakoby nic, že ano. Tak dobrou chuť vám přeju, budu vám servírovat pouze české písničky, protože je před námi česká hodinka. Za malou chvilku vás pozvu do Pelhřimova, kde se dneska odehraje další letní koncert Rádia Blaník. Taky vás pozvu na Kvildu, kde se bude zítra koncertovat, hrát, a to pro dobrou věc, pro tamní kostel. A taky přijde i Valická, která je až v obdivu hodně dobré náladě, tak pokusíme se z ní dostat. Proč má tak strašně dobrou náladu. Lucie a Amerika, to je první píseň této hodiny. Dobrou chuť a hezké poledne.

0: Slza a holka z plakátů, tahle parta to dneska rozjede na našem koncertě v Pelhřimově.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Je to tak, už je to tady dneska v Pelhřimově na Masarykově náměstí. Začínáme už 5 minut před 5 odpolední, přátelé, tak si dejte budíka nebo nějaké upozornění na mobilu a ať stihnete tu Slzu a taky Vojtu Nedvěda. Ať stihnete i blanickou kapelu a hlavně Olgu Lounovou. My připíjíme na tebe, Olgo. Olga má zítra svátek, tak jí popřejte dneska v Pelhřimově. Navíc vstupné se neplatí, to platí pro všechny letní koncerty Rádia Blaník, je to prostě zadarmo. Navíc pro vás máme speciální dárek. S brusunovou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz. Jednomu z vás dokonce 100 000 korun na ruku. Tak se pro tu samolepku stavte už dneska v Pelhřimově. Připomínám, začínáme 5 minut před 5 odpoledne na Masarykově náměstí a bude to stát za to. Těšíme se na vás.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Jo, a moderovat to dneska bude Martin Císař, což jak všichni dobře víte, je dobrák od kosti. Tak Martine, já vím, že už jsi na cestě do Pelhřimova, tak tahle je pro tebe. Dobrák od kosti na Blaníku.

0: Turbo a hráč na vlnách Rádia Blaník. A z Plzně, odkud je Turbo, se podíváme ještě trošku víc jako jihozápadněji a... Ano, jak přesně zpívá Helenka, trošku nahoru. Do nejvýše položené obce v České republice. Na Kvildu, na krásnou Kvildu, tam totiž zítra bude koncert a ne jen tak ledajaký. Bude to benefiční koncert pro nadační fond na obnovu kostela svatého Štěpána. A bude tam hrát mimochodem taky Felix Slováček mladší. A já ho mám na telefonu. Felixi, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co, už jste připraven na zítřejší hraní na Šumavě?
1: Tak určitě, já už se těším na Šumavu, protože mám moc rád Šumavu a Kvildu zvlášť. Už jsem tam několikrát hrál v tom kostele a vždycky tam byla skvělá atmosféra a skvělí lidi, úžasný prostě prostředí, krásný kostel, který si zaslouží opravdu to nejlepší, takže jsem moc rád, že vystoupím tam jako vlastně charitativně pro ten kostel a doufám, že přijde co nejvíc lidí, aby dostal ten kostel co nejvíc peněz.
0: To já doufám taky. Už tušíte, co budete hrát?
1: Budu hrát nějakou klasiku, budu hrát i swingový melodie, popový melodie, filmový. Ještě tam se mnou vystoupí trio Opera Diva. Mm-hmm.

0: Lucka Vondráčková v šíleném kolotoči na Blaníku.
1: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
2: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Dobré ráno, miláčku.
5: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
4: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
6: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
7: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
8: Vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského Černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispolek.cz.

0: české kuchyně u mámy.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
3: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
4: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
5: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz

0: Léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
1: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
2: ePohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
3: Na pláži u moře.
4: Ve stínu iPhone.

0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.
2: České rádio.

0: točit. To je písnička úplně o Ivě Lecké, v šíleném kolotoči, to ona je pořád. Ale já vám řeknu, dneska teda přišla do práce, jo, otevřela dveře, měla klobouk, sluneční brýle, kabelku, bradu tak nahoru, tak jak ona to mívá, takzvaná paví chůze, a říkala, ahoj Pepi, a mě zajímá, Ivuško, proč pak máš tak strašně dobrou náladu?
1: No, protože je pátek, den velkého juchu, že jo, ale hlavně mě začíná dovolená zítra.
0: Ty už se těšíš, že?
1: No, já už se těším a jedu do Orlických hor. Ano. A tam se teda strašně těším, já tady jsem o tom několikrát už mluvila, ano. Ale já mám prostě hory ráda, České hory a Orlické hory, já jsem z Jizerek, že jo, takže Jizerky, to je moje srdeční záležitost, ale druhá srdeční záležitost jsou Orlické hory, tam je to tak nádherný, jo, opravdu, já se strašně těším. A máme tam pronajatou chalupu, jedeme se sousedy a ty berou vnučky a to bude sranda hrozná, protože oni vždycky vymýšlejí takový ty soutěže, víš, různý.
0: No, jasně.
1: A hry a jako třeba víš, že vezmeš kelímek, takhle ho postavíš jako na hranu stolu a prstem ho takhle jako víš, a on se musí otočit a přistát na tom stole. Hele, to je taková sranda, jo. A teď za mnou přišla a říkají, teto, máme novou hru, jo, ale to musíš taky něco umět, víš. A já, jak to jako myslíš? A no, to je, víš, jako město a moře a ne, počkej, město, moře, kuře.
0: Město, moře, kuře, stavení.
1: Něco v tom smyslu. Jakože město, jméno.
0: Město, země, jméno,
1: tak,
0: věc.
1: No. A já, no, holky, tak to máte prohraný. No. To já umím tohle, že jo.
0: A tam je vždycky takový to, začni abecedu.
1: No.
0: A po půl minutě řekneš stop a oni řeknou C. No? A je to celý podezřelý, takový cinklý, jako když to má někdo připravený. Ivuško, já jsem pro tebe našel zprávu, která tě potěší.
1: Ano.
0: Jo, pracovní portál jenpráce.cz udělal průzkum a vyplývá z něj, že dovolená už nemusí znamenat pracovní pohotovost. Takže můžeš být v klidu.
1: No tak to já jsem každopádně v klidu.
0: Já vím, no.
1: Já i když nemám dovolenou, tak jsem v klidu.
0: To mně je úplně jasné. Ivuško, ještě mi řekni, máš radši melouny s peckama nebo bez pecek?
1: No, tak když si můžu vybrat, tak bez pecek teda. Hmm,
0: já mám rád s peckama.
1: Fakt, no. Jo.
0: Já to rád střílim po tobě. Ahoj, měj si krásně, užij si dovolenou.
1: To je úroveň tohle, to ještě, že mám tu dovolenou.
0: Přesně tak, tady se to sníží na týden. Mějte se krásně.
2: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
3: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
11: Trefíte se?
12: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
13: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
14: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
15: Že nic neřešíš.
14: Přesně.
15: Proto jsme vybrali auto ESA.
14: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
16: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
17: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Tak holky, to byly holky. A písnička mám ráda. Ale i pro kluky samozřejmě. Já vás zdravím, přátelé. Za chvilku odstartujeme odpoledne na Blaníku. 13. hodina se nám blíží, no a další české písničky jsou připravené. Je Libo Jahoda. Život je pohoda. Život je jako jahoda. Zpívají mi raj. Taky dívka Gloria tady bude.
1: Nejsem, co jsem býval.
0: A dáme si i Gampa, život je pes.
2: Vždycky, když život je pes a ty se začínáš bát.
0: Na Blaníku, hezky česky i po 13. hodině, tak se těším a 13. to bude za 7 minut.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Počasí.
5: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat v rozmezí od 20 do 24 stupňů Celsia. Na horách to bude okolo 15. Tolik počasí, půjdeme na silnice.
3: Jsme Blaník.
4: Pohodové rádio do každého počasí. Blaník za volantem.
5: Na trase mezi Rožnovem pod Radhoštěm a Slovenskem na úrovni Vigandic bourala dvě osobní auta. Provoz je na místě řízený kyvadlově, počítejte se zdržením. Na Zlínsku v Napajedlých ulici Na Kapli došlo ke srážce osobního auta s motorkou. Na místě zasahují záchranáři, dejte tam pozor. A v Opavě v Jiráskově ulici u Teska na výjezdu na Těšínskou se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam také s omezením provozu. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
6: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
4: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
7: Pojišťovny podpoří regulaci energetických drinků. Policisté řeší od rána stovky dopravních nehod. Volební průzkumy přejí současné vládě.
8: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Více než pětina mladistvých v Česku má nadváhu nebo obezitu. Z toho se rozvíjí pak další nemoci, jako je cukrovka nebo vysoký krevní tlak. Svaz zdravotních pojišťoven proto podpořil sněmovní návrh na regulaci prodeje energetických drinků pro děti. Pravidelně tyto nápoje totiž konzumuje 70 tisíc dětí ve věku 11 až 15 let. Nedodržení bezpečné vzdálenosti, rychlost, nepozornost, agresivní jízda, vybržďování, nezvládnuté řízení. To jsou nejčastější příčiny dopravních nehod tohoto týdne. Od pondělí do čtvrtka jich policisté řešili 1124 a 4 lidé při nich zemřeli. Od rána už jsou další nehody a další zranění. Zvolněte. Vládní strany válcují opozici. Podle volebního modelu agentury Median si hnutí ANO dál drží výrazný náskok. Ve volbách by nyní získalo 34% hlasů, druhá ODS jen 13% a třetí STAN 12,5%. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, SPD a motoristé. Inspektoři pokračují v kontrolách na filmovém festivalu v Karlových Varech. Zaměřují se na poctivost stánkařů a také na prodej alkoholu mladistvím. Jaké jsou zatím výsledky, říká mluvčí ČOJKY František Kotrba.
9: Prodej a podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let jsme zjistili z 18 provedených kontrol celkem v 11 kontrolách. To představuje prakticky 2/3.
8: A nejednalo se jen o případy podávání piva nebo vína, ale i lihovin. Tolik zprávy, no a teď se vám o dobrou náladu postará naše Iva.
0: No jo.
4: Iva Lecká
3: na Rádiu Blaník.
0: No, přátelé, budu se snažit. Já vám přeji krásný, dobrý den a je to tady, konec týdne. A mně začíná zítra dovolená. Čili dneska je den velkého juchu. Ne, dneska je den vele velkého juchu. Tak se pojďme zaradovat.
10: Volejte sláva! A tři dny se radujte.
0: No to budu, je. A já si to protáhnu až do příští soboty. Tak, přátelé, za chviličku odstartujeme odpoledne na Blaníku a já tímto zdravím Jozívka, já doufám, že posloucháš. Startujeme odpoledne na Blaníku a začínáme hezky česky, je tu Helena Vondráčková.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Tak to byly Miraj a Jahoda a my teď míříme na železnici. Také o tomto nadcházejícím víkendu pokračuje jihočeské léto s párou. Tentokrát půjde o unikátní jízdy šumavskou krajinou. No a podrobnosti dodá mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: O druhém červencovém víkendu se cestující mohou těšit na unikátní jízdy šumavskou krajinou v otevřeném vyhlídkovém voze přezdívaném Dakar i na nostalgické putování po železničních tratích, kde pravidelná osobní doprava už před lety utichla.
1: No a pokud se vám to tento víkend nehodí a chtěli byste se projet někdy jindy, prozkoumejte internet, těch jízd se chystá ještě dost. Ale my se vracíme k písničkám, teď už jsou tu R.E.M. a za chvilku taky Víťa Vávra a dívka Gloria. Jsme Blaní.

0: Posloucháte Blaník a tohle byl Divokej Bill a písnička Znamení. No a Znamení ohlašuje 13 hodin 21 minut a do studia vešla Renata Pechová. Co pak asi chce? Čemu se směješ?
1: Jsi tajemná.
0: Jsem tajemná, že? Jako hrad v Karpatech. Ale já vím, co bude. Bude fotbal.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Přeji vám krásné odpoledne. Na šampionátu už nejlepší týmy hrají čtvrtfinále. Včera postoupila Francie, která přehrála Maroko 2-0 a v dalším zápase se dnes utkají favorizovaní Španělé s Belgičany. Španělsko má neprostupnou defenzívu a ve všech pěti zápasech na turnaji zatím nedostalo gól. Tým zároveň čeká, že se po návratu ze zranění v pravý čas rozáří Lamine Yamal. Belgie neporazila Španělsko 40 let a dneska to chce změnit. Její největší zbraní je schopnost zrychlit zápas, jakmile se otevře prostor a dokáže dát gól i ve chvíli, kdy není herně úplně nahoře. Zápas začne v Los Angeles.

0: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
1: Milujete růže, jejich barvy a vůně. Celé pole růží uvidíte v růžové školce Fričovice. Přijďte ve dnech 9. až 12. července do Fričovic a můžete si růže v celé své kráse prohlédnout a objednat. Pro letošní rok máme připraveno několik novinek růží od německého šlechtitele Cordes Rosen. Těšíme se na vás ve Fričovicích. www.růžováškolka.cz.
2: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
6: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
7: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
8: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
9: Poctivá česká klasika na talíři? No přece česká kuchyně Umami na Příborské v Tesco Frýdek. Přijď si pro chuť domova do české kuchyně Umami.
10: Brose. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. A právě teď, kdy začíná období výletů a dovolených, přejeme všem našim zaměstnancům i jejich rodinám klidné a bezpečné léto. Brose. Společně silnější.
11: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
12: Outlet Arena Moravia vás zve na letní party. Tři víkendy v rytmu Tropical, Retro a Sunset Vibes. K tomu chillout zóna a kolo štěstí o super ceny. Dorazte pro letní slevy a osvěžte se drinkem na účet Outlet Areny Moravia.
13: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
14: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
15: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
14: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
15: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
14: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
15: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
14: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
15: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
16: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol.
17: Nemáme ani moře, ani velehory.
18: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
19: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
18: Každé všední dopoledne po

0: jedenácté hodině.
1: Zlaté české ručičky u nás na Blaní. Pohodové české rádio.

0: Tak to byly Brontosauři a Dlouhán Franky. Dokážete si představit prázdniny bez pravého českého táboráku?
1: Rádio Blaník.
2: Písničky k táboráku.
0: My si to taky neumíme představit. Stejně jako vy dobře víme, že kromě opečených pekáčků k němu neodmyslitelně patří taky kytara a oblíbené písničky. Pojďte si u nás na Blaníku připomenout ty nejhezčí. Každou sobotu a neděli vždy od 18 do 19 hodin máme pro vás písničky k táboráku. Každý víkend pro vás máme navíc jeden speciální dárek. Jednu legendární nedvědovku, kterou vám osobně, ano, osobně zahrají a zaspívají mladí nedvědi. A pokud se u vás zábava protáhne, tak si stačí pustit naše dabové rádio Český Blaník, kde každou sobotu a neděli v písničkách k táboráku pokračujeme. A to od 19 do 22 hodin. Písničky k táboráku prostě k létu patří a patří k rádiu Blaník a Českému Blaníku. Tak se je naleďte.
2: Písničky k táboráku na rádiu Blaník.

0: našemu výročí.
1: A nyní vám možná přinese i něco navíc.
0: Pokaždé, když ji uslyšíte.
1: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
5: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
4: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
5: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
4: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA. Pro doma.
7: Chystáte nový plot? V Prodoma nyní pořídíte vybrané plotové systémy Dyton se slevou 20%. Získejte moderní vzhled a špičkovou kvalitu pro váš dům i zahradu. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz. Prodoma.
8: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
11: Skonto nábytek.
12: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
14: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: To byla Samantha Fox na Blaníku a 14. hodina je před námi. Za chviličku nás tady čeká předpověď počasí. Podíváme se, jak nám to aktuálně jezdí na silnicích a co je nového. No a potom se přehoupneme do další odpolední 60-minutovky páteční. A dáme si tuhle. A tu já miluju. Pojď, půjdem spolu hledat démanty, Pábitelé a Karel Gott. Tím odstartujeme příští hodinu. Potom zvolníme. Petr Hapka, Lucie Bílá, Dívám se, dívám. A taky Petr Kolář. V nebi snad ti prominou, že si hrála nevinou. Hezky česky i po 14. hodině. A 14. to bude za 6 minut. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Blaník, počasí.
2: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasná až oblačná. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat v rozmezí od 20 do 24 stupňů Celsia. Na horách čekáme teplotu okolo 15 stupňů. O počasí všechno, na řadě už jsou dopravní informace.
1: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Blaník za volantem.
2: Na trase mezi Rožnovem pod Radhoštěm a Slovenskem na úrovni Vigantic bourala dvě osobní auta. Provoz v místě je řízený kyvadlově, počítejte tam se zdržením. Na Zlínsku v Napajedlých ulici na Kapli došlo ke srážce osobního auta s motorkou. Na místě jsou záchranáři, dejte pozor. A v Opavě v Jiráskově ulici u Teska na výjezdu na Těšínskou se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam také s omezením provozu a projíždějte opatrně. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Povolování staveb bude rychlejší. Policie hledá viníka požáru ve Zlíně. Počasí plní plovárny. Hezké páteční odpoledne vám přeje Renata Pechová. Povolování staveb se zrychlí a zjednoduší, a to díky vládní novele stavebního zákona, kterou dnes schválila sněmovna. Nově by tak mělo stačit jedno razítko. Vedle zřízení centrální státní stavební správy norma předkládá i to, že plánování, příprava, výstavba i provozování veřejné infrastruktury bude ve veřejném zájmu. Rozsáhlý požár budovy v baťovském továrním areálu ve Zlíně prověřuje policie jako podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Viníkovi hrozí 5 let vězení. Kriminalisté v případu zahájili úkony trestního řízení. Ulice v okolí budovy zůstanou do pondělí zavřené a obyvatelé bytů nemají otvírat okna. Počasí přeje koupání. Víkendová předpověď slibuje slunečné počasí s občasnými přeháňkami, ale teploty příznivé, místy až 30 stupňů. Pokud dáváte přednost přírodním koupalištím, o kvalitě vody se víc dozvíte například na webu koupacivody.cz. Často se na koupalištích objevují cedule s nápisem Za odložené věci neručíme. Ve skutečnosti ale provozovatel za některé odložené předměty odpovědnost má. V jakých případech to je, vysvětlí mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
5: Je odpovědný za ztrátu či poškození věci, kterou zákazník odložil na místě k tomu určeném, například právě v uzamykatelných skříňkách. Pokud jsou skříňky plné, pak provozovatel může odpovídat i za věci, které si odložíte na místě k tomu obvykle, například na lehátku.
4: Za věci odložené na obvyklém místě odpovídá provozovatel i v případě, že žádné takové místo sám neurčil. Tolik zprávy, teď vracím slovo Ivě.
1: Iva Lecká
3: na Rádiu Blaník.
0: Krásné páteční odpoledne. Přátelé, já jako nevím jak vy, ale já cítím ve vzduchu peníze. prašulky, cinky, linky. Takhle, já nemůžu ani naznačovat, no ale znáte mě, že jo? A hlavně já jsem jenom žena, co nevím, to nepovím, že jo? No, tak naznačování dost, poslouchejte dál. A kdo ví, třeba někdo z vás bude mít stejně krásný pátek, jako mám dneska já. Tak poslouchejte dál a teď Karel Gott a Pábitelé.

0: Tak to byla naše Blanická, my tomu říkáme interně hymna, která byla složena k 25 letům Rádia Blaník. Slunce dál svítí. No vidíte, zazní tato písnička a tady bliká telefon jak na Matějský pouti. No čím to asi bude? No, čím to bude? Počkejte, já to udělám takhle.
1: Slunce dál svítí na Rádiu Blaník.
0: Aby jsme měli jakože atmošku, jo? A teď teda vezmu prvního na lince, no, tak uvidíme. Ivalecká Rádio Blaník, dobrý den.
2: Dobrý den, Květa.
0: Květa?
2: Ano.
0: Květuško, já vás zdravím. A teď mi řekněte, vy jste se sem dovolala mezi spoustou dalších lidí a proč pak to?
2: No, kvůli písnice Slunce dál svítí.
0: Jo, kvůli... A líbí se vám písnička?
2: Ano, no.
0: Já vás trápím, že jo, ale já z vás potřebuju dostat jinou věc, jo. Co se tak jako může stát, když teď odpovíte správně na moji otázku?
2: No, můžu vyhrát peníze.
0: No, můžete vyhrát peníze, no. Hele, takže, Květuško, jo, pouštím ano. Ukázku a zajímá mě, kdo to zpívá. Poslouchejte.
3: Tohle místo je všude kolem nás. Stačí se jen naladit a poslouchat ten hlas.
0: Tak, a teď mi teda řekněte, kdo to byl.
2: Já si myslím, že Tereza Mašková.
0: Tereza Mašková,
2: ne,
0: jo?
2: Ne, Kateřina Marie Tichá.
0: Tak počká. Tak si vyberte, jo?
2: B. Tak si úplně nevím. Tak já dám Kateřinu Marie Tichou.
0: Kateřina Marie Tichá, jo?
2: Neříkejte mi, že to je špatně.
0: No, helejte, takhle, já teda se vám musím přiznat, že když jsem tu ukázku slyšela, když jsem ji tady měla připravenou, tak jsem si říkala, ano. to nepoznaj, ale vy jste to poznala! A víte, co je ale skvělý? Vy máte 10 000 korun! Máte 10 tisíc.
2: Prázdniny.
0: No jasně.
2: Vy jste mi udělala takovou radost. Lepší
0: víkend. Tohle zmrzliny a melounů a kabelek.
2: A jídla. A budeme tlustí a nám to nevadí.
0: Přesně, že jo. Jak se to
2: jo,
0: říká?
2: Jo, že budeme šťastní.
0: No, přesně tak. Jak je to s tím tlustým a hubeným? Hubený budou studený, že jo?
2: Jo, a kluci stejně už ty modelky nechtějí.
0: No jasně, že ne. Samozřejmě, to víme moc dobře. No tak já vám strašně moc gratuluju.
2: Děkuju moc.
0: Vydržte mi ještě na lince, jo? Já si tady ano, napíšu děkuju. Všechny ty údaje potřebný. Vydržte. To bylo krásný. No přátelé, ale slunce dál svítí na Blaníku, jo? Takže budeme hrát opět. Ovšem vracíme se k té původní částce, tedy 5 000 korun, ale i to je dobrý a i to můžete vyhrát. Tak držím pěsti.
1: Slunce dál svítí.
4: Sluníčkové léto na Blaníku.

Tiamo na Blaníku a Umberto Tozzi. Máme za 7 minut půl třetí, já vám přeju pohodové odpoledne. Za chviličku nás čeká dobrá zpráva a ta má název Podnikavé Znojmo. Co

0: Záměr k vám.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem.
2: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
1: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
0: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
0: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
1: Sluníčkové léto
0: s Blaníkem a Centropolem.
3: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
4: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
5: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej. www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
6: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
7: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
8: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spaní.
9: Dobrou noc.
8: Buona notte.
9: Sladký spánek.
8: Sono dolce.
9: Matrace.
8: Maniflex.
9: Maniflex.
10: Magnifik.
8: Užijte si fantastico spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
11: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
12: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
13: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
14: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
15: Pozor, hlášení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlet po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
16: Outlet Arena Moravia vás zve na letní party. Tři víkendy v rytmu Tropical, Retro a Sunset Vibes. K tomu chillout zóna a kolo štěstí o super ceny. Dorazte pro letní slevy a osvěžte se drinkem na účet Outlet Areny Moravia.
17: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.

0: To byl Petr Kolář v Nebi snad ti prominou. Na Blaníku za 4 minuty 3:15.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s páteční dobrou zprávou nedorazil nikdo jiný než naše Sára. Já tě vítám, ahoj.
2: Ahoj, ahoj a dobré odpoledne všem. Já začnu otázkou na tebe.
0: Ano.
2: Když bys nepracovala v rádiu, dokázala bys podnikat, dělat něco svýho?
0: Dokázala.
2: A jaká sféra by tě lákala?
0: No, tak mám pár nápadů. Mně by se líbil třeba obchůdek s dekoracema, víš?
2: Jo.
0: Možná to propojit i s květinářstvím, nebo s nějakým nábytkem starožitným. To by se mi líbilo.
2: Na to ty seš, to já si dokážu představit. No, a ty první kroky bývají často ty nejtěžší, že ano, jak všichni dobře
0: tak,
2: víme.
0: Je to tak, ano.
2: Ve Znojmě ale chtějí lidem začátky výrazně usnadnit. Město proto podpořilo nový projekt Podnikavé Znojmo. Přiblíží ho z úřadu města Eliška Vorlická.
3: Podnikavé Znojmo nabídne začínajícím podnikatelům praktický kurz zaměřený na podnikatelský nápad, finanční plánování, marketing i právní minimum. Účast bude pro registrované zdarma a město na projekt přispělo částkou 250 tisíc korun.
2: Cílem Podnikavého Znojma je, aby ve městě vznikalo více úspěšných firem, nových pracovních míst a aby lidé měli větší odvahu pustit se do vlastního podnikání. A důležitá informace na závěr, první kurzy odstartují už letos na podzim.
0: No tak to je skvělé. To je ovšem skvělé. Je pravda, že začít je asi to nejhorší. No a potom vydržet samozřejmě. Ale když už se člověk chytí, tak to potom může se vyštět jako na horské dráze. Sáro, moc děkujeme za informaci k Podnikavému Znojmu. Do Znojma zdravíme a tobě přeju hezký víkend.
2: Já taky přeju hezký víkend všem. Ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
4: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
1: na Blaníku.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: To není možný, že to ještě nemáte.
7: Tak my taky čekáme, že jo?
8: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
9: Tak to musí stát na účtárně.
6: To už je po splatnosti.
9: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
10: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
13: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
14: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
15: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
16: Pak přijeďte do AutoESA.
15: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
16: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
15: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
16: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
18: Nákupy v online shop.cz.
19: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
18: www.onlineshop.cz.
20: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
21: Páteční komedie jsou na televizi Seznam už takovou příjemnou oddechovou tradicí. Ani dnes ji neporušíme a nabídneme vám jeden kousek o reklamním fotografovi, který chce konečně vyskočit ze škatulky obyčejných fotografů a rozhodne se natočit film. Jeho scénář ovšem bude poměrně dost na hraně. Na komedii Všechno uvidíme s Pierrem Richardem v hlavní roli se dívejte už dnes od 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam.
22: České rádio.

0: kolečky. Tak to byli kamarádi ze Slovenska a No Name, čím to je. Byli skvělí letos na Konopišti a jsme moc rádi, že nám přejeli popřát. 15. hodina se blíží, za chvilku počasí, doprava a další zprávy. No a potom další české písničky. Marcela Holanová a Ráno, taky Hanka Zagorová a Petr Rezek a Duhová víla. No a je-li po Láska v housce, máte jí mít. Vždyť víš, co chci. Já vím, ale nejde o to, kdo... Ksindl X a Olga Lounová. Za 6 minut bude 15 hodin. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra většinou polojasno až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat v rozmezí od 20 do 24 stupňů Celsia. Na horách to bude okolo 15 stupňů. Tolik počasí, za chvíli už je na řadě dopravní servis.
1: Jak bude?
3: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
2: Na sjezdu z dálnice D55 u exitu 44 ve směru na Frýdek-Místek havarovalo osobní auto. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh a doprava tam zpomaluje, dejte pozor. Na Kroměřížsku u Bílavska ve směru na Bystřici pod Hostýnem bourala dvě osobní auta. Zdržíte se nárazově. A na trase mezi Rožnovem pod Radhoštěm a Slovenském na úrovni Vigantic bourala dvě osobní auta. Provoz je tam řízený kyvadlově, počítejte se zdržením. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme šťastnou cestu.
4: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
5: Ceny paliv mírně stoupnou. S návštěvnickou kartou ušetříte vstupné. Finále Wimbledonu je v české režii. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Stát stanovuje cenový strop paliv podle vývoje na burze. Z dnešního nařízení vyplývá, že o víkendu a v pondělí mohou čerpací stanice prodávat naftu maximálně za 38,79 a benzín za 41,86. Pokuta za ceny vyšší je 2 miliony korun. Bez vládní regulace marží bychom platili za litr o 5 korun víc. Samoobslužné výdejní boxy zásilkových firem nebudou podléhat regulaci stavebního zákona. Sněmovna je při dnešním schvalování vyškrtla z novely a ponechala současný stav. Aktuálně je v Česku 17 000 výdejních boxů. Podle provozovatelů by jejich počet mohl vzrůst. Léto láká k výletům. Ke slevám můžete například využít digitální návštěvnickou kartu Berounska, Brd a Podbrdska. Úspěšně pokračuje druhým ročníkem, říká ředitelka destinační organizace Berounsko Hana Hajková.
6: Digitální návštěvnická karta nabízí více než 100 slev na vstupy do muzeí, na sportovní a volnočasové aktivity, kulturní akce a zážitky, ale také do restaurací, kaváren a ubytovacích zařízení na Berounsku, v Brdech a Podbrdsku.
5: Letošní novinkou je například vstup do koněpruských jeskyní se slevou 10%. Finále Wimbledonu obstarají Češky Linda Nosková a Karolína Muchová. Obě usilují o první Grand Slam. Utkání začne zítra v 5 odpoledne a sledovat ho můžete na Primě. České finále nejstaršího tenisového turnaje světa je první v samostatné historii. V roce 1986 bojovali Hana Mandlíková s Martinou Navrátilovou, která ale už reprezentovala Spojené státy americké. Tolik zprávy, teď mě střídá Iva.
1: Iva Lecká
3: na Rádiu Blaník.
0: A my pokračujeme dál, opět se vypravíme do Veselí nad Moravou s Mirkem Táborským. Také se vydáme do zahraničí. Jak moc se vám může nevyplatit, když si z dovolené na tajňačku odvezete mušle nebo písek z pláže? A blíží se nám další letní koncert Rádia Blaník. Pozvánka bude tentokrát do Pelhřimova. Všechno si řekneme už za pár minut. Teď nabízím slzu, kterou právě do Pelhřimova dneska přivezeme. Tak si dáme takovou malou ochutnávku. Lhůta záruční právě teď.

0: Ladíte Blaník, já přeju pohodové páteční odpoledne, máme 10 minut po 15. hodině a v tento čas pravidelně vyrážíme na cestu. Mirek Táborský je připraven a opět se vracíme do Veselí nad Moravou.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Po třetí a naposledy se vracím do Veselí nad Moravou, které letos oslaví 770 let své existence. Popsal jsem vám park u zámku čekajícího na opravu a teď vás trochu provedu po městě, které se mimo jiné chlubí nejstarší funkční vodní elektrárnou na Moravě. Najdete ji mezi zámkem a historickým středem města, nad ramenem Moravy a umělým náhonem s budovami původního vodního mlýna, dvěma francisovými turbínami s výkonem 210 a 150 kW byla elektrárna vybavena počátkem 20. století. Samotné historické centrum kolem Bartolomějského náměstí vyrostlo na opravdovém ostrově mezi řekou Moravou a jejím ramenem. K prohlídce tu zvou dvě muzea. Městské s klasickou nabídkou expozic s regionální tématikou archeologických, vlastivědných a historických sbírek a vedle něj Dům přírody Bílých Karpat s turistickým informačním centrem v unikátně rekonstruovaném domě. Jsou v něm interaktivní expozice o krajině Bílých Karpat a Pomoraví. Pro Bílé Karpaty jsou typické louky, na nichž rostou díky tradičnímu a šetrnému hospodaření třeba i orchideje a žijí tu vzácné druhy motýlů a dalšího hmyzu. Turistickou atraktivitu Veselí nad Moravou výrazně posiluje Baťův kanál, tedy umělá vodní cesta, původně určená pro levnou dopravu lignitu z dolů u Ratíškovic do Baťových továren v Otrokovicích a ve Zlíně. V posledních desetiletích se stal Baťův kanál frekventovanou přes 50 kilometrů dlouhou trasou, po které se vydávají rekreační plavidla krajinou Pomoraví. Právě ve Veselí nad Moravou je nově vybudován největší a nejmodernější přístav s půjčovnou malých motorových člunů i houseboatů. Takže pokud byste se chtěli projet po vodě, máte ve Veselí nad Moravou ideální příležitost. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen ne nudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

Tak to byla Enya na Mladníku, na Blaníku. Chystáte se letos k moři, tak pozor na suvenýr na památku, který si přivezete. Třeba mušli z pláže, kamínek nebo trochu písku. Za obyčejný suvenýr schovaný mezi oblečením vám totiž celníci při kontrole můžou na místě vyměřit astronomickou finanční pokutu. V horším případě vás čeká zdlouhavé vyšetřování. Mezi nejvíce nekompromisní země patří Egypt, Tunisko a překvapivě také Itálie, konkrétně vyhledávaný ostrov Sardinie. Celníci na letištích

0: X s Olgou Lounovou.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spání.
3: Dobrou noc.
2: Buonanotte.
3: Sladký spánek.
2: Sono dolce.
3: Matrace.
2: Maniflex.
3: Maniflex.
4: Magnifik.
2: Užijte si fantastico spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
5: Dobré ráno, miláčku.
6: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
5: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
7: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
8: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny a leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Ostravy. Více na fisher.cz.
9: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
10: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
11: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. A právě teď, kdy začíná období výletů a dovolených, přejeme všem našim zaměstnancům i jejich rodinám klidné a bezpečné léto. Broze. Společně silnější.
12: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. JuraHotel.cz.
13: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
14: Poctivá česká klasika na talíři? No přece česká kuchyně u mámy na Příborské v Tesco Frýdek. Přijď si pro chuť domova do české kuchyně u mámy.
15: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
16: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
17: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. střechyšupík.cz.
18: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
19: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
20: Outlet Arena Moravia vás zve na letní party. 3 víkendy v rytmu Tropical, Retro a Sunset Vibes. K tomu Chillout Zona a Kolo štěstí o super ceny. Dorazte pro letní slevy a osvěžte se drinkem na účet Outlet Areny Moravia.
21: Outlet Arena Moravia.

0: Tak to byly Xindl X a Olga Lounová a Láska v housce. No a Olga Lounová bude dneska v Pelhřimově.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Pokračujeme naší letní tour, jedeme za vámi a dneska budeme v Pelhřimově. Startujeme v 5 hodin odpoledne na Masarykově náměstí a právě tam zahraje a zaspívá Olga Lounová. Přivezeme vám taky Slzu, Vojtu Nedvěda a dorazí i naše blanická kapela. Vstupné se neplatí, tak budeme rádi, když dorazíte. Vemte kamarády, přátele, známé, je úplně jedno, jaké jsou to věkové kategorie, protože my bereme úplně všechny. My jsme rodina, která pod svá křídla bere malé, velké, prostě úplně všechny. A budeme rádi, když si s námi to odpoledne a podvečer v Pelhřimově na Masarykově náměstí užijete. No a pozor, když dorazíte, tak si určitě u našeho týmu řekněte o zbrusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, protože když ji budete mít, tak možná právě vám přinese spoustu peněz. Jednomu z vás zcela určitě rovných 100 000 korun na ruku. Tak se pro ní nezapomeňte zastavit, až si přijdete užít koncert Rádia Blaník. My se na vás v Pelhřimově moc těšíme, náš tým už tam je tam taky kolega Martin Císař a my se s Martinem zhruba za hodinu spojíme živě přes telefon a budu se ptát, jak to na místě vypadá, budeme vás zvát. Tak zůstaňte naladěni, poslouchejte dál a hlavně, pokud to máte tedy blízko nebo máte možnost, tak určitě do Pelhřimova dneska dorazte.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
1: Obytňákem na sever.
4: Po roce jsem zbalil saky paky a zatímco většina lidí míří na jih, já jedu na sever. Částečně jedu, částečně pluji, protože cílem jsou tentokrát ostrovy. Legendami opředené skotské Orkneje a o zážitky z cest se s vámi budu dělit každý den ve vysílání Blaníku a na sociálních sítích.
2: Obytňákem na sever s Petrem Slívou.
5: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
4: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
6: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
7: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
8: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
7: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
8: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
7: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
8: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
7: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
8: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
7: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
9: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
10: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
12: Všude zdejší, všude je fajn.
13: Co když dělám něco špatně?
12: I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lily/zhubnout.de. Kampaň podporovaná společností Lily.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
14: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
17: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
18: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
19: A já vám jako dlužím?
20: Hele, zejte ti to tam pošlu.
21: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
22: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
1: Pohodové české rádio.

0: Tak to byl Čmelák a divokej byl. A tohle je balet. Hej, pane disjokej. A tuhle písničku si dáme příští hodinu a hned na startu, aby jsme pěkně odstartovali další odpolední 60-minutovku. Bude tu i Lucie a Marie. A pak Malý vůz, tu mám ráda, v podání Ilony Čákové.
1: Malý vůz čeká mě, leká, je to neznáma sama, tak sama, tak sama.
0: Já jsem tady taky sama, ale mě to nevadí. Jo, teď se mi málem urval mikrofon, no já jsem holka šikovná. Tak přátelé, za chviličku pokračujeme, za 6 minut bude 16 hodin.
2: Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
3: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha na Moravě a ve Slezsku bude zítra většinou polojasná až oblačná. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat v rozmezí od 20 do 24 stupňů Celsia. Na horách to bude okolo 15. Tolik počasí. Teď už se půjdeme podívat, jak to vypadá na silnicích.
2: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Blaník za volantem.
3: Na dálnici D35 na 288. kilometru ve směru z Olomouce do Ostravy havaroval motorkář. Kolona měří přes 1 kilometr, počítejte tam se zdržením. Na sjezdu z dálnice D55 na exitu 44 ve směru na Frýdek Místek bouralo osobní auto. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh a doprava tam zpomaluje, buďte opatrní. A na dálnici D35 na 255. kilometru směrem od Olomouce na Mohelnici stojí odstavené osobní auto. Dejte pozor. Tolik dopravní servis, přejeme šťastnou cestu.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Startují letní kontroly na silnicích. Odpal v Lomu vydávala média za zemětřesení. Pomozte najít nebezpečné synice. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Dodržujte předpisy. Policisté zahájili rozsáhlé kontroly. Dnes se na 3. kilometru D8 zaměřili na technický stav kamionů, jejich váhu anebo jestli řidiči dodržují povinné přestávky. Kontroly potrvají do září, důvodem je houstnoucí doprava. Policie prověřuje požár ve Zlíně jako obecné ohrožení z nedbalosti. Od včera hoří v baťovském továrním areálu. Kriminalisté v případu zahájili úkony trestního řízení. Pokračuje mluvčí policie Monika Kozumplíková.
6: Trestní zákoník v tomto případě stanoví až 5letý trest odnětí svobody. Okolní ulice zůstanou minimálně do pondělí pro veřejnost uzavřené a zapáskované. Okolí požáru budou střežit policisté. V případě porušení zákazu vstupu za policejní pásku bude toto protiprávní jednání řešeno v mezích zákona.
5: Celková škoda způsobená požárem zatím vyčíslená není. Otřes země v Česku nezpůsobilo zemětřesení. Jednalo se o běžný průmyslový odpal u Berouna ve velkolomu Čertovy schody. Včera v 18 hodin ho zaznamenaly seismické stanice u nás i v Evropě. Zprávy ze zahraničí, o kterých informovala média, přitom hovořily o zemětřesení o síle 5,5 stupně s epicentrem na Rokycansku. Vědci žádají o pomoc. V Lipenské nádrži mohou lidé hledat místa, kde jsou bentické synice. Jedovaté bakterie nejsou nebezpečné pro člověka, ale mohou ublížit zvířatům. Fotky, polohu a stručný popis zelených či hnědých povlaků nebo slizovitých schluků můžete posílat na Českobudějovické biologické centrum Akademie věd. Tolik zprávy, teď vracím slovo Ivě.
2: Iva Lecká
4: na Rádiu Blaník.
0: 16. hodina je tady a vy víte, že já většinou už v tomto čase tady nebývám. Dneska výjimečně až do 18 hodin. No, hele, mám před dovolenou, tak proč bych si to nenatáhla, že jo? Prostě ze sebe vyždím úplně všechno. Přátelé, zažili jsme historicky největší vedra. Ovocnáři ale sčítají škody kvůli mrazům. Jaká bude letošní úroda, to si řekneme. Taky se vypravíme na festival Planet a spojíme se s naším blanickým týmem, který už připravuje další letní koncert Rádia Blaník v Pelhřimově a tam to za hodinu vypukne. Tak poslouchejte dál a teď už balet a hej, pane disc jockey.

0: Tak, jak chceme, to má Mekyš Birka pravdu. Možno se ti zdá. My jsme zažili historicky největší vedra. Na tom se shodneme. Ovšem ovocnáři oproti tomu sčítají škody kvůli mrazům. Letošní úroda prý bude o polovinu nižší, než byla loni. Které druhy ovoce to odnesly nejvíc, ví předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
1: Co se týká jednotlivých druhů, tak samozřejmě největší propad je u hlavního našeho pěstovaného druhu, což jsou jablka, které ty mrazy skutečně postihly velmi citelně a naprostá většina těch škod právě jde za zničenou úrodou jablek. Trošku pozitivnější čísla za republiku ten odhad ukazuje například u švestek, u rybízu nebo třeba i u višní.
0: No, vidíte, u nás doma pro změnu mraky jablek na stromě, ale meruňky, no přátelé, jestli stojíte, tak si sedněte. Na celém stromě tři. Já si je tam opečovávám a hlídám, aby nespadly, aby jsme aspoň ty tři měli. No tak uvidíme, jsou to zatím jenom odhady, tak uvidíme, jak to nakonec skutečně dopadne. Každopádně pokračujeme dál, další písničky před námi, teď se dáme Lucie a Marie a pak to bude Malý vůz a Ilona Čáková. Posloucháte Blaník, máme 10 minut po 16. hodině.

0: Tak to byla Ilona Čáková a Malý vůz. Když je dobrá viditelnost, můžete tohle souhvězdí, na jehož rukojeti leží polárka, vidět na noční obloze. Vy ale můžete na vlastní oči vidět i planety sluneční soustavy. Nafukovací vesmírní obři se opět vykulily v Brně, kde jsou k vidění v parku pod hvězdárnou. Za prohlídkou maket kosmických těles míří zástupy zvědavců z Čech i ze Slovenska. Premiéru na tomto festivalu planet má planeta Jupiter o průměru 12 metrů, což je ten největší model, který si zatím hvězdáři nechali ušít. Novinkou je i model černé díry. První část festivalu skončí tuto neděli večer, takže můžete to ještě stihnout. Pak bude následovat krátká přestávka a planety budou opět vystaveny od 3. do 9. srpna, takže si to můžete naplánovat. Veškeré podrobnosti o akci jsou na festivalplanetbrno.cz.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
2: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do 2. dne. Planeo.
3: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdu s dětským klubem Mango s odletem přímo z Ostravy. Více na eximtours.cz.
4: Outlet Arena Moravia vás zve na letní party. 3 víkendy v rytmu Tropical, Retro a Sunset Vibes. K tomu Chillout Zona a Kolo štěstí o super ceny. Dorazte pro letní slevy a osvěžte se drinkem na účet Outlet Areny Moravia.
5: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
6: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
7: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
8: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
9: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
10: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
11: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
12: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
13: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně.

0: Arko a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservice.cz.
1: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
2: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.

0: České kuchyně umámy.
1: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
2: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Ostravy. Více na fisher.cz.
3: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Pohodové České rádio.

0: Tak to byl Vojta Nedvěd a Petr Hrdlička. Muzika je jedinečná, no a Vojta, ten už je v Pelhřimově a my tam míříme taky.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Ano, jedeme za vámi a dneska jsme dorazili do Pelhřimova. Právě tady se dnes koná další letní koncert Rádia Blaník. No a na místě je taky náš kolega Martin Císař, kterého mám teď živě na telefonu. Tak Martinku, jak to v Pelhřimově vypadá? Povídej.
2: Atmosféra zatím fantastická. Ahoj Ivo, zdravím všechny posluchače Rádia Blaník. Dneska to tady pojede. Masarykovo náměstí, za chvíli blanická kapela. Těšit se můžete na slzu. Dále tady bude Olinka Lounová a Vojta Nedvěd. Je to gratis, neplatíte za žádné vstupné a navíc tady můžete vyhrát taky krásnou šunku od Leka. A ještě k tomu všemu si můžete přijít pro samolepku od Rádia Blaník a taky Centropolu. A ta vám ve finále může přinít i 100 000 korun.
0: To je nabídka, která se neodmítá. Ještě mi řekni, jaké tam máte počasí, předpokládám, že je tam příjemně.
2: Je tady nádherně, je tady krásný, teď aktuálně 25,5 stupně Celsia, občas nějaký obláček, tady je nádherně krásné město, plné mladých veselých lidí a prostě krásné náměstí Masarykovo, které užije za 5-5, kdy to spustíme.
0: Výborně, no tak já držím pěsti, abyste odstartovali nejenom s veselou náladou, což si myslím, že ve tvém případě nebude problém, ale hlavně, aby tam byla spousta lidí a prostě jste si to skvěle užili. Martinku, děkuju a já se ještě určitě ohlásím.
2: Dobrá, krásné odpoledne z Pelhřimova, Rádio Blaník a Martin Císař, přijďte na letní koncert.
0: Ahoj.
1: Jedeme za vámi, letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
3: A pro vás to navíc znamená i hromadu peněz za jednu jedinou sluníčkovou písničku.
1: Zazní může kdykoliv.
3: Zkuste ji chytit v našem vysílání.
1: Zavolejte na 800 109 109.
3: A buďte ve hře.
1: Slunce dál svítí.
3: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
7: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
13: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
14: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
15: Trafíte se?
16: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
17: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
9: Tak Renku, ty neřáde jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
18: Asi 100 tisíc.
9: A ty s tím nic neděláš, jo?
18: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
9: No prostě jdi na e-pohledávky.cz. Prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
18: No to, tak to jsou nějaký šamani nebo co ne?
9: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
19: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
20: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
21: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
20: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
22: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Darina Rolincová a k náhodou na Blaníku. 17. hodina je před námi, za chviličku budeme pokračovat dál a dáme si Martu Kubišovou.
1: A lidé zvonkoví ve zvoncích.
0: A písničku Ringo Ding, taky Anuka a Nebe. A duo Tomáš Klus, Věra Martinová zaspívají Magnetickou bouři.
2: I když je těžký někam jít.
0: Hezky česky na Blaníku i po 17. hodině a 17. to bude za 6 minut.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí.
5: Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Moravu a Slezsko čeká zítra většinou polojasno až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty by měly došplhat mezi 20 až 24 stupňů Celsia. Na horách čekáme teplotu okolo 15 stupňů. O počasí je to všechno. Na řadě už jsou teď dopravní informace.
3: Jsme Blaník.
6: Pohodové rádio.

0: Mladík za volantem.
1: Ve Zlíně v Gaurově ulici u křižovatky s Mlacovskou bouralo osobní auto s motorkářem. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, počítejte tam se zdržením. Na Bruntálsku v Malé Morávce ve směru na Karlovu Studánku zasahují záchranáři a policie u střetu osobního auta s cyklistou, počítejte tam s omezením provozu. A na nájezdu z Ostravy přívozu na dálnici D1 ve směru na Polsko došlo ke srážce 3 osobních aut. Zdržíte se tam asi 10 minut. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
0: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Nebezpečí požáru hrozí v 5 krajích. Řidičák vyřídíte z pohodlí domova. Vůle lidí není pro elektrárnu závazná. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pichová. Výstraha meteorologů před požáry platí pro 5 krajů. Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Pardubický a Vysočinu. Důvodem je pokračující teplé a suché počasí. Lidé nesmí v přírodě rozdělávat oheň, kouřit ani používat přenosné vařiče. Riziko hrozí i při používání zemědělské techniky. Koukněte na doklady. Stovkám tisíc lidí letos končí platnost řidičáků, občanek nebo pasů. Při vyřizování řidičského průkazu nemusíte na úřad, ale využít můžete portál dopravy. Elektronické podání žádosti je rychlé a bezpečné a vyzvednete si pak průkaz třeba ve výdejním boxu. U ostatních dokladů se musíte dostavit osobně. Spalovna odpadu u Čeperky bude. Elektrárna Opatovice na Pardubicku má totiž pravomocné stavební povolení. Obec Čeperka dlouhodobě vystupuje proti stavbě, ale většina podaných odvolání byla zamítnuta. Lidé ji dokonce hromadně odmítli i v referendu. Nic na plat. Kontroly hraček odhalily řadu nedostatků. Česká obchodní inspekce zjistila chyby u více než poloviny kontrol. Kolik pokut rozdala, prozradí mluvčí ČOIKY František Kotrba.
5: Celkem 58 pokut na místě v souhrnné výši 157 tisíc korun a ve správním řízení bylo pravomocně uloženo dalších 117 pokut v celkové výši 2 645 500 korun.
4: Česká obchodní inspekce zakázala prodej 60 hraček. Tolik zprávy. No, teď si budeme zase hrát, viď Ivo?
0: Iva Lecká
3: na Rádiu Blaník.
6: Tak jo, máš babu. Přátelé, v Pelhřimově nám odstartoval další letní koncert Rádia Blaník, už to frčí, tak pokud máte možnost, zastavte se za námi. Slza, Vojta Nedvěd, Blanická kapela a Olga Lounová na Masarykově náměstí. A samozřejmě skvělá nálada. No a my na Blaníku jedeme dál v našem odpoledním programu, za chvilku vzpomínka na Pepova parťáka Ondru Ruml. Teď ale Michal Hruza.

0: Enrique Iglesias na Blaníku 10 minut po 17. hodině pohodové páteční odpoledne. Teď se ale podíváme v čase zpátky do středy, to jsme na Blaníku přivítali dalšího milého hosta, Pepova parťáka, zpěváka Ondru Rumla. No a povídání to bylo o všem možném, mimo jiné také o tom, proč už Ondra nejezdí na kole.
1: Já jsem se tenkrát strašně vysekal jednou, tadyhle na Bělehradský právě, cestou taková zatáčka a já jsem to rozperdil, říkal jsem, tady to rozjedu, počkej, to bude, já tu zatáčku a teď normálně mi nevím proč, jestli to bylo nějaký mastný, já jsem byl po tramvajovým pásu a jestli to tam bylo nějaký mastný od tramvaje, nevím, a nic, ale nechápu, jak do dneška podjelo přední kolo a já jsem měl asi 15 metrů po břiše a měl jsem na sobě sáčku a bílou košili. Yeah. A ta bílá košile normálně měla díry, které byly, vypadaly, jak kdyby byly propálený. Fakt to bylo jako blbý, no. Měl jsem takový lišej. Druhý den jsem pak zpíval v nějakým eventu, tam byl Tomáš Měcháček, ten se mi smál, jaký jsem blbec.
0: No, hezky to Tomáš Měcháček řekl. Přátelé, tak Ondra Ruml tady byl a celé povídání najdete u nás na webu radioblaník.cz. No a můžete ho nejenom vidět, ale i slyšet, protože my máme i YouTubeový kanál. Nebo spíš obráceně, nejenom slyšet, ale i vidět. Takže YouTubeový kanál Rádia Blaník si můžete najít a nebo si to prostě poslechnout v podcastu na radioblaník.cz. Tak tolik Ondra Ruml a jeho nepovedená jízda na kole a teď už Eláni a Amnestia na Něveru.

0: Láska a nebe. Zpěvačka Taylor Swift se vdala, to asi víte, a její fanoušci vykoupili neobvyklé suvenýry z její svatby. Jeden newyorský umělec, říkejme mu Justin, začal totiž prodávat odpadky sezbírané v okolí Madison Square Garden, kde se počátkem měsíce několikanásobná držitelka ceny Grammy provdala za hráče amerického fotbalu. Mezi předměty, které tenhle umělec prodal, byly třeba nedopalky cigaret, brčka, anebo, to mě teda docela překvapilo, ovulační test. Ačkoliv umělec zdůraznil, že sesbíraný materiál nepocházel přímo z haly Madison Square Garden, kde se obřad odehrával, ale z prostoru před bezpečnostními zábranami, všechny předměty lidé rychle vykoupili. Na prvních 50 prodaných kusech prý vydělal asi 1250 dolarů, tedy přes 25 tisíc korun. Což tedy za mě je zajímavý podnikatelský záměr. Takhle na lidské hlouposti se dá vydělávat velice dobře, zdá se. No ale tak je to, co svět světem stojí. Ale aspoň to kolem Madison Square Garden je uklizené.
1: Na okno nebo na auto?
2: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
1: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
2: Sbírejte je s námi celé léto
1: na všech našich akcích a výjezdech.
2: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Maleda mnoho kaváren.

0: Ty po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
2: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
4: Využijte nejvýhodnější

0: Ostrava.
1: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
2: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.

0: Léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.

0: Tak to byla Slza a celibát, Slza na Blaníku a Slza je taky v Pelhřimově, no a my se do Pelhřimova právě teď podíváme.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Ano, protože jsme přijeli za vámi v Pelhřimově, to žije Pelhřimov právě teď a letní koncert Rádia Blaník. No a na místě je taky náš kolega Martin Císař, takže já se ještě jednou s Martinem tedy zdravím. Martinku, povídej, jak to tam vypadá aktuálně teď. Ahoj!
2: Ahoj, krásné odpoledne, zdravím tebe, Ivo, a všechny posluchače Rádia Blaník. No, já si to užívám úplně báječně. Masarykovo náměstí tady v Pelhřimově skoro zaplněné a to nám teď hraje naše blanická kapela. Zahájili jsme to přesně za 5 minut 17, jak jsme slíbili. Program jede dál, za malou chvíli už se na vás bude těšit Vojta Nedvěd, potom tu bude zpěvačka Olga Lounová a finále samozřejmě Slza. Takže program velkolepý, vy máte velkou šanci, pokud se tady přihlásíte do klubu posluchačů Rádia Blaník a vylosujeme vás dnes odpoledne, tak večer zhruba okolo 7:30 předáme krásnou 7,5-kilovou šunku od kosti právě někomu z vás. A pozor, máme tady také samoletky Centropolu a Rádia Blaník, které vám ve finále v září můžou přihrát do vaší peněženky až 100 000 korun. Tak se určitě pro tu samoletku stavte. Já zdravím ještě jednou z Pelhřimova a pokud to nemáte daleko, přijďte se podívat. Program teprve začíná. Přijďte za námi, těšíme se na vás. Pro Rádio Blaník Martin Císař. Ivo, předávám slovo.
0: Martinku, děkuju, tak jste to slyšeli. Pelhřimov žije hudbou. Přijeli jsme za vámi a budeme rádi, když se za námi přijdete podívat. No a já se loučím.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Takže 3, 2, 1, teď mě startuje dovolená. Mějte se tu báječně, přátelé. Samozřejmě poslouchejte dál Blaník a uslyšíme se za týden. Za chvilku Česká desítka.
3: Posloucháte Blaník?
1: A můžeme to vidět?
3: Tak přesně tohle možná už brzy uslyšíte od našich blanických krajánků.
1: A když odpovíte správně, dostanete od nás tu nejlepší 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka.
3: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
1: Sluníčkové léto.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
10: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
9: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
10: Stačí využít třeba akční slevy až 90 000.
9: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
12: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
13: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu!
13: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
14: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
15: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
17: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
18: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Vladimír Mišík, variace na renesanční téma, tady na Rádiu Blaník. Já vám přeji krásný podvečer, za chvíli si společně užijeme českou desítku s datem 10. července, tak se dozvíte, jak to vypadá, kteráže písnička bude ta nejhranější za uplynulý týden. Ale v české desítce, kromě toho i novinka od Xidla X, Dovolená.
1: Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit trochu víc.
0: Já taky zaspívá Tereza Mašková. A nebude chybět Eva Farná se skupinou Miraj, Vzpomeneš si. Tak se těšte. Zdraví vás Vlasta Suk a Blaník je s vámi. Hrajeme hezky česky, za 5 minut bude 18 hodin.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
4: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat v rozmezí od 20 do 24 stupňů Celsia. Na horách to bude okolo 15 stupňů. Tolik počasí, za chvíli už je na řadě dopravní servis.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Blaník za volantem.
4: Na trase z Frýdku Místku směrem na Slovensko u sjezdu na Třinec havarovalo osobní auto. Počítejte tam s omezením. Karviné v ulici Kosmonautů došlo ke srážce osobního auta s motorkářem. Provoz tam zpomaluje, dejte pozor. A v Ostravě ve Vítkovicích v Travické ulici u křižovatky s ulicí Obránců míru havarovala 2 osobní auta. Na místě je blokovaný 1 jízdní pruh. Projíždějte opatrně i tady. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
5: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
3: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Počasí plní plovárny. Podvody jsou Čechům stále vlastní. Vzácný přírůstek hlásí Zoo Brno. Krásný páteční podvečer vám přeje Renata Pechová. Počasí přeje koupání, víkendová předpověď slibuje slunečné počasí s občasnými přeháňkami, ale teploty příznivé, místy až 30 stupňů. Pokud dáváte přednost přírodním koupalištím, o jejich kvalitě se víc dozvíte například na webu koupacívody.cz. Češi jsou mistři podvodu, alespoň podle výroční zprávy policie, ze které vyplývá, že právě podvod byl loni nejčastějším trestným činem. Strážci zákona řešili skoro 19 000 případů a to je o 5 000 víc než v roce 2024. Policie dnes na svém webu zveřejnila celkový stav kriminality v Česku, tak se můžete podívat. Vládní strany válcují opozici. Podle volebního modelu agentury Median si hnutí ANO dál drží výrazný náskok. Ve volbách by nyní získal 34% hlasů, druhá ODS jen 13% a třetí STAN 12,5%. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, SPD a motoristé. A nakonec se vydáme za zvířátky. V brněnské zoo se vylíhla 2 mláďata sovice sněžní. Odchov tohoto druhu není vůbec jednoduchý, říká mluvčí zahrady Jan Bedřich.
8: Tento druh je přizpůsoben chladným oblastem severu a právě vysoké letní teploty představují pro mláďata velkou výzvu. Naši ošetřovatelé proto během vlny veder nosili k mláďatům led, který pomáhal mláďatům alespoň trochu zpříjemnit horké dny.
7: Malí opeřenci si pochutnávají hlavně na myškách, ale jejich jídelníček doplňují také kuřátka nebo potkani. Takže dobrou chuť a mějte krásný večer.
0: Ano, za minutu už bude 18 hodin.
3: Česká desítka.
2: Česká desítka.
3: Česká desítka.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Přeji vám krásný poslech Blaníku. Kolega Petr Slíva vyjel i letos s obytňákem na sever. A to znamená, že i letos si pár českých desítek užijeme spolu. Zdraví vás Vlasta Suk.
3: Česká desítka.
0: Na úvod připomínám, že vám představím 10 nejhranějších českých písniček v českém éteru. A důležitá informace je, že čerpáme z žebříčku, který vydává Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI. A rovnou se vrhneme na 10. a 9. místo. Na těchto pozicích jsme se dočkali novinek. Za chvíli Eva Farna, Neříkej, co se má stát, ale tou 10. písničkou v české desítce je pro tentokrát Xindl X z písní Dovolená. Za jejím vznikem stojí Xindlova manželka, cituji jeho slova. Když si kluci na vydavatelství stěžovali, že poslední dobou nosím samé depresivní písně, ptal jsem se své ženy, o čem pozitivním se dá psát s tím vším, co se ve světě děje. A její odpověď mě odzbrojila. Měl jsem napsat singl o tom, jak se těším na dovolenou. Tím mě dostala. Já jsem totiž notorický plánovač dovolených. Dlouhé měsíce dopředu rád plánuju, kdy a kam pojedeme. Dost tím žiju dávno předtím, než dovolená opravdu nastane. Tak si ji pojďme tedy zahrát. Tady je Xindl X a Dovolená. 10. místo dnešní české desítky.
2: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo 10.
3: Novinka.

0: Na rádiu Blaník.
1: Na Blaníku posloucháte Českou desítku a za námi další novinka. Na deváté příčce se umístila zpěvačka Eva Farná s písničkou Neříkej, co má se stát. Jak prozradila sama zpěvačka, písnička je o touze naučit se důvěřovat životu a taky o přijímání toho, co život chystá, aniž bychom ho pořád měli potřebu plánovat a kontrolovat. Je v pohodě někdy bloudit nebo jít špatně. Zkrátka se děje to, co má se stát. Teď se vrhneme na osmou pozici, která se od minule nezměnila. Takže na osmičce je i dnes Tereza Mašková a Hořkosladký valčík. Písnička, která tak trochu slaví. V české desítce je totiž 25. týdnem.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku Marek Ztracený a Modlitba za pátek, písnička, která si oproti minulé české desítce polepšila o dvě příčky. Dnes tedy na místě sedmém.
1: Česká desítka, pohled zpátky.
0: Ano, než budeme pokračovat v tom aktuálním pořadí, zamíříme do minulosti. Tentokrát se vrátíme do roku 1998, kdy jsme v rádích často slýchali písničku Modrá je dobrá od Žlutého psa. Jak písnička tenkrát vznikla, to nám prozradí sám Ondřej Hejma.
2: No tak Modrá, samozřejmě Modrá je dobrá a já jsem tehda inspirován, už nevím čím přesně, chtěl napsat prostě písničku o modré barvě. To je takový klasický trik, to se dělává, kde kdo píše písničky o barvách. A já si vzpomínám, že jsem tehda seděl u stolu doma a celý rodině jsem říkal, prosím vás, a teď mi říkejte všechno, co je modrý. A oni říkali tohleto a tamhleto a džíny a tadyto. A já jsem si prostě psal, seznam jsem si udělal, nevím, 20 modrých věcí a z toho jsem to potom utesal. Třeba Šerifovi oči a já nevím, Modrá knížka, to už jsem doplnil já samozřejmě. Takový ty věci, které jsou člověku nejdražší.
0: Tak to je hodně zajímavé. Tady je první pohled do minulosti pro dnešní den, Žlutý pes a Modrá je dobrá.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Desítka na rádiu Blaník.
1: Za námi první návrat v čase. Žlutý pes, ta písnička Modrá je dobrá. Ta budovala v roce 1998. Celkem 9krát se stala nejhranější písničkou v českých rádích. My za chvíli budeme pokračovat v tom současném žebříčku a vrhneme se na místo číslo 6. Posloucháte Českou desítku a rádio Blaník.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
4: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
5: Outlet Arena Moravia vás zve na letní party. Tři víkendy v rytmu Tropical, Retro a Sunset Vibes. K tomu chillout zóna a kolo štěstí o super ceny. Dorazte pro letní slevy a osvěžte se drinkem na účet Outlet Areny Moravia.
6: Outlet Arena Moravia. Slevy.

0: Ano, jsme zpátky v české desítce a rovnou se vrhneme na šestou pozici. Už jsme ho tady dneska měli. Zpíval o tom, jak si užít dovolenou a teď nás zase přesvědčí o tom, že puberťáky můžeme zůstat i po čtyřicítce. Tady jak Xenil X a puberťák. Písnička, která zní v české desítce už po 43.
1: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo šesté.

0: Písnička. Na rádiu Blaník.
1: Na Blaníku opět a Radeček s písní Všechno je v pořádku. A stejně jako před týdnem, i letos se tahle písnička umístila na 5. místě. Je z alba Horalove, nebo Horal Love. Jak se ta deska, která vyšla na podzim před 2 lety, vlastně čte? To nám prozradili přímo kluci z kapely opět a Radeček, Tomáš a Ondra Polákovi.
2: Ano, čteme to Horalové, ale je tam samozřejmě ta hříčka nějaká s tím love. Vyjadřuje, ten název vyjadřuje naši lásku, naši love k horám.

0: hory milujeme, žijeme v horách, obklopují nás celý život hory, ovlivňují nás. Myslím si, že i tu naši muziku hory od jak živa ovlivňují. A Jeseníky, překrásný hory, kde žijeme, tak všem doporučujeme, ať si tam zajedou. Turisté nebo rodinky můžou do těch hor vyrazit a můžou je mít rádi. Takže my jsme právě takový ty spíš jako gaučový typy, co do těch hor ale rádi vyráží a je to prostě, hory jsou pro všechny.
1: A už to víme. Jdeme dál. Teď v české desítce kapela Krištof a Dominika Aladžia a písnička Půlnoční hřích. Jdeme na ní.
2: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Po třetí v české desítce a aktuálně na čtvrtém místě skončila písnička Půlnoční hřích. Za námi skupina Krištof, taky Dominika Aladžia. A teď se opět vrátíme v čase.
1: Česká desítka, pohled zpátky.
0: Tentokrát se vypravíme do roku 2003, kdy bodovala píseň SMS od Lucky Bílé. Na první příčce se udržela celých 10 týdnů. A jak vznikla, říká sama zpěvačka.
2: SMS-ka, to byla písnička zvláštní, protože ona vznikla úplně tak náhodou, bez plánu vzniku CDčka. Pustili jsme ji tak nějak do rádia a najednou se z toho stal takovej hit, že jsme si říkali, že by se ta písnička zasloužila ještě mít 11 kamarádů a natočili jsme další písničky a po roce a půl po vzniku SMS-ky vznikla i celá deska.
0: A tady ji máte. Lucie Bílá, SMS.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Posloucháte Radio Blaník, Českou desítku a za námi druhý pohled zpátky. Lucie Bílá SMS. No a teď už budeme rozdávat medaile. Jdeme na to.
1: Česká desítka na Radio Blaník.
0: Na třetím místě se pro tentokrát stala písnička Blízko od Poetiky, která se drží na stejné pozici jako před týdnem a nic se nezměnilo ani na místě druhém, kde jsou aktuálně Činasky s písní Selhání. Tak tady je máte a pak už pogratulujeme vítězi.
1: Česká desítka na Rádiu Blaník.

0: Za námi druhé místo české desítky skupina Činasky a Selhání. Už za malý okamžik se dozvíte, jaká písnička se pro tentokrát stane tou nejhranější, ale ještě předtím pro vás mám rekapitulaci. Tak na 10. místě dnes novinka od Xindla X, Dovolená.
1: Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit trochu víc, chtěl bych ti říct.
0: Aby těch novinek nebylo málo, na 9. příčce další, Eva Farna, Neříkej, co má se stát. Na osmičce Tereza Mašková, Hosko sladký valčík.
2: Cítích je krásný najít cestu ven.
0: Sedmá příčka, Marek Ztracený, Modlitba za pátek.
3: Prosím tě Bože, ať už je pátek, a nebo sobot.
0: Single ještě jednou na místě šestém, Co by puberťák.
1: Cítím se burťák, jako puberťák.
0: Na pětce skupina Opět a Radeček, Všechno je v pořádku.
1: Dokud nade mnou, jsou hvězdy, co mě dovedou za tebou.
0: Bramborovou medaili odnáší skupina Krištof, taky Dominika Aladži a Půlnoční hřích, tak se jmenuje ta písnička. Třetí místo Poetika, Blízko.
1: Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud tě cítím.
0: No a prozatím víme ještě druhou pozici, Činasky, Selhání.
1: Neříkejme tomu selhání, neříkejme tomu zrada.
0: Tak co, jak to dopadne dnes, kdo zvítězí?
4: Česká desítka na rádiu Blaník.
0: Jdeme do finále, já jsem si chtěl půjčit fanfáru od kolegy Petra Slívy, ale bohužel si ji vzal asi sebou někam na sever, do obytňáku. Tak nevadí, zatleskáme alespoň. A ten aplaus si zaslouží skupina Medaj s Evou Farnou. Písnička Vzpomeneš si. V české desítce vyhrává už po 13., tak gratulujeme.
4: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Rádiu Platinum.
1: Kapela Mirá je taky Eva Farna a Vzpomeneš si. Po 13. tahle písnička vítězí v české desítce. A je to, 10 nejhranějších písniček už znáte, vítěze taky, takže závěrem ještě poděkování České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, který nám spočítala, a u příští české desítky se spolu opět uslyšíme v premiéře v pátek v 18 a v repríze v neděli v pravé poledne. Zdraví vás, Vlasta Suk.
0: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.
1: Teď už Simon Garofanko a za chvíli písničky na přání.
3: Hello.

0: Tohle je Věra Martinová s peckou. Brzy bude ráno, ano, letní pohodovka na Rádiu Blaník. Po české desítce za chvíli už taky vaše oblíbené písničky na vaše písemná přání. Mezi nimi Jakub Smolík s Viktorkou Genzrovou. Můj dětský svín, taky zaspívá František Nedvěd písničku Můj zvon.
1: Kdybych já mohl svůj zvon mít, po nocích bejgol.
0: A roztančí nás Tři sestry s písní
1: Mexiko.
0: Tak i z vesela. Jsme Blaník, hrajeme na vaše přání. A hezky česky. Necelá minuta nás dělí od 19 hodin.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: Zítra by mělo převládat slunečné počasí, oblačno jenom přechodně. Co se teplot týče, naměříme 25 až 29. Na severovýchodě bude chladněji do 23 a v 1000 metrech na horách okolo 17 stupňů. V noci a po ránu teploměry ukáží nejčastěji 14 až 9 stupňů Celsia.
2: Pasta Suk
3: na Rádiu Blaník.
0: Startuje páteční večer, teď je přesně 19 hodin, tak vítejte u poslechu písniček na přání, které právě teď začínají, a to těmito vzkazy. První tu máme. Písnička poletí do Chyňavy k dnešním narozeninám pro Jiříka. Děkuji, že tady pro mě jsi, tvoje sluníčko. Tak Michal David zaspívá Chtěl bych žít tak, jak se má. Další vzkazíky za chvíli a hezké české písničky k tomu.

0: Michalovi, tak chtěl bych žít tak, jak se má, podle vás, a jdeme dál.
1: Písničky na přání. Na Rádiu Blaník.
0: Další pohodovka před námi. Říkej mi, táto, Jakub Smolík, Viktorka Genzrová. Tatínku, moc ti děkuji za vše, co pro mě a mou ženu děláš. Vím, že je toho na tebe a mámu moc, ale věř mi, že si vás moc vážíme a moc se nám stýská. Jsem moc rád, že mám takového tátu jako si ty. Jsem na tebe moc hrdý a pyšný. Děkuji za vše, tvůj syn David Polcar se svou ženou Vladěnou Šupovou. Tak jo, tak písničku posíláme a přejeme krásné chvíle s Blaníkem.

Jakub Smolík, také Viktorka Genzrová. Říkej mi, táto, teď už kabáti z písní Oni. Prosím, zahrajte pro mého milovaného manžela Danečka, řezníka z Dynína. Miluju tě, Lenka.

skupina Kabát písnička. O ní před námi další hezká česká napsání od Karla Gotta. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro radost, dokladna pro Ivu a Pepu za příjemné strávené dovolené v Řecku a taky pro přátelé z Vodňan a na nádraží do Zlivy. Děkuje Lenka, přeje hezký večer všem posluchačům. Lenko, díky, tady máte Karla Gotta, když jsem já byl tenkrát kluk.

0: Karel Gott, když jsem já byl tenkrát kluk, posloucháte Radio Blaník. Písničky na přání pokračují dál, před námi František Nedvěd a Můj zvon. Prosím o zahrání písničky mému manželovi Zdeňku Kutilovi k jeho 78. narozeninám, které oslavil 6. července, s přáním, aby byl v rámci možností zdravý a byl ještě dlouho mezi námi. To vše přejí manželka Marie a děti Michal s Jardou a vnoučaty Dominikem, Nikolkou, Aničkou a Toníkem. Tak my se připojujeme k přání všeho nejlepšího a tady máte Můj zvon.
1: Vůně špekáčků a večer s kamarády u tábora.
2: U stánku na lednou krásu.
3: I to je léto s Blaníkem.

Další hezká česká za námi, můj zvon od Františka Nedvěda, před námi Petr Rezek. Milý Blaníšku, zahraj mojí lásce do kolína písničku z lásky. Lásko moje veliká, držíš mě nad vodou a za to jsem ti moc vděčný. Chci tě mít blízko sebe, hladit tě a rozmazlovat plodama země, které miluješ jako já tebe, zlatíčko. Novák.

0: Petrem Mrázkem jsme si zaspívali Ty jsi ze všech nejlepší, za chvíli třeba Holky, taky Standa Ložek a Petr Kotwald. A nebo Tři sestry, Mexiko a spousta dalších. Pěkný večer s Blaníkem.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník. Sluníčkové léto.
2: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
2: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
2: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
4: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.

0: na rádiu Blaník.
1: Teď už na vaše přání, holky, písnička pro mámu. Milý Blaníčku, chtěli bychom zahrát jednu písničku. Moje maminka zítra narozeniny má. Chtěli bychom jí popřát celá rodina. Hodně štěstí, zdraví a lásky, ať si z ničeho nedělá vrásky. Pořád má krásný mladý věk, ještě nepotřebuje žádný lék. Na cestě má malého vnoučka, život bude mít sladký jako cukr moučka. Takže maminko moje, užívej, vždy tu budeme s tebou a moc tě milujeme. Veronika posílá. A ještě tu máme jeden požadavek k písničce. Maminko naše, děkujeme ti za vše. Moc se nám po vás stýská. Vím, že to s námi nemáš jednoduché a vím, že tě trápíme, ale vím jedno, že mám nejlepší maminku na světě. Moc se nám stýská. Milujeme tě, maminko. Tvůj syn David Polcar se svou ženou Vladinou Šupovou Polcarovou.
2: Pohodové české rádio.

holky nás potěšili písničkou pro mámu. No a teď pokračujeme písní v pohodě. Máme tady další požadavky a teď máme ve vysílání jedno moc krásné a zasloužené přáníčko. Letí za těmi nejlepšími rodiči, Šárkou a Jaroslavem Šedovými z Velké u Kamíka nad Vltavou. Přejeme vám z celého srdce pevné zdraví, neutuchající životní elán a spoustu důvodů k úsměvu. Děkujeme za všechno, Petr a Martin. Chtěla bych zahrát pro moji maminku a ostatní, ať si užijeme krásný zbytek dovolené a ať se po zbytek života bavíme tak dobře, jako doteď. Mám vás ráda a tebe, miláčku, miluju, přeje Verunka.

0: Sanda Hložek, taky Petr Kotwald v pohodě. V pohodě, v pohodě, a v pohodě i vysílání dnešního večera, pátku 10. července, kdy hrajeme písničky na přání. Před námi teda Zamašková, Marek Lambora a náš příběh. Ahoj, Blaníčku, prosím o zahrání písničky do Kolína našim rodičům, milá mamčo Lenčo a taťko Imroušku. Chci moc poděkovat svým báječným náhradním rodičům za vše, co mi do života dávají a ještě dají. Taťkovi Imrouškovi přeji k 52. narozeninám hodně zdravíčka, štěstí a lásku od nás všech. Mamce Lenší posílám obrovské obětí k 19-měsíčnímu výročí. Každý den je největší dárek, že tu jsi. Áda, Kubík, Elinka, Michalka, Váša i Lukáš.
1: Rádio Blaník.

Tereza Mašková, taky Marek Lambora, Náš příběh a jedeme dál. Teď už Tři sestry. Prosím o zahrání písničky sousedům na Mírové v Adamově, ať užívají krásné letní dny, a všem dobrým lidem děkuje moc Radka. Ahoj, chtěl bych nechat zahrát naší skvělý partě lidí, kteří tráví léto na písniku Boudy, speciálně pro Láďu Pavelku, který nikdy neskazí žádnou srandu, děkuje Jarda. Tak není za co, a teď už tady míříme do Mexika.

0: Sexy Sestry, písnička Mexiko za chvíli. Marie Rotrová, Petr Němec, ranní loučení na vaše přání. A taky Miraj, chci tančit. Je 7:45, k tomu 1 minuta, posloucháte Blaník a hrajeme podle vás.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
10: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
14: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
15: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Na
2: rádiu Blaník.
0: No a teď podle vás Marie Rotrová, Petr Němec, ranní loučení. Prosíme zahrát písničku od Marušky Rotrové k našemu poslednímu dní na dovolené. Děkujeme, rodina Hesová. Tak si to užijte.

Marie Rotrová, taky Petr Němec. Ranní loučení. Na Blaníku jedeme dál. Na vaše přání, Miraj, chci tančit. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky Chci tančit pro moji nejlepší kamarádku Libušku z Oseka u Rokycan. Libuško, k tvému svátku ti přeji hodně štěstí, zdraví a ať se ti splní všechna tvá tajná přání. To ti přeje tvá nejlepší kamarádka. Večer se sejdeme a spolu ten náš svátek pořádně oslavíme. Libuše. A ještě tu máme jeden vzkaz. Dnešního dne oslavuje svůj svátek moje milovaná vnučka Amálka Vojtěchovská Majdanská z Kostelce nad Labem. Chtěl bych jí popřát všechno nejlepší, co lze přát 11-leté slečně. Hlavně hodně zdraví, štěstí, spoustu radosti, smíchu, spokojenosti a žádné starosti. Ani doma nebo ve škole. S láskou děda posílá písničku. Tak taky zdravím. Život plyne dál.

0: trochu ním.
1: Já chci tančit ve vysílání Rádia Blaník. I další pohodové písničky si s námi budete moci zatančit v příští hodině na vaše přání. Třeba Škvor, Víťa Vávra, anebo Kabáti a spousta dalších. Hrajeme hezky česky, za 2 minuty bude 20 hodin.
2: Blaník za volantem.
1: I teď v pátek večer provoz houstne. Kde pak máme problémy, ví Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
3: S kolonou a velkým zdržením pohybujícím se okolo 1 hodiny počítejte na D1 na Prahu mezi tím 29. a tím 19. kilometrem. Na vině je silný provoz a dopravní omezení. Poslední volný sjezd je exitem Měří na kilometru 134. A bez zdržení projedete okolo dopravní nehody na 10. kilometru D5 na Rozvadov.
1: Děkujeme, kdyby cokoliv volíte naši dopravní linku řidičů 603 11 71 71.
2: Rádio Blaník, počasí.
1: Zítra čekujeme sluníčko. Ano, převládat by skutečně měla polojasná nebo jasná obloha. Jen na severovýchodě zprvu i přechodně oblačno. S teplotami do 29, severovýchod do 23 stupňů, v 1000 metrech naměříme okolo 17 stupňů Celsia. Ty noční minima klesnou na 14 až 9.
2: Plasta Suk
4: na Rádiu Blaník.
1: Za minutu 20 hodin pokračujeme na vaše přání. Máme tady Václava Neckáře, krásnou písničku, která se jmenuje Chci tě líbat. Milé Rádio Blaník, prosím o zahrání téhle písně pro moji největší lásku Ještěrku. Jsi moje vše a nenechám nikoho, aby nám to krásné, co máme mezi sebou, vzal. Děkuji, že jsi tvá tajemná.
2: Písničky na přání.
4: Na Rádiu Blaník.

Václav Necká se chce tě líbat. Máme krátce po 20. hodině, hrajeme na vaše přání a teď už škvoři síla starých vína. Koho potěšíme? Dobrý večer, prosím o zahrání písničky pro naši Dianku, která zítra slaví své 9. narozeniny. Didi, buď zdravá, jsi skvělá, asi pro nás všechno na světě, zbožňujeme tě. A taky je to pro našeho Honzíka, který o sobě stále pochybuje. Honzí, milujeme tě a vždycky to tak bude, pamatuj si to. Děkujeme a hezký večer všem. A prosím o zahrání písničky pro mého přítele Toníka k 57. narozeninám. Hodně štěstíčka a hlavně zdravíčka přeje přítelkyně Romana a dcera Káťa s rodinou.

0: Kvor a Síla starých vín, na Blaníku jedeme dál vaše přání. Chtěl bych poslat písničku sobě, že jsem ztratil to nejcennější, co jsem mohl mít. Lásku, která mi dávala všechno a já ji odhodil, Pavel. Tak Pavle, hodně štěstí, jak najdete další lásku a teď si užijte písničku Víti Vávry.
1: Hezky česky celé léto.
2: Radio Blaník.

0: pak jí teď řekne, že jsem o ně stál.
1: Víťa Vávra, dívka z Heřmánkové návsi. Posloucháte Rádio Blaník a písničky napsání v plném proudu teď kapela Kryštof, Život je krásný. Prosíme zahrát písničku pro naši kouzelnou Amálku, která dnes slaví svůj svátek. Přejeme ti, milá Amálko, hodně štěstí, zdraví, ať tě život stále baví, ať máš vždy úsměv na tváři, který všechny rozzáří. Jedno z tvých přání bylo zahráno na Blaníčku, tak si užij svoji písničku. To vše ti přeje máma, táta a ségry. Máme tě rádi.

0: Jakubina Krištof, život je krásný. My pokračujeme na vaše přání, před námi Leon Rimes, How Do I Love. Tak a koho potěšíme tuhle písní? Dobrý den, chtěla bych pozdravit svou maminku Zdeňku Adámkovou a poděkovat jí za vše, co pro mě dělá. Ještě bych jí chtěla vzkázat, že je to největší moje srdce a ten největší poklad na světě. Písničku posílá dcera Žaneta.
1: Léto s Blaníkem.
2: Léto s Blaníkem.

Tak to byla krásná romantika. Leon Rimes ve vysílání Blaníku krátce po 8:15. A teď Pavel Calta. Zahraj prosím do českého Těšína pro Richarda z Lázní Libverda a taktyž pro Pepču, taťku Káju, Vláďu, Boba, Jolču, Olču, Jirku a spol. Všechny vás moc zdravím a myslím na vás. Snad se zase sejdeme třeba v Lázních Libverda. S pozdravem a láskou vaše Ploutvička posílá písničku. Milý taťko, s mamkou ti posíláme hudební přání k narozeninám od Rádia Blaník a chceme ti poděkovat za všechno, co pro nás děláš. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a pohody v práci. Posíláme ti písničku s láskou a přejeme, ať ti udělá stejnou radost, jako ty děláš nám. S láskou pro Pavla z Krhovic, tvůj syn Jan a manželka Jana.

0: Pavel Celta, skvělý den, no tak doufám, že i vy jste měli a že si užijete další českou písničku na vaše přání. Za chvíli Brontosauři, Hejna včel. Ale ještě předtím podle vás Kabáti či Michal David, pár přátel stačí mít.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
2: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design.cz

praví, kopec štěstí, životní pohodu a optimismus. Ať se ti písnička líbí a měj skutečně jenom ty opravdové a upřímné přátelé. Rádiu Blaník a všem jeho posluchačům přeji pak krásné a pohodové léto. Roman a spol. Tak Romane, děkuji samozřejmě i za ostatní posluchače a kolegy a zdravíme vaši maminku a babičku. Posíláme pár přátel.

nechal navíjet pár přátel. Posloucháte večerní vysílání Blaníku a teď si užijeme pohodu. Skvělé rádio Blaník, chtěl bych touto cestou nechat zahrát písničku od Kabátů pro všechny dobré kamarády, kteří si užívají svou vytouženou dovolenku a prázdniny na chatě Děvín ve Zdobnici v Orlických horách. A samozřejmě též všem mírovo-bostonským mlátičkám do Sušice. PS, dovolená se nám bohužel krátí, ale pojďme to ještě rozsvítit. Vždyť přece střízliví nás nedostanou. Děkuji Blaníčku Babulaskému. Tak Babulo, užívejte zbytek dovolené a pohodu. Teď Kabáty.

0: Skupina Kabát Pohoda, před námi Brontosauři, Hejna včel. A máme tady požadavek, abychom zahráli. Bude to pro maminku Martina, který má narozeniny, hodně zdraví. A taky pro Zdeňka Nepovíma s maminkou Jaruškou, kteří se o mě starali, když jsem byl nemocný. Do Chomutova od Jindřichova z Dubí u Teplic Jindřich posílá.
1: Procházka lesem s těmi, které máte rádi.
2: Stínu kapradě nespál, svět pod hlavou měl. Léto s Vlníkem.

0: Za námi Brontosauři Hejna včel a před námi
1: Karel Gott. Prosím o písničku pro našeho kamaráda Babulu a celé osazenstvo chaty a děkuju za krásnou dovolenou na chatě ve Zdobnici. Sice nám už vypovídají játra službu, ale neboj, dopijeme všechno, přece to nepovezeme domů. Přátelé, děkuju, ale jdu se léčit. Prosím o zahrání pořádné pecky, ať se mám v neděli dobře jede domů. Posílá Blanka.

0: Lady Carnival od Karla Gotta, teď jsme si užili tuhle pecku a pokračujeme s romantickou písničkou od kapely Kex. Blaníčku prosím o zahrání písničky pro moji životní lásku. Ladíne, lásko moje milovaná, každý den s tebou je pro mě darem. Jsi to nejlepší, co mě v životě potkalo a děkuji, že je to pořád tak pěkné. Osud nás dal dohromady a ty jsi mi ukázal, co je to láska. Každý den budu děkovat za to, že jsem to nevzdala a mám toho nejlepšího chlapa na světě. Miluju tě, tvá Janča Mufík.
1: Léto.

0: skupina Kex, písnička Víš, za chvíli třeba Wonderland. A na Blaníku je hezky český Jiří Korn, Chci tě mít. Chci tě mít. Hrajeme na vaše přání, tak poslouchejte dál a užijte si s námi letní páteční večer ve společnosti Blaníku.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
4: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
5: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
6: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
7: A já vám jako dlužím?
8: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
9: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
10: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
0: A pokračujeme. Teď už Bison Fruit a Wonderland. Trutnováci moc zdraví Blaník. Poprosili bychom o zahrání této super devadesátkové písničky. Ať se správně naladíme na zítra, kdy se bude dělat skvělé žraslo. Pivko poteče proudem a budeme si užívat perfektní sobotu. Moc děkujeme za zahrání a všem přejeme pohodový víkend. Tak jo, tak tady už je písnička. Užijte si. Radio Blaník.

Jako teď si pamatuju, kdy tahle pecka hrála na poutích, když jsem byl jako malý kluk, tak doufám, že vás taky potěšila. A ty vzpomínky, jo, ty jsou k nezaplacení. Jdeme dál, hezky český Jiří Korn a Chci tě mít. Milá maminko, naše Maruško, k tvým 37. narozeninám ti z celého srdce přejeme hlavně zdraví, štěstí, lásku a splnění všech tvých snů. Děkujeme ti za všechnu péči, lásku, trpělivost a podporu, kterou nám každý den dáváš. Jsi naše opora a jsme vděční, že tě máme. Ať se ti všechno dobré, co rozdáváš, vrátí dvojnásob. Máme tě moc rádi, s láskou od nás všech.

0: To byla krásná romantika Jiřího Korna. Chci tě mít na Rádiu Blaník a jdeme dál. Teď podle vás taky Lunetik a tě hudba tvůj lék. Chtěl bych zahrát pro Zdendu, který je teď v práci na odpolední. PS Zdendo, stejně se máš nejlíp. David.
1: A

0: Lunatic, ať je hudba tvůj lék. Je 9, posloucháte Blaník a písnička na přání ještě nekončí. Naopak, ještě celých 60 minut to bude ve vaší režii. Tak v příští hodině třeba Karel Černoch, Sen kovbojů. Každý si přál. Tak zaspívá Pavel Novák. Tohle je podivný spáč. A nebude chybět Jakub Spolík, Když andělé pláčou.
1: Přicházet dnů, kdy navzdory snů.
0: Celé léto hrajeme hezky česky a aktuálně stále na vaše přání.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: Zítra nás čeká sluníčko, alespoň na většině území České republiky. Na severovýchodě zpočátku ještě oblačno, ale i tady během dne čekáme slunečné počasí. Teploty 25 až 29, severovýchod do 23 a v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů. Noční minima nejčastěji klesnou na 14 až 9.
2: Pasta Suk
3: na rádiu Blaník.
0: Ano, stále jsem s vámi, přeju pohodový páteční večer a pojďme dál. Teď už Jakub Smolík, Když andělé pláčou. Přejeme naší milované babičce Vlačce a dědečkovi Pepovi Pojerů krásný a pohodový večer na chatě. Ať jste šťastní a hlavně zdraví. Máme vás moc rádi. Přejí Tereska, Jarek, Olík a taky Vilda. Už je tady pátek, mamča slaví svátek, je to naše Libuška, pošeptá mi tam je to ouška, má ráda Honzíka, v neděli jí králíka. Hodně zdraví, štěstí, lásky a klídeček, užívej si svůj sváteček, přeje rodina. No ještě jedna vzpomínka. Milí Blaníku, dnes by oslavila své 88. narozeniny paní Marie Strajčevová. Milá naše maminko, babičko, tam nahoru ti přejeme jen to nejkrásnější. Stále na tebe vzpomínáme a moc nám tu všem chybíš. Tvá dcera Drahomíra s přítelem Láďou, dcera Marie s manželem Pepou, vnučka Jana s rodinou, vnučka Nikola s rodinou a taky vzpomíná Helena Koudilová a neteř Maruška. Tak tady je Jakub Smolík, Když andělé pláčou.
2: Na přání.

Jakub Smolík, když andělé pláčou, pokračujeme na vaše přání tímto vzkazem. Milý Blaníčku, zahraj prosím panu Josefu Zíkovi k narozeninám, děkuje Šárka. No a tady už je Věra Špinarová, Bob Friedl, krásná řeka nadějí. Pohodový večer.

0: tam.
1: Věra Špinerová, taky Bob Fido a Řeka nadějí. Na rádiu Vladík jedeme dál a vaše přání teď Miraj i přesto všechno. Milé rádio, prosím o zahrání písničky k 52. narozeninám manželovi. Iňo, k tvým narozeninám ti přejeme jen to nejlepší. Hodně zdraví, klidu a spokojenosti. Chci ti dneska poděkovat za všechno, čím jsme si spolu prošli. Za ty dobré chvíle, kdy jsme se smáli, i za ty těžší momenty. Všechno to zlé nás totiž jen posunulo dál a ukázalo, jak pevné naše pouto je. Díky za to, že jsi Lenka, Kubík, Elinka a taky Michalka. Písničku bych chtěla zahrát pro mého přítele, který má dnes narozeniny. Chtěla bych mu popřát hodně štěstí, zdraví a lásky, ať nám to dlouho vydrží. A že ho moc miluju. Adéla.

hádám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Miráj, i přesto všechno? Posloucháte Rádio Blaník i v pátek večer jsme s vámi. Teď podle vás taky Pavel Novák, podivný spáč. Dobrý den, milí Blaníku, prosím o zahrání písničky pro pana Vlastislava Veselku z Čejkovického životnímu jubileu 75 let. Milý dědo, Vlastíku, přejeme ti pevné zdraví, hojnost božího požehnání a ochrany Panny Marie. Posíláme ti velkého bosíčka, tvoje sluníčko a tvůj ježek. Tak tady je Pavel Novák, jdeme na písničku.
2: Česky celé léto.

0: Tohle je Pavel Novák, podivný spáč na rádiu Blaník. Pokračujeme s Elány. Milé rádio, chtěl bych zahrát té nejlepší ženě, Lenče, manželce, přítelkyni, kamarádce, mamince našeho života. Přestože už nejsme spolu, si pro nás vším. Děkuji za to, jaká jsi a jak statečně každé ráno vstáváš a bojuješ dál s osudem. Máme tě moc rádi a myslíme na tebe. Jsme tu pro tebe, Váša, Lukáš, Imra, Kubíček, Jiřík, Elinka, Adelka i Michalka.
1: Keby bolo niečo.

0: Ježoráš, voda čomal drží nad vodou, 8 minut před půl desátou, za chvíli na vaše přání třeba Olga Lounová, taky Karel Černok a Sen kovbojů, nebo Marek Ztracený, ta bílá ti sluší. Pěkný večer vám přeji.
1: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz

0: Radio Blaník.
1: Teď podle vás taky Marek Ztracený, ta bílá ti sluší. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát jen tak pro radost pro mého nejlepšího kamaráda Toma do Rohatce. Děkuji, posílá Marťa.

0: Marek Ztracený a ta bílá ti sluší v písničkách Napsání, teď už Karel Černoch, Sen kovbojů. Milý Blaníčku, zahraj tuto písničku mému příteli Honzovi Muselovi, kterého moc miluji, synovi Tomášovi, který je boží, a Jiřince Markielové pro radost. Posílá jim to Lenka.
1: Rádio Blaník.
2: Sluníčkové léto.
3: Každý

Karel Černok, jsem Kovboju a teď Olga Launová. Můj milý Blaničku, zahraj nám prosím písničku pro našeho Zdeněčka, kterému utekla každá rybička. Pro letní pohodu na Lipně, pro vejvodáky a hájiny, píše Bohumír. Tak jdeme na Optimistu, tady je pro vás.

Olga Lounová zpívala hezky česky. Jsem optimista, teď na vaše přání taky Michal David. Život je náš a písnička poletí pro mého manžela Davida Polcera do Kuřimi. Živote můj, ty jsi má největší opora v mém životě. Jsi můj osud a můj jediný život. Granátku, lásko, moc se mi stýská a moc mi chybíš, jsi moje všecko. Buď prosím silný a rozumný a věř, že svým duchem jsem s tebou pořád. Miluji tě, líbá tě navždy tvá věrná manželka Vladina Šupová Polcerová alias Groufka. A prosím o zahrání této písně pro mou dceru Vladěnu Šupovou a pro mého zeťáčka Davida. Naše drahé děti, kdybyste věděli, jak se nám po vás stýská, jak nám trhá srdce, že nejste s námi doma. Davide, mám tě moc ráda. Zdravím i rodiče Davida, paní Verunku a pana Ladislava. Myslím na vás a jsem s vámi. Miluji vás moc, vaše máma Pamela. Zdravím Diega, Kuzmu, Gustu. Opatrujte se.

0: Michal David a život je náš. Za okamžik na vaše přání taky nedvědi, máme jen sebe s tímto vzkazem, abychom zahráli písničku od nedvědů, konkrétně svým dětem, mámě, sestrám, bratrům a babičce. Má rodinko, moc vás miluji, moc mi chybíte, mám vás moc v srdci a myslím na vás, váš milovaný Láďa z Ostravy. Tak za okamžik.
1: Rádio Blaní, písničky na přání.
2: Tak Renku, ty nezáda jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
3: Asi 100 tisíc.
2: A ty s tím nic neděláš, jo?
3: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, na to špat na právníka.
2: No prostě jdi na epohledavky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. Epohledavky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
3: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
2: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. Epohledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
1: Pohodové české rádio.

0: Máme jen sebe.
1: Tolik tady, bratře Nedvědi, máme jen sebe, posloucháte Blaník a písničky na přání. Teď už kabáti čert na koze jel, dobrý večer, prosím o zahrání písničky pro nás všechny hasiče do hasičárny ve Vizovicích a bude to taky pro moji babičku Libuši, protože má dneska svátek. Milá babičko Libuško, já ti přeji všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí. Pavel z Vizovic.

skupina Kabát, Černá koze jel, a teď už Karel Gott, jedna známá melodie z Večerníčka. Dobrý den, moc prosím o zahrání písničky Křemílka Bochomůrky pro skvělou partu z kempu Malá skála, Darča, Honza, Filda, Danis, Danek, Áďa, Domča, Valča, Kapča, taky Pavel, Kája, Lucka, Honza, Davča, Denča. Děkujeme, Dáša, Vojta a Maty. Není za co? Tady máte. Karel Gott, Cestu znám jen já. Dobrý večer.

Karel Gott, Cestu znám jen já, na rádiu Blaník hrajeme písničky na přání a máme tady Jakuba Děkana písničku Děda právě teď. Prosím o zahrání písničky Dědovi tam nahoru. Dědo, moc mi chybíš, ráda vzpomínám na ty naše krásné výlety. Mám tě moc ráda, tvoje vnučka Kačka.

Jakub Děkan, písnička Děda, na rádiu Blaník pokračujeme na vaše přání. Prosíme o písničku pro pana Libora Brožu z Jabloňova, který by dnes oslavil své 73. narozeniny. Milí manželi, tatínku, dědečku, přejeme ti tam nahoru spoustu klidu, ať tě obklopuje světlo, mír a láska, kterou si mezi námi rozdával. Děkujeme ti, že jsi byl součástí našich životů. Stále vzpomínáme a nikdy na tebe nezapomeneme. Moc nám chybíš. Manželka, děti a vnoučata.

Michal Tušný zpíval tam u nebeských bran. Je 22 hodin, za okamžik koukneme na počasí, pak odstartují písničky z lásky, ale ještě tu máme poslední požadavek, abychom zahráli písničku všem zamilovaným. Napsala si Jana, tak posíláme Martu Kubišovou, Nechci být ta druhá. Vlasta se k vám přeje krásný večer, těším se v rámci nočního vysílání a pak zítra ráno v 6 naslyšenou.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 14 až 9 stupňů. Sobotní obloha zůstane jasná až polojasná, během dne ale přechodně až oblačná. Nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů, na horách bude kolem 17. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DDBike.cz.
2: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spaní.
4: Dobrou noc.
3: Buonanotte.
4: Sladký spánek.
3: Sono dolce.
4: Matrace.
3: Maniflex.
4: Maniflex.
5: Magnifik.
3: Užijte si fantastiko spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaný studii spánku Vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
6: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
7: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
8: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
9: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
10: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
11: Ford, Ford, Ford malý a velký, Ford, Ford, Ford malý a velký, na Fordy jsme tu my.
12: Ostrava, Vítkovice a Opava.
13: Ještě tady, Broučku, vidíš?
14: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.

Léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických

optických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v klecích.

0: počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 14 až 9 stupňů. Sobotní obloha zůstane jasná až polojasná, během dne ale přechodně až oblačná. Nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů, na horách bude kolem 17. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na rádiu.

0: Písničky z lásky.
1: Rádio Blaník.

0: Hej a jedu!
1: Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
2: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
4: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
5: Dobré ráno, miláčku.
4: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
5: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
4: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Ford, Ford, Ford malý a velký, Ford, Ford, Ford malý a velký, na Fordy jsme tu my.
8: Ostrava, Vítkovice a Opava.
9: Je, broučku, kudy jsi přiletěl?
10: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz.
11: Střechyšupík.cz.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 14 až 9 stupňů. Sobotní obloha zůstane jasná až polojasná, během dne ale přechodně až oblačná. Nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů, na horách bude kolem 17. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

Tohle je noční vysílání Rádia Blaník. Vlasta Sok u mikrofonu. Přeji vám krásný start víkendu. Je sobota 11. července, kdy svůj svátek slaví Olga. V tento den v roce 1920 se narodila česká herečka Dana Medřická, matka herce Václava Vidry. Opustila nás v roce 1983. No a v tento den v roce 1938 se taky narodil český herec a moderátor Jiří Krampol, který nás opustil loni v roce 2025. A dnes jsou tomu taky 3 roky, co nás opustil česko-francouzský spisovatel Milan Kundera. Pojďme ještě do minulosti, do roku 1934, kdy byla zahájena lodní doprava na Vranovské přehradě na Znojemsku. Už je to 92 let. Tolik tedy pohled do minulosti, taky jsme prolistovali kalendář s dnešním datem a teď už je na čase, abych vám zase hrál hezky česky.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 14 až 9 stupňů. Sobotní obloha zůstane jasná až polojasná, během dne ale přechodně až oblačná. Nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů, na horách bude kolem 17. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio Blaník.
1: Krásné ráno, je sobota 11. července. Dnes má svátek Olga a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes se začíná v Borovanech na Českobudějovicku dvoudenní borůvkobraní. Slaví 20 let a nabídne borůvkovou slavnost s bohatým kulturním programem. Pavlův studenec na Tachovsku ožívá. Koná se tam dnes kulturní, vzdělávací a vzpomínková víkendová akce na zaniklou obec. Dny živé archeologie v archeoparku pravěku v Šestary začínají v 10 hodin dopoledne. Nabídnou mimo jiné ukázky řemesel, výrobu dřevěného uhlí a skleněných korálků. Česká Lípa přivítá festival Léčivá zahrada. Ve vlastivědném muzeu nabídne celodenní program zaměřený na propojení umění, přírody a zdravého životního stylu. V Židlochovicích se dnes bude konat merunkobraní. A kvůli modernizaci trati se zastaví tramvajová doprava v Praze mezi vozovnou Střešovice a Malovankou. Výluka potrvá do pátku 17. července. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuš a jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

starý mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi kam.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

strachy, si za nej lekko blíž. Jo, jo, karton na dvorek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: traje. Sí.
1: Radio Blaník. Hezky česky.

0: počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 14 až 9 stupňů. Sobotní obloha zůstane jasná až polojasná, během dne ale přechodně až oblačná. Nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů, na horách bude kolem 17. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz